0: Junior.
1: Až já budu velká, bude ze mě selka, jistě je to menší dřina, než

들아. 예, 예, 예. 에이, 신장 열어먹.

0: Aferin kaşır civa de pak athi sebiva.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ževelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo mluvil o vlkovi.
0: To jen zažustilo křoví.

0: domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Radio Junior.

0: idej. Jsem cukr, dej sem krouby, seď. Formáku na houni pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý. Lou, temný ho strašně baví. Co, šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě voškubem.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

0: okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Ale žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodíš? Žížaly pomáhají

podniku. Dodávka se chtěla vyhnout, narazila do značky. Přijedou i záchranáři, už se blíží houkačky. Zapeklitá situace vyvolala paniku. Ve vozovce běhá ovce, skočila tam z chodníku.

0: Hnutí Volan téma. Štístko?
1: Ano, Mírku.
0: Máš nové Kanady?
1: Ano, mám.
0: To jsou ale moc pěkné Kanady.
1: Ano.
2: Štístko?
1: Ano, Bojlere.

0: Vevera klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli, každý má výlet rád. Každému z těch

padá slunce. Zapadá srna. Asi je tu bažina.

něco proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, polkne.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Posloucháš Rádio Junior.

Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

lásky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák Lachtan relaxovat. Nedívte se té Lachtaní rodině, že pak rozšlapala

0: té doby nechodí už do kina, lach, lach.
1: Rádio Junior.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlím kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej.

až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

0: příště, čau, jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ahoj.
1: Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší, ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší.

0: máme energii, buďme na ní hodní,
1: Jan,
0: od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry. Poletíme na Malorku, jsme si přistáli.

0: One, two, three.
1: Jo, bagr má lžíci, přece aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. A je. O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je.
1: A je.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním tou snídaní svou chytrou balici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme selžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.

0: Rádio Junior.
1: Naše malá Agáta je od pondělka churavá, maminka jí vaří čaje.

Janíke Bacu, v roztrhaným kabátku. A ten Bacil vzal si za cíl mučit naši Adá.

probacila nepříjemná.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez škrtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

Senát i Báb uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: spatříš, jen rozvířený smetí přes střechy jasti.
1: Radio Junior.

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

0: kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde časky na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 309.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Minule jsem se vás v postřehovce ptala, které zpěvačky z hitparády vystoupily během koncertu Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu v neděli 31. května. A správně nám odpověděla Laura Mikšovicová, že to byla Kiara a taky Adéla Křivánková. Tak gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Která dívčí skupina naspívala virální taneční megahit Gabriela? Opakuji ještě jednou. Která dívčí skupina naspívala virální taneční megahit Gabriela? Pozorně poslouchej naší hitpočku, protože v ní se to dozvíš, no a odpověď pak pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu připiš Hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Jak vznikla trendující píseň Tohle není love song, na které společně s Rebelkami zpívá i Taryho dcera Arianka a další 4 kluci. Známí herci, zpěváci a influenceři Adam Seidl, Jony, Maty, Vop a Honzino. O koho jde? A znali se už předtím? Proč se dali dohromady? Tak to nám tato megapartička prozradila ve středu 10. června v klubu Rádia Junior a náš rozhovor bude už brzy k vidění na YouTube kanálu Rádia Junior. Rebelky Agi, Leila, Naty a Sovča si natáčení a zpívání s kluky i s Ariankou prý skvěle užili a klidně by si to zase zopákli. Tak uvidíme, jestli nám do budoucna nevznikne takhle velká skupinka. A nebo Rebelky vyslyší tip od našeho věrného posluchače Rádia Junior, Nickyho Hillerise, který nám během vysílání zavolal a rád by prý viděl Rebelky zpívat i s kapelou. No tak uvidíme, jestli náhodou nepřivede k ním i pořádný band. A protože se všichni chystají na konkurs do seriálu Role, tak jsme si vyzkoušeli i herecké etidy. Větu Tohle není love song, to je feeling, si řekli pod vedením zkušeného herce Adama Seidla nejprve vesele, pak naštvaně a i bláznivě. A to fakt musíte slyšet i vidět. Dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vop a Honzino. Tohle není love song.
0: Novinka.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino. Líbil se ti tenhle mega feed? Tak hlasuj pro první novinku hit parády Rádia Junior. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Sovča Krejčí. Naprosto jí dostala píseň, kterou slyšela v letošním ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Sice neskončila na prvním místě, ale diváky nadchla natolik, že se teď šíří internetem jako lavina. Jmenuje se Choke Me a naspívala jí reprezentantka Rumunska Alexandra Capitanescu. A čím píseň zaujala? Hlavně neobvyklým spojením rocku, metalu, elektroniky a silného zpěvu, který střídá jemné pasáže s pořádně energickými refrény. Fanoušci Eurovize si pochvalovali také originální vystoupení a obrovskou dávku emocí, kterou Alexandra do písně vložila. Na sociálních sítích i mezi fanoušky soutěže se o ní mluvilo celé týdny. Podaří se jí zabudovat i v naší hitparádě Rádia Junior? Alexandra Capitanescu a její Choke Me.
1: Novinka.

0: Tak to byla druhá novinka hitparády Rádia Junior, Alexandra Capitanescu a její single Choke Me. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů?

0: vypadává duo Fastboy se singlem Beautiful Life, který si z našeho žebříčku odnáší 40. místa. A ve 309. kole hit parády Rádia Junior už neuslyšíme ani single Sweet Girl, ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho v našem žebříčku udrželi po 10 kol, což je maximální možný počet. A teď už ho odesíláme do síně slávy společně s 13-letou Kiarou. No a odnáší si jenom samé medaile, bronzovou, stříbrné a nejvíc zlatých. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám jen o fous nevypadl z našeho žebříčku? Jsou to Kája a Bambuláček a jejich pecka Bav. A teď si zkus tipnout, koho si tahle sympatická dvojka pozvala do videa jejich YouTube kanálu. Za A pilota, nebo za B baletku, nebo za C bublináře. No a správná odpověď je za C. Pozvali si profesionálního bublináře Matěje Kodeše. Ten má na svém kontě hned 11 světových rekordů. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal například vytvořením největší lahvičky na bublifuk na světě, nebo rekordem v počtu vyfouknutých bublin za jednu minutu. Zvládl jich neuvěřitelných 1257. Hustý, co? Taky mě pobavil jeho rekord během křtu tygrů v Národním cirkuse, kdy do jedné mýdlové bubliny uzavřel 5 tygrů usurijských a jejich 4 ošetřovatele. No a co vy? Taky byste si chtěli vyzkoušet být zavření v obří mýdlové bublině? Já teda vlastně ani nevím. A tady už jsou Kája a Bambuláček a její hitovka Bav.
1: 10. místo.

0: kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Před týdnem byla 6. a teď je 10. Minule 8. a teď 9. tak si u vás vede K-popová skupina BTS se singlem Swim. A právě s touto písní teď objíždí svět v rámci svého velkolepého turné Arirang. To odstartovalo letos v dubnu 3 vyprodanými koncerty v jihokorejském městě Gwang. A následně zamířilo do Japonska. BTS během turné navštíví celkem 34 měst ve 23 zemích světa. Čekají je koncerty ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Německu, Francii, Belgii, Velké Británii, Austrálii, Thajsku, na Tajvanu, v Hongkongu nebo na Filipínách. Mezi zastávkami nechybí ani města, jako je Tokio, Londýn, Paříž, Brusel, Sydney nebo Mexico City. No a fanoušci jsou z návratu BTS nadšení. Vstupenky na desítky koncertů zmizely během několika minut a řada vystoupení je opravdu beznadějně vyprodaná. Někde ale možné je sledovat alespoň v kině. Teď už si ale pojďme pustit BTS a jejich Swim.
3: 9. místo. Swim.

0: Megahit Swim od jihokorejské K-popové skupiny BTS, která je teď na velkém světovém turné, sklouznul z 8. příčky na 9.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A který single se nám vyšvihnul z novinky na 8. příčku? Je to Choka Choka od hvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. A tentokrát ti řeknu jednu zajímavost z natáčení videoklipu. Ten vznikal hned na několika místech v Brazílii a kromě profesionálních tanečníků se v něm objevily také desítky fanoušků, kteří byli vybráni prostřednictvím speciální soutěže na sociálních sítích. Někteří z nich se dokonce osobně setkali s Anitou a Shakirou a zahráli si po jejich boku v klipu. Taky je tohle tvůj sen, zahrát si ve videoklipu svého oblíbeného zpěváka nebo zpěvačky? No tak mám pro tebe dobrou zprávu. Tento trend už používají i čeští zpěváci a zpěvačky, včetně Marka Ztraceného a Evy Farné. Tak kdo ví, třeba se jednou v nějakém videoklipu objevíš taky. Ale teď už pojďme zpátky k hudbě, k pece, která má připomínat zvuk bubnů a energii pouličních karnevalů. Anita, Shakira, Choka Choka.
1: 8. místo.

0: Čoka Čoka se z novinky probojovala na 8. příčku. Před týdnem 9. a teď 7. tak si v hitparádě Rádia Junior vede superhrdina od Karol a Kvída. Usmívavá hnědovlasá Karolína Neuwirthová Gudasová vystupuje se žlutým tričkem a modrou sukní. Pochází z hokejové rodiny, no a v dětství krasobruslela. A mám pro vás ještě jeden drb. S hokejistou prý nikdy chodit nechtěla, ale jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc. Manžela brankáře Michala Neuwirtha poznala ve Filadelfii, když se tam vydala na výlet za svým bratrem, hokejistou Radko Gudasem. No a když se Karolíně narodila dcera Emilka a syn Mareček, rozhodla se začít tvořit vzdělávací písničky pro děti. A jde jí to skvěle, no ne? Karol a Kvído, superhrdina.
1: K 7.

0: Superhrdina od Karol a Kvída si povyskočil z 9. místa na 7.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A máme tu 3příčkový vzlet. Z 9 na 6 si povyletěl Bad Angel. Ten si na své konto připisují DJ Anima a zpěvačka Lisa, která je členkou K-popové skupiny Blackpink. A teď malá zajímavost k dnešní andělské pecce. Andělé se v hudbě objevují už 10 let, často jako symbol ochrany, lásky nebo vnitřního boje mezi dobrem a zlem. V moderní popové a elektronické hudbě se ale jejich podoba mění. Už to nejsou jen tradiční bytosti s křídly, ale spíš futuristické postavy, které propojují emoce, digitální svět a fantazii. A právě to je i příklad písničky Bad Angel. Název odkazuje na anděla, který není úplně dokonalý, tedy na postavu mezi světlem a temnotou. I proto skladba působí spíš trošku tajemně a někdy až filmově. No a tady už je Anima, Alisa a jejich hitovka Bad Angel.
1: 6. místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot a ještě k tomu ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky. Před týdnem byl 9., teď je na 6. příčce. A kdo pak nám opět otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Bude to dívčí skupina Kecaj a jejich single Gabriela. No a teď pár zajímavostí o téhle globální partičce. Kecaj vznikly díky projektu Popstar Academy, kde se do finální sestavy dostaly členky z úplně různých koutů světa. Najdeme tam holky z Filipín, Jižní Koreje, Švýcarska i USA. A právě proto se jim přezdívá Globální Girl Group. A jen tak by the way, víš, co znamená jejich jméno? Název jejich skupiny? Kecaj totiž pochází z názvu drahokamu zvaného Kočičí oko, který mění svůj odlesk podle úhlu pohledu. A přesně to má symbolizovat i samotná skupina. Každá členka je jiná, je odjinut, ale dohromady tvoří jeden silný celek. No a jejich single Gabriela? Ten se stal virálním hitem hlavně díky choreografii, kterou fanoušci po celém světě tančí na svých sociálních sítích. Vznikla kolem toho i výzva, která se jmenuje Gabriela Dance Challenge. Zkusíš si ji taky? Kecaj, Gabriela.
1: Páté místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj je opět na pátém místě.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Žádná změna se nám neodehrála ani na Bramborové čtyřce. Tu od vás opět získává 13-letá Victoria Lavrishin s písní Tančím jak chci. O Vicky už víme, že opravdu tančí jak chce a tak, jak má naplánováno její taneční skupina, se kterou jezdí na mezinárodní soutěže. Do toho zpívá a dělá modeling a zajímá se o módu. No a pozor, představ si, že Victoria se dokonce stala mini Miss roku 2024 v kategorii mladší dívky. Jestli se chceš o Vicky dozvědět víc, tak si určitě pust náš rozhovor, ke kterému se dostaneš z hlasovací tabulky Hitparády. Stačí kliknout na aktivní odkaz s jejím jménem a hned se dostaneš na naše společné video. A to stejné platí i u dalších zpěváků z našeho žebříčku. Victoria Lavrishin, Tančím jak chci.
1: Čtvrté místo.

0: Single Tančím jak chci, který naspívala 13-letá Viktoria Lavrišin, sklouznul ze stříbrné dvojky na bramborovou čtyřku. A už jsme na medailových pozicích. Před týdnem stříbrný a teď bronzový. Tak si u vás vede Sokolík Pepík. Speciální sportovní hymnu pro tělovýchovnou jednotu Sokol naspívala zpěvačka Bára Ladrová, která je zároveň ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. Do něj se mohou zapojit mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení do 8 let. Stačí se zaregistrovat do 31. července. Obdržíte super tipy na cvičení, speciální samolepky a další odměny pro děti, včetně originálních 3D medailí z bioplastu. Ty si děti vyslouží, když se zúčastní nejrůznějších úkolů, třeba letní výzvy. V průběhu roku ale výzev přibude mnohem víc a jsou i tematicky laděné, například k Halloweenu. A jestli je vám teď líto, že vám je víc než 8, tak nemusí. Už brzy bude mít Sokol podobný projekt pro dětské skupiny od 8 let. A jestli jsi jednotlivec, tak stačí jen mrknout na nejbližší sokolskou jednotu a zeptat se, kdy mívají pravidelné cvičení. Vítají všechny. No a teď už si užij písničku, kterou složila Bára Ladrová a hudební producent Zdeněk Hrubý. Přilétá Sokolík Pepík.
1: Třetí místo.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, slétnul z druhého místa na třetí.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A teď naopak před týdnem bronzový a teď stříbrný. To je skóre 19-letého Davida Málka, kterého už jsme taky měli na rozhovoru v klubu Rádia Junior, stejně jako Barču Ladrovou. A mám pro tebe malý kvíz. David se občas věnuje modelingu a hraje v komparzech. Zkus si ale tipnout.

0: roli by si rád zahrál, kdyby to šlo? Za A je jeho vysněná role princ pohádky, nebo za B detektiv Sherlock Holmes, nebo za C Spider-Man. No a správná odpověď je za C. David Málek má stejný sen jako většina kluků, stát se Spider-Manem, alespoň ve filmu. Tak mu budeme držet palce, aby mu současný představitel Spider-Mana Tom Holland předal spidermanské žezlo, nebo spíš vlastně spidermanskou síť, že jo? David Málek, usínám.
1: Druhé místo.

0: usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Před týdnem byl bronzový, teď je stříbrný. A kdo pak se nám katapultoval na první místo hit parády Rádia Junior a stává se skokankou týdne? Je to 18-letá Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme! Tu nám zaspívala i během koncertu Rádia Junior na velké stage na Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež. Společně s dalšími písničkami z populárních animáků. A musím říct, že teda děti ve Zlíně všechny hádankové kvízy uhádly. Pokud si budeš tento pohádkově písničkový kvíz chtít užít taky, tak za námi doraž na festival Ječí město pohádky, kde v pátek 11. září odpoledne budeme s Adélkou opět dělat tento písničkový kvíz. Hádání hitovek z pohádek a taky největších hitů z hitparády. Zapiš si to do diáře. Těšíme se na tebe. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: První místo.

0: konečně volná. Tak se jmenuje vítězný song 309. kola hitparády Rádia Junior, který se z novinky katapultoval na nejvyšší příčku. Gratulujeme! Soutěž! A ještě než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřihovku. Která dívčí skupina naspívala virální taneční hit Gabriela? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
0: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Bob, Honzino a Arianka.

0: A ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naší hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!
1: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
2: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
1: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
2: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Musíš vyhrát. Věta, kterou možná často slýcháte od svých rodičů a trenérů. Ale co když už se vám nechce tvrdě trénovat a raději byste se starali o psa? Splní se hlavní hrdince Lucce přání? To se dozvíme právě teď v rozhlasové hře Musíš vyhrát, kterou napsala Helena Kašperová. Režie se v roce 1984 ujal Ladislav Rybišar. Účinkují Silva Sekvencová, Jiří Bartoška, Marie Drahokoupilová a další.

0: Vážení přátelé, vítám vás na dnešních gymnastických závodech, které jsou přípravou na městský přebor. A závodnicím chci popřát pevné nervy a dobré výsledky, rozhodčím klidnou práci a vám ostatním zde v tělocvičně hezkou sportovní podívanou.
1: Evo, ty jsi tak nervózní, jako kdyby už Lucka byla na mistrovství světa.
2: Ale nejsem. Ty jsi nikdy necvičil, takže si nedovedeš představit, jak málo stačí, aby člověk slítnul z kladiny nebo z bradel. A to se stává i těm nejlepším.
0: Prosím, rozhodčí a trenéry, na krátkou technickou poradu.
1: Ještě, že v tomhle Lucka není po tobě.
0: Do konce rozcvičení zbývají, prosím, 3 minuty.
3: Dělej, Lucko, nebo to nestihnu.
4: Máš špatně ruce.
3: Holky, dělejte, já se z vás pominu.
5: Lucko, ty jezdíš na závody taxíkem?
3: Prosím tě, nejezdí, můj táta je taxikář.
1: Jdu na kafe.
2: To jsem čekala. Vždycky, když tě nejvíc potřebuju, tak si pryč. Já jsem nervózní, Lucka je nervózní a ty budeš mít kafe.
1: No dobře, a co bych měl podle tebe dělat? Skutečně je štěstí, že Lucka není po tobě. Jdu na kafe.
6: Jitka Nováková.
2: Ahoj, Evo.
7: Je, ahoj, Marko,
2: vy jste tu taky? Chceme jít dnes na chatu, ale musíme počkat na Jitu, až docvičím, protože jsem jinak. Počkej, Marto, z bradel mám vždycky největší strach.
7: Ale Lucka je dobrá.
2: Lucku právě bradla moc nebaví.
7: Jitě bradla nevadí. Má spíš potíže s prostním a říká, že není dost elegantní.
2: To jsem si odechla. Já vždycky polovinu závodu mám zavřený oči, protože na některé cviky se nemůžu ani dívat. Mám strašný strach, že se to Lucce nepovede. Kdo gymnastiku nikdy nedělal, tak to nepochopí. Je. Dostala 9,25.
7: No to je fantastický.
5: Jitě říkala, že Lucka je z nich nejlepší.
7: Víš, já mám vždycky větší strach než ona.
1: Ahoj, Marto.
7: Ahoj.
1: Taky jsi tak nervózní jako Eva?
2: Prosím tě, nemluv na mě. Právě si prošvihnul bradla.
1: Tak náhodou jsem Lucku viděla, byla skvělá. Opravdu. A jak je na tom Jitě, Marto?
5: Ale žádná závodnice z ní nebude. No. Ale když jí to baví, tak proč ne? Víš, že na takovýchhle závodech jsem poprvé a koukám jako blázen, co všechno ty naše holky umějí.
1: Tak to my chodíme na každý závod, viď, maminko? Eva se tím vrací do dětských let, kdy ještě byla mladá, krásná, perspektivní.
2: Ale.
1: Teď už je jenom krásná.

0: No, tak jak pak ti chutná, Lucinko?
1: Polívku umíš bez bababy. Mama mi vždycky před závodem říká, nejes, nejes, ať ti není špatně, jenomže mě pak stejně je, ale z hladu.
0: Tak já ti ještě přidám.
1: Tak jo.
0: Prosím tě, necpi se tak.
2: Ale nechý, když jí chutná.
1: Jo. Dědo, už se narodili štěňata.
3: A víš, že nevím. Ale Lucinko, co pak dělá tvoje Andulka a Křeček?
1: Tyčina je teď smutná, pořád jen spí.
3: Ole.
1: Možná, že s ní budeme muset jít k doktorovi, že jo, táto?
4: Asi jo.
1: Ale Radek se má bezvadně, víš, co mu nejvíc chutná?
3: No, co pak?
1: Sušenky s čokoládovou polevou. Radek si vždycky sušenky veme takhle do pracek a začne strašně rychle chroupat. Ten žere rychleji, než náš táto.
5: No, tak Lucko.
1: Promiň, tati.
0: No, tak dítě, a teďka nám řekni, z čeho všeho si vyhrála.
1: Ze všeho, babi, na kladině 9. 15 na bradlech 9,25, v prostných 9,55 a při přeskoku 9 celých. Jenomže to se tak nebralo, babi, vyhrála naše jednota.
4: No, ale kdyby se to počítalo, tak bys vyhrála.
1: Jenomže závodili družca, tak já letím na tu pou.
4: No, počkej, Lucko, bez peněz.
1: 50 mám od děry, 50 od babičky, tak co?
2: Nemáte jí dávat tolik peněz.
0: A vždyť si je zaslouží, dělá radost celý rodině. No.
4: Lucko, jednu 50 nech tady.
1: Tak. Jasně, kapitáne, tak čau.
4: Čau, ahoj.
2: Ach jo, někdy je jak utržená ze řetězu.
0: Jen ji nech. A buďte rádi, že je taková šikovná.
4: No, někdy až moc.
2: Ještě, že má tak důsledného otce, viď, Karle?
4: Nedělej ze mě Herodesa. Lucka má talent a bylo by škoda nechat uležet ladem.
0: Jenom na ní, Jevičko, nebuďte zbytečně přísní.
4: Pravdě.
0: Ano, vždyť to dítě nemá vlastně vůbec žádný dětství.
4: No.
0: Zná jenom školu a gymnastiku.
4: Ale
0: no, jen si vzpomeň, co ty si dělala v 10 letech.
2: Já?
0: Jo, víte, že tenkrát, jak jste přijeli před prvníma závodama, Lucka mi řekla, vsaď se, babi, o 100, že vyhraj.
2: Ne.
0: No a když sázka, tak sázka. A ty tu 100 máš, zeptala jsem se jí. A Lucinka mě řekla, že tu 100 mít nemusí, protože vyhraje. No a vyhrála.
4: A to zní jako historka o mladém Beethovenovi.
6: Tak, klukané, na kolik žíněnek se dnes cítíš?
7: Na 4.
6: No, děláš, jako bys měla spadnout ze sněžky. 4 žíně pod kladinou, to už tu dlouho nebylo.
7: Když já ještě nemůžu pořádně doskočit na levou nohu.
6: No, jak chceš, ale je ti doufám jasný, že salto na kladině při závodech dělat nebudeš.
7: Ale já to doženu.
6: A kdy to chceš dohánět, chybí ti nejmín 12 tréninkových jednotek.
7: Já bych to fakt nejdřív zkusila s těma 4.
6: Jestli se bojíš, tak se na to vykašli vůbec.
7: Ne, já to zkusím.
6: Tak, děvčata, žíněnky. Zdeno, chyť lunch z druhé strany. Zapni se. A teď ticho. Skoncentruj se. Absolutní pozornost. Soustřeď se. Rozběh. A vypíchni. Zapíchni. Držím. Výborně.
7: Tak si udělala salto jako mistryně světa. Jo, jako mistryně světa. Jenže se 4 žiněnkama pod sebou, jinak se bojím.
1: Na to nesmíš myslet. Já vždycky stojím, zavřu oči, vzpomenu si na nějakýho zpěváka, no a skočím.
7: Do tmy, viď?
8: Neudělali jste mi radost, protože z diktátu jsou pouze 3 jedničky. Hanka Pavlovcová, Petr Heřman a Lucka Bednářová. Zatímco 5 je 5. Jestli se nezlepšíte, budeme psát diktát každou hodinu. Kolik nám zbývá do zvonění?
9: Prosím, asi 5 minut.
8: Tak si něco řekneme o přípravě divadelního představení.
9: Lid!
8: Než začneme mluvit o podrobnostech, chci se zeptat, jestli je mezi vámi někdo, kdo by se nechtěl představení zúčastnit. Ano, Tomáši?
9: Já si děti užiju dost doma a taky nechci nikomu dělat kašpara.
8: Dobře, Tomáši. A další?
10: Polchartová se stydí.
8: Klid. Veroniko, nemusíš hrát. Můžeš pomoct s přípravou kostýmu a dekorací. To bys nechtěla.
7: No, když nebudu muset chodit po jevišti a něco říkat, tak...
8: A co ty, Luďku?
9: No, já bych hrál, ale pro normální děti. Děcáku tam jsou sami cikáni.
8: Děti z cikánských rodin nejsou o nic horší ani o nic lepší než vy. Naštěstí je nás dost a nemusíme nikoho přemlouvat. A co pak ty, Lucko? Ty máš přece tréninky.
10: Jenže já bych to divadlo chtěla hrát.
9: Princeznu, že jo?
11: Nebo 7 hlavou sáně.
10: No, třeba 7 hlavou sáně.
8: Lucko, zeptej se na to doma. Já osobně si myslím, že 2 hodiny týdně by ti nemohly uškodit.
10: A kdybych nemohla, tak nechtěli byste, abych dělala při tom představení Hvězdy a Salta? To bych mohla dělat bez zkoušení hned.

0: Aby se zbrzy uzdravila a mohla začít trénovat. Proč bych se měla uzdravovat jen kvůli tréninku? Že jo, ty tím. Tobě je to jedno, ty pořád spíš. A co ty, Radečku? Ty už jsi se zase přežral. Ty mi jednou praskneš a budeš prasknutý. Hele, já ti něco řeknu. Jestli někdy budu mít psa, tak tebe si nechám taky. Neboj se, já bych tě nevyhodila. I kdybys byl jako balón.
1: Kdo je?
2: To jsem já, hodná babička Jaga. A nesu ti jablíčko.
3: A cože? Také já, lesní víla, co 20 lidí utrápila.
0: No holky.
4: Lucko, že se zbála.
0: Ale nebála, jenom jsem nevěděla, kdo to je.
3: Ty se máš, Lucko. Ležíš si v posteli, krmě tě pomerančem a posloucháš muziku. Klidně bych si tu angínu dala taky.
0: Mě už to doma moc nebaví. Radši bych chodila do školy s váma.
4: Pozdravuje tě Vytásek a posílá dopis.
0: Dopis?
4: No, dopis. Teda spíš je to jenom srdce. Miluje tě láskou vroucí a nehynoucí.
0: Ukáž. To mi poslal Vytásek Zdeně.
3: Chtěli jsme ti s Terezou udělat radost. Poslední zpráva o Vytáskovi zní. Dostal další kouli z diktátu a kvůli němu musíme psát diktát každou hodinu. Takže ho nenávidíme.
0: A přinesli jste mě sešity?
4: Přinesli. A taky tě máme nadiktovat diktát a opravit ho, abys náhodou nevyšla ze cviku.
0: A zkoušíte divadlo?
3: To je děsná sranda.
4: To bys musela vidět, fakt. A víš, kdo je nejlegračnější?
3: Baterka.
0: Jaká baterka?
4: To je ředitelka z děcáku, která to s náma zkouší. A my jí říkáme baterka, protože ona pořád říká:
5: děcka, hlavně baterky. Nezapomínejte na baterky.
3: Hele, když předváděla tanec svatojánských broučků, tak vyprskla i naše účast.
4: Fakt? To bys musela vidět. Měří totiž asi 1,80 m. Ale jinak je docela dobrá.
3: A víš, kdo přilez?
5: Luděček.
3: A Sýkorka mu řekla: jsem ráda, Luďku, že jsi změnil názor, ale všechny role už máme rozdělené, takže budeš svítit.
4: Baterkama.
0: Hele, a co Vytásek?
3: Vytásek hraje kouzelnýho dědečka a mluvící kámen. Úplně se do těch rolí vžívá.
4: Tohle jsme zkoušeli a on místo svý role. Zlatý poklad ti nevydám, dokud nepřineseš živou vodu. Začal říkat vyjmenovaný slova poklad.
3: Sýkorka úplně brečela smíchy a říkala, že už mu snad ty diktáty odpustí.
4: Lucko, ty se tváříš, jako kdyby ti bylo špatně.
0: Spíš mě štve, že tam nemůžu chodit s váma.
3: A přijdeš se na to představení aspoň podívat? Bude to děsná legrace.
4: Baterka říkala, že bys mohla mít přidělaný baterky na nohách a na rukách. A kdybys dělala hvězdy, že by to vypadalo úžasně.
0: Já zkusím přesvědčit naši mámu, jenže ona říkala, že hvězdy umí každej a že neví, proč bych tam kvůli tomu měla chodit a zanedbávat tak trénink.
3: Jenže na ty hvězdy už nemá nikdo čas, každý má nejmín dvě role.
0: Tak já to s mámou ještě zkusím.

0: Co s váma dneska je? Rozhejbejte se! No tak, Věro, ruce, prsty v prodloužení paže!
1: Pojď sem, Lucko, ukaž perfektní přeskok.
2: No, to zrovna nebylo nejlepší. Nevyšel ti rozběh. Znovu. Pro Krista pána, já si tu dneska připadám jak v lese. Samý dřevo.
0: No tak co stojíš, Lucko, znovu? Fofr!
3: Co dneska tomu Píšťalovi přelítlo přes nos?
4: Někdo ho naštval a my to teď odnášíme. Hele, Jíťo, že bys mu nešlápla na nohu. Za co? Za zmrzku, jo. Beru.
0: Já tu nikoho nedržím. Kdo chce, může jít.
5: Mně ještě není dobře.
0: Mně je taky špatně, ale z vás.
5: Já za to nemůžu.
0: Tak znovu, fofr. No říkám, fofr, slyšíš? Víš co, když ti není dobře, tak padej do šatny. Skákej, Jitko. No tak tady je takovýho místa a ty si zrovna vybereš mou nohu.
4: Je, promiňte.
0: Laskavě se aspoň dívejte, jak má vypadat přeskok. Sakra!
4: Co se vám stalo?
1: Končím trénink, jděte domů. Já už vás nechci vidět. Nemáte tu někdo alespoň lasťák? Jitko, ty tu počkej. Chci s tebou mluvit.
6: Mami, maminko.
7: Co se stalo, prosím tě, Lucko? No tak.
4: Ty cinka umřela.
7: Prosím tě, Luci, nebreč. Uka, ty máš horečku.
4: Ona doopravdy umřela, vůbec se nehejbá, já jsem myslela, že spí.
7: Táta ti hned zítra koupí novou, uvidíš, no tak uvidíš a už nebreč, prosím tě, ty cina byla stará.
4: Jenomže já nechci žádnou novou, žádná už nebude jako ty cinka byla nejchytřejší andulka na světě.
7: Podívej, mě to taky strašně mrzí, ale nedá se nic dělat, opravdu uvidíš, že si zvykneš i na novou.
4: Já nechci novou.
7: A co bys chtěla?
4: Štěně.
7: Štěně?
4: No.
7: Na psa bys neměla čas a byl by tu pořád sám, to bys nechtěla. Bylo by mu tady hrozně smutno.
4: Ale maminko, to...
7: A víš co, ty cácorko moje? Teď se běž pěkně zakutat do postele, zítra to domluvíme.
4: O tom štěňátku.
7: Pojď, umýj se, převleč se a večeři ti přinesu do postele, jo?
4: Já chci ty cinu!

0: Tatička.
1: Prosím tě, Vytázku, to není žádný křiček, to je Rade.
0: Ten je krásný, úplně hebonkej a jaký má zuby. Kousnu tě někdy.
1: Nabal ho zpátky dělat.
2: Sedněte si.
1: Vytázek, pošli Radka, pošli to dál.
2: Dnes jste se měli naučit básničku, kterou za chvíli vyzkouším. Pak opravíme společně diktát a potom vám něco povím. Co je vám k smíchu, Adélo?
3: Nic.
2: Tak se nesmí a sedni si. Povíme si něco o příponách, ale nejdřív tu básničku. Tabuli půjde. Klid. Lucka. No tak, Lucko, mám tě prosit?
3: Já jsem se tu básničku zapomněla naučit.
2: Tak klid. Ty jsi zapomněla naučit básničku?
3: Ano, protože...
2: Protože jsi měla trénink a nestihla si, toto chápu. Ale nechápu, jak si můžeš myslet, že s gymnastikou vydržíš do konce života. Mimochodem, ten včerejší diktát. Prosím tě, už víš, jaké i se píše ve slově liska? A postav se rovně, když s tebou mluvím. Pojď sem. Co to schováváš?
3: Radka Bednáře, prosím.
2: Cože to máš?
3: Křečka.
2: Prosím tě, můžeš mi vysvětlit, proč nosíš Radka Bednáře do školy? Myslíš, že je vás na zlobení málo?
3: To ne. Já jsem jenom nechtěla, aby umřel.
2: Proč by ti měl umírat?
3: Protože když jsem nebyla doma, tak mi umřela Ticina. Andulka.
2: To mě mrzí, ale křečka do školy nosit nemůžeš. Jdi si sednout. Kdo z vás se ještě nenaučil básničku?
4: Já.
2: To jsem si mohla myslet. Takže do příště všichni. A Lucka se ještě naučí báseň z čítanky na straně 135.
0: Má kliku, že je to Sýkorka. Krupice by jí křečka zabavila do konce roku.
3: Hele, medvídek, pro štěstí, málem bych tě tu nechala.
5: Pro štěstí.
6: Čau, Jíťo.
3: Ahoj.
6: Co ti je? Proč si vyklízíš skřínku?
3: Uvolňuju místo mladším a perspektivnějším.
6: Blázníš?
3: Pištěla říkala, že už jsem moc stará.
6: Stará? Jseš přece o 3 roky starší než já.
3: Takže tě to čeká za 3 roky. Připrav se na to, ať pak nemáš vztek.
6: Ty si děláš legraci, že jo?
3: Ale ne, nedělám. Ten den, co tě vyhodil z tréninku, vyhodil i mě, jenže mě na furt.
6: Třeba si to už rozmyslel.
3: Ale kde pak? A kdyby já končím?
6: Jíťo, bez tebe tady bude hrozná otrava.
7: Čau, dámy.
6: Ahoj, klokane.
7: Co vám je?
3: Nevidíš? Balím.
7: On si to nerozmyslel. Ty jsi za ním nešla, viď?
3: Ne, a taky nepůjdu. Už by mě to nebavilo.
6: Holky, nevíte, jak dlouho žije křiček?
7: Proč to chceš vědět?
6: Protože ho mám a chci vědět, kdy umře.
7: A proč chceš vědět, kdy umře? Ty už ho nechceš.
6: A právě, že chci, jenže se bojím, aby mi neumřel.
8: Pištěla je mi v patách. Čau, mistrině.
3: S tím křečkem ti neporadím, ale můžu se zeptat.
8: Chodíte s křečkem? Toho znám.
7: Prosím tě. Bavíme se o zvířeti.
3: Jedna holka z naší třídy má tátu veterinářem.
6: Jo, Jitunku, nebreč. Nebreč, já dojdu za Pištělo.
3: Ale to nemá cenu.
9: Děvčata, nástup! Padám!
3: Dneska to budete mít v pohodě. Odpískal vám nástup.

0: Bednářová.
1: Jitka. Ahoj. Tak Lucko, domluvila jsem návštěvu u toho veterináře. Dneska ve dvě, jo?
0: To je blbý, protože je trénink.
1: No to teda je blbý. Ten doktor má odpolední ambulanci jenom dneska. Hele, a co kdybys nešla na trénink?
0: Máma by se zbláznila.
1: Taky nic neříkej.
0: Jenže co řeknu?
1: No přece, že jdeš na trénink. No tak chceš prohlídnout toho křečka nebo ne?
0: Chci, jenže co řeknu na tréninku?
1: No že ti bylo špatně. Neboj, něco vymyslíme. Tak dělej, za chvíli tě čekám u družiny.
0: Počkej.
2: Lucko, Lucko, jsi tady.
0: Tak ahoj, Jitko. Ahoj, mami, letím na trénink.
2: A mohla bys mi půjčit žákovskou?
0: Nepočkalo by to po tréninku.
2: Ne, nepočkalo. Potkala jsem Sýkorovou. Proč jsi mi neřekla, že se zhoršila?
0: Měla jsem smůlu. To doženu fakt, mami.
2: Máš skoro stejně jedniček jako dvojek.
0: Já za to nemůžu, že mám pořád gymnastiku.
2: Nevymlouvej se. Nemusíš se starat o nic jinýho.
0: Mami, já už fakt musím letět, ahoj.
2: A co ta žákovka?

0: máš tak hroznýho tátu.
1: Se zvířatama to umí.
0: Ale proč si mu nosila to pivo? Chtěla jsem mu přinést nějakou láhev, jenomže jsem měla jenom pivo.
1: Ne? Jsi normální, náš táta to dělá kvůli zvířatům a ne kvůli láhví.
0: Jo, to je teda hodnej. A myslíš, že ho nebude otravovat sehnačkyně?
1: Táta je expert na schánění psů. Kde se kupuje máslo, to neví, ale kde se nad perfektní štěně, to ví i o půlnoci.
0: A nebude moc drahý?
1: To ví, že ne. Když nechceš žádnou vzácnější rasu. Lidi stejně většinou křížený štěňata topějí. Nechávají si tak maximálně jedno. Co nerozdají, to utopí.
0: To já bych si štěňata nechávala.
2: A měla by si za rok 120 psů? Ty jsi hlavička.
0: Holky, já jsem tak ráda, že tomu Radkovi nic není.
1: Na nás je spolek.
0: Víď?
1: Jo.

0: s náma, to je dobře, že jo, mámo?
1: No.
2: Jezdím od rána, mám už toho plný zuby.
0: Když se řekne plný zuby, tak já si představím, jak člověk má plný zuby těch nepříjemných věcí a jak je kouše, jak praskají a vržou, jenomže jich neubejvá, ale přibejvá jejich strašně.
1: Prosím tě, co to blábolíš?
0: No, že jako tátovi lezou ze zubů značky všech zákazů vjezdu a zastavení, všechny jednosměrky a všechny červený, když spěchá, a obličeje nepříjemných lidí a taky těch, co špatně přecházejí.
2: No,
0: a to všeho má plný zuby. A když takhle přivřu oko, tak to vidím živě.
1: A já zas živě vidím, že dneska dostaneš na zadek. Ty jsi něco vyvedla, viď?
0: Mami, to je z hladu.
1: Tak si jdi umejt ruce, budeme večeřet. Počkej, Lucko, co pak to máš v té krabici?
0: To je Radek.
1: Ty nosíš Radka na trénink?
0: Nenosím, byl na výletě. Taky máš rád psi. Já ti řeknu, jaký jsi.
2: Mám?
0: V tom případě jsi zlatej.
2: No počkej, co je to za hru?
0: No to není žádná hra, já jsem se ptala vážně. Protože bych chtěla štěně. No, a když máš rád psi, tak to je dobrý.
2: No dobrý, a kdo by se o něj staral?
0: No, přece tak. Já. No a někdy taky ty. Aha. Máma jen výjimečně, protože nám vaří.
1: Tak s tím nepočítej. Už jsem ti řekla, že bys na toho psa neměla čas. A to ještě táta neví, že jsem dnes potkala Sýkorovou a ta mi řekla, že se Lucka ve škole pěkně zhoršila. Ano, má skoro stejně dvojek jako jedniček.
2: Tak vidíš, Lucko, musíš přidat.
1: Má nejlepší předpoklady, aby se dobře učila. V životě jsem nechtěla, aby mi s něčím doma pomohla. Má jenom tu školu a gymnastiku.
0: Ale mami, já se polepším. Naučím se dvě básně a bude to. Já bych si na to štěně čas udělala, opravdu.
1: Ale na úkor čeho? Nesmlouvej se mnou. Řekla jsem ne a hotovo.
0: Mami.
1: Yes, budeš to mít studený.
0: Já nechci, dobrou noc.
2: Lucko, ani jsi se nepochlubila, co bylo na tréninku.
0: Bezva, píškala, neodpískala. Zdarma věnuju nejkrásnější štěňátko na světě.
3: Proč?
0: No, protože ho mám.
3: Zadarmo?
0: Jasán.
4: A jaká je to rasa?
0: Nejkrásnější, fakt. Tak nechcete někdo pejska?
4: Já se zeptám, Lucko, jo?
0: Jenže to spěchá. Když si ho nikdo neveme, tak ho ty lidi utopě.
5: Hele, a proč nevemeš ty?
0: Protože nesmím.
3: Babka! Krupice!

0: děvčata. K nářadí. Lucko, ty zůstaň ukladěným. Ostatně k žiněnkám. Vlastně, pojď sem. Proč jsi nebyla včera na tréninku?
1: No, protože k nám přijela babička. A přivezla jahody a polárkový dort a já jsem to všechno snědla a pak mi bylo špatně, vůbec jsem nemohla chodit, fakt.
0: No, tak dobře, výjimečně ti to omlouvám. Holky, nefákejte se. Klokané, makám, nestojím. Tak, Lucko, šup na kladinu. Kotoul. Dobrý, dobrý, skok. Špičky, špičky. Dobrý. A přemet, dávám ti záchranu. Výborně. No, kdybys byla kůň, tak bych na tebe vsadil. Dobrý. A teď všichni na bradla.

0: Tatínko!
1: Ahoj, babi.
0: Ahoj.
1: Co tady děláš? Já jsem...
0: Co pak ty nejsi ráda, že mě vidíš?
1: Jo, jsem, jenže musím na trénink, mám, aby se zbláznila, kdybych vynechala.
0: A jen se neboj, já jí to vysvětlím. Vždyť ti dítě nemáš vůbec žádný dětství, jenom samý povinnosti. Podívej, přivezla jsem vám králíka, musíme ho dát do ledničky.
1: Hele, babi, nechceš štěně?
0: Co? To myslíš psa?
1: No, psa. Nádhernýho malýho pejska. Když si ho nevemeš, tak ho utopěj.
0: Ne.
1: A měla bys to srdce, babi.
0: Ne, to víš, já bych se neutopila. Vždyť já nezabiju ani králíka. Ale takhle najednou. A říkala si to mámě?
1: Říkala. Víš, říkala jsem jí jako, že chci psa, jenže... Máma řekla, že bych na něj neměla čas.
0: Aha.
1: Jenže já bych se ho udělala, ale... Nesmím, no. Babi... Prosím tě, mějte štěně aspoň vy. Babi určitě je strašně hodný, fakt. Ukaž, já ti vemu tašku, ať se nedřeš. Hele, a z domova zavoláme do práce mámě, že si přijela. A že kvůli tomu přijdu pozdě na trénink.

0: ty nohy jsou hrozný. Poblávají za tebou jako přeražený fajfky.
1: Ach jo.
0: Ještě jednou.
1: Jo.
0: Zdeno! Prosím tě, tohle že je odraz.
1: Dobrý den.
2: Já jsem... Naše princeznička se na nás přišla podívat. Jestli to nevíš, za půl hodiny končíme.
1: Já vím. Já jsem strašně spěchala, ale já jsem opravdu dřív nemohla, fakt.
2: Zase si se něčeho přejedla.
1: Ne, to ne. Ale já jsem musela... Prostě babička dneska odjížděla, nikdo nebyl doma, tak jsem jí musela pomoct s kuframa na nádraží.
2: Kolik jich bylo?
1: Čeho?
2: No těch kufrů.
1: Moc ne, jen asi dva. Ale babička je už strašně stará, tak jsem...
2: Hele, mě dneska nebaví poslouchat žádný výmluvy. Jestli si myslíš, že tady máš nějaký privilegia, protože jsi momentálně nejlepší, tak na to rychle zapomeň. Nebyla bys první, kterou jsem za tohle vyrazil. Běž se rozhejbat.
1: Děkuju. Buráky se ti dneska fakt povedly.
3: Mám ti přidat?
1: Ne, to už bych asi praskla.
4: Kam jdeš?
1: Učit se.
4: Tak to s námi ještě chvilku vydrž. Máma ti chce něco důležitýho říct.
3: Jen já?
4: No já taky, no.
3: Tak dneska mi volal do práce Píšťala.
1: Co chtěl?
4: To se budeš divit.
3: No zdá se mu zvláštní, že tě místo tréninku necháme, aby se svláčila s kuframa na nádraží.
4: No co je to za odpověď?
3: A předposledně si vynechala úplně, že? To si se přejedla dortu a bylo ti hrozně špatně, tedy podle Píšťaly.
4: Lucko, prosím tě, proč si vymýšlíš takový voloviny? Kufry na nádraží, jako kdyby Píšťala nevěděla, že jsem taxikář.
1: Když já jsem...
3: Přestaň.
4: No proč nejdřív dorty a potom kufry? Proč? Můžeš mi to vysvětlit, proč?
1: No poprvé proto, že jsem byla s Radečkem u zvěrolékaře.
4: Co pak, je mu něco?
1: Ne, ale no tak... od té doby, co ty cinka umřela, tak mám strach.
3: To s nám snad mohla klidně říct, ne?
1: Když já jsem nechtěla, abyste se naštvali.
4: Ty víš, že se naštveme, když se to pak dovíme oklikou, to víš dobře.
3: Určitě by se to dalo nějak zařídit.
1: Právě, že nedalo. Ten veterinář jindy nemohl.
4: Aha, tak jsi vymyslela dorty.
1: Jo.
4: No a co potom ty kufry?
1: No... Co jsem měla říct, když k nám potom doopravdy přijela babička?
4: No tak tady vidíš názorný příklad přísloví o tom, že lež má krátký nohy, Lucinko.
3: A Píšťala mi taky řekl, že jsi se zhoršila a že s tím talentem nevydržíš věčně.
4: Už teď klidně tě může předstihnout někdo, kdo má sice menší talent, ale větší píly.
3: Tak.
1: Tak já to doženu opravdu.
4: Ale já vím, že to doženeš. Ale tady jde o něco jiného.
1: O co?
4: No, o co? Abys na nás neskoušela takový primitivní boudičky. To přece nemáš zapotřebí a my taky ne.
3: Tak co?
1: Já už nebudu.
4: No co nebudeš?
1: Ty boudičky.
3: Doufám, že nechceš, aby jsme ti něco zakazovali nebo tě dokonce trestali.
1: Ne.
4: Podívej, ber to jako první vážný a zároveň poslední varování. Jasný?
1: Jasný, tati.
3: A kdyby se to snad mělo opakovat někdy,
1: ne,
3: tak
1: ne, nebude,
3: já...
1: mami.
4: Tak máš takovou vojnu, jakou si ještě nikdy nezažila.
1: Buď klidnej, tati. Žádná vojna nebude. Tady je Lucka Bednářová.
5: Tady Eva.
1: Ahoj.
5: Hele, já ti chci jenom říct, že to štěně už je na světě. Táta k těm lidem zítra jede a říkal, že jestli chceš jet...
1: No jasan, bezva.
5: No, takže zítra v jednu před školou, jo? Táta nás tam vyzvedne.
1: No jo, jenomže to já mám ještě školu. Leda, že bych řekla, že máme mimořádný trénink. Nevíš náhodou, jakou má barvu?
5: To ne, ale vypadá plej nádherně.
1: Ale jestli se to provalí...
5: Takže v jednu, jo? Tak čau.
1: Ahoj. Ahoj, Jíťo. Já za tebou letím přes celou školu, neviděla si Evu.
6: Ahoj, co jsi tak vykulená? Eva má chřipku.
1: Prosím tě, nemohla bys jí říct, že si to štěně nemůžu vzít, že jsem byla na těch závodech druhá a že odvezli křečka k dědečkovi a že mám volnu. Vůbec nic nesmím, jen do školy a na tréninky.
6: A proč?
1: Ale protože jsem slíkla z bradla a stálo mě to půl bodu.
6: Fakt? A proč se na tebe naštvali vaši?
1: Protože jsem zase lhala, když jsme šli s Eviným tatínkem podívat se na štěně. A přitom jsem jim slíbila, že už lhát nebudu. A taky, že jsem se zhoršila ve škole a na gymnastice. Píšťala jim řekl, že se nesnažím, jenže to není pravda, z bradla může slítnout každý, máma mi to říkala.
6: Z toho si nic nedělej. Jestli chceš, můžeš chodit do tělocvičny se mnou, já teď cvičím malý děti, víš. Teda s nima je taková sranda, jsou jak gumový, fakt moji jsou úplně jako normální gumičky. Hele, přijď se někdy mrknout. Já jsem bradla měla vždycky ráda, takže, hele, jestli chceš, můžeš cvičit se mnou, to doženeš.
1: Jenže Já nechci nic dohánět. Nechci, protože pořád musím. Polovina holek u nás ve třídě nemusí vůbec nic, nikdo je do ničeho nenutí.
6: A co uděláš s tím psem?
1: No, to nevím. Ale kdybys viděla, jak je to štěně krásný. Hele, je hnědý a přední tlapičky má dole bílý. Začala se mu říkat Ťapinka. Myslíš, že by si ho ty lidi u sebe ještě nechali? Třeba kdybych se polepšila,
6: tak... Ty nevíš, co chceš. Nejdřív, že tě nebaví se polepšovat, pak zase, že se polepšíš. No tak to je snad nenormální, já si myslím...
1: Ale já už musím letět, obě krupice přetrhne, nezapomíná na tu Evu, čau.
7: Jako zmoklá slepice.
1: Ahoj, holky. Čekám na tátu, jdu na trénink.
6: Ty se ani nezeptáš, jak dopadlo představení.
1: No jo, vlastně dneska jste hráli. Já jsem...
7: Měla si přijít, to byla děsná legrace.
6: Jsi nás domů do televize.
1: Fakt?
6: No jasně.
7: A největší hvězda je Vytásek.
6: Ovšem, nejlepší bylo, jak na něj spadl kůň.
7: Já jsem myslela, že se počurám smíchy, to bylo strašné.
1: Jaký kůň.
6: Hele, my takhle stojíme za oponou a najednou děsná pecka, baterka věkla, síkorka se začala svíjet smíchy.
7: Princezna leží na zemi a do toho Vytásek řekl, to jsem se lek.
6: Jenže Vytásek tu větu řekl asi 16krát, protože se opravdu lek a nemohl si vzpomenout, co má říkat dál.
7: Vytásek totiž tu chvíli byl mluvící kámen a byl k ním zády, takže je neviděl. Já už nemůžu.
6: A ty to pleteš. Vytásek byl mluvící kámen, jenže se měl proměnit v kouzelnýho dědečka. A když přijíždí princezna na koni, měl říct, to jsem se lek, kam pádíte výsosti?
7: Jenže se lek doopravdy a baterka na něj řvala ze zákulisí, nestalo se vám nic výsosti.
6: Jenže on řekl, nestalo se vám nic.
7: Cože?
6: Nestalo se vám nic, baterko.
1: Tak ahoj, holky, já už musím jít.
0: Klokane, musíš se víc odrazit a vzhůru. Takhle to salto neuděláš, ani kdybys měla křídla. Pořádně. Špatně, zase špatně. Jsi jak pitlík mlíka. Lucko, pojď to předvést.
2: Co se tak vlečeš?
1: Já už nemůžu.
2: Prosím tě, nejsme ani v půlce tréninku. Vypadáš, jako by ti ulítly včely.
0: Fofr.
2: Nebo budeš dělat dřepy.
0: Klokane, dívej se. Odraz vzhůru. Balím se dopad... No, zapichni to!
1: Čau!
0: Co to s tebou dneska je?
1: Podvrtnul se mi kotní.
0: Pořád vám to říkám. Nesmíš dopadat tak tvrdě. Dívejte se. Dopad na špičky, napínám se, ruce nahoru, všechny svaly zpevněný, zadek stažený. No, všichni naprostná. Lucka k bradlům.
1: Já bych šla taky naprostný.
2: Říkám na bradla. Nikdo jiný z nich při závodech nespadl.
1: Nemám sílu v rukách.
2: No a právě proto musíš trénovat. Fofr.
1: A stejně nesnáším.
2: Co s tebou je? Od těch závodů jsi jako vyměněná. Cvičíš absolutně bez zájmu, bez jiskry. Musíš cvičit s chutí, ale hlavně musíš chtít. Proč si myslíš, že jsi dostávala tak vysoký známky? Protože jsi cvičila lehce, jako kdyby to nic nebylo. Teď cvičíš jako vyfouknutý balón. Snaž se. Musíš.
8: Večerníček skončil, a tak běžte, děti.
6: To je dobře, Radečku, že šli na návštěvu, viď?
1: Jenomže musíme poslat ten dopis. No, pojď sem ke mně na stůl. A koukej se a poslouchej, já ti to přečtu. Milá babičko a dědo, to štěně se už narodilo, jenomže si ho nesmím vzít, protože mám zakázaný všechno. Vlastně ne. No, viď, Radečku, všechno ne. Mám tebe. Radši napíšu, protože to mám zakázaný. A pak je dál. Babi, prosím tě, přijď si pro to štěňátko, nebo budu mít průšvih. To štěně je nádherný a hodný a jmenuje se Ťapinka. Vůbec se nepočurává a málo žere a taky neštěká. Příští týden mi ho přiveze jedna holka. Prosím tě, babi, určitě přijeď. Když tak nám zase přivez králíka, aby se naši nedivili. Babi, určitě přijeď. Ahoj. Lucka.
9: Tak co, spí?
3: Jak šípková růženka.
4: No vždyť, už je skoro půlnoc.
3: To by se zdivil, tuhle jsem se na ní byla podívat. Měla už 2 hodiny zhasnuto a ještě nespala.
4: Prosím tě.
3: To nebyl moc vydařený večírek.
4: No to teda ne. Člověk si jednou za půl roku vyjde ke známým a pak 2 hodiny poslouchá, jak se děti nemají do ničeho nutit. Pěkně, děkuju.
3: Včera jsem mluvila s Píšťalou.
4: Co pak?
3: No, říkala, že bych měla s Luckou možná zajít za psychologem.
4: No to určitě. Od teďka s ní budeme lítat po psychiatrech a nervových sanatoriích.
3: Počkej, třeba jsme někde udělali chybu.
4: A prosím tě, kde?
3: Třeba jsme na ní byli zbytečně moc přísní.
4: Jsme na ní přísní a zároveň rozmazlujeme. Vozím ji na trénink a sotva přijede, ty tady stojíš pozoru s večeří, no.
3: A co kdyby jsme jí trochu slevili?
4: A neboj se. Naše Lucka vydrží daleko víc.
3: Jen aby.
4: Víš, že já gymnastice zase tak moc nerozumím, ale ty tomu rozumíš a říkáš, že teď je ve špičce. Píštěla taky říká, že je perspektivní.
6: Přece jen její 10 let.
4: Jo, 10, za pár měsíců jí bude 11.
6: No a ostatní holky v jejím věku
4: jestli,
6: to už dávno...
4: Jestliže z té špičky teď vypadne, tak už se nikdy naspátek nedostane.
3: Já nevím, já opravdu nevím.
4: Tak se podívej, mně před 4 rokama bylo úplně jedno, jestli naše Lucka bude dělat gymnastiku nebo ne. Pro mě za mě mohla klidně hrát šachy nebo plavat nebo nedělat vůbec nic. To ty jsi s tím přišla, to ty jsi to zařídila, aby Lucku vzali mezi starší holky a aby jí trénovala Křížová. Tak to za prvé.
3: To je přece normální.
4: Ne, počkej, nech mě domluvit. Když tam Lucka začala chodit, byla hrozně pozadu a ostatní holky se jí posmívaly, že nemá nohy, ale fajfky.
3: No.
4: No a Lucka se do toho zakousla. Chvíli to trvalo a najednou byla lepší. A já jsem byl hrdej na to, že mám takovou prýma dceru.
3: A pak jsi se zbláznil do snu, že jednou vyhraje republiku.
4: A ty ne?
3: Já taky to
4: no
3: máš
4: tak vidíš,
3: pravdu.
4: No.
3: Karle, jenže dneska už je jasný, že z ní žádná mistryně světa nikdy nebude. No na to prostě nemá tu správnou ctižádost. V gymnastice se nedá jen tak poručit. Já například skončila u toho, že jsem byla vysloveně tréninkovej typ.
4: No, ale...
3: no při tréninku jsem udělala cokoliv a při závodech jsem zkazila, co se dalo. Prostě jsem na to neměla nervy.
4: Jenže Lucka není po tobě. A kromě toho, když do něčeho tolik investuju, tak chci, aby si mi to vrátila.
3: Počkej, co jsi investoval?
4: No tak promiň, oba jsme investovali. Jen toho času a to vůbec nemluvím o nervech, který ztrácíš při každých závodech.
3: Ach jo, tak vidím, že tahle noční debata k ničemu nevede.
4: Ne, nevede.
3: Ne.
4: Protože se najednou nějak nemůžeme dohodnout.
3: Tak víš co, půjdem radši spát.
6: Fuj, to jsem se lekla, proč tady sedí špatně tati.
4: A můžeš ty mi, Lucko, říct, proč o 2:30 ráno blomáš po bytě?
6: Mám žízeň. Hm.
4: Tak a teď ale do postele, fofrem.
6: Tati.
4: No?
6: Já ti chci něco říct.
4: A nepočkalo by to do rána?
6: Ráno spíš a odpoledne tě už neuvidím.
4: No dobře, tak co je?
6: Tati, co by se stalo, kdybych... přestala dělat gymnastiku.
4: Cože? Co je to za nesmysl?
6: No není to nesmysl, fakt, tati. Ty jsi přece vždycky všem říkal, že mám talent,
4: no.
6: Jenomže já asi ten talent nemám.
4: A jak jsi na to přišla?
6: Dneska mi Píštěla řekl, že jsem se zhoršila, že se mnou na příští závody už nepočítá.
3: Vy jste se snad zbláznili. No. Víte, kolik je hodin?
6: Mami, já svinu...
3: Okamžitě spát.
6: Dobrou noc, tati.
4: Dobrou, Lucko.
3: Prosím tě, tobě snad přeskočilo. Tahat 10letý dítě o 2:30 ráno z postele.
4: Nikoho jsem z postele netahal.
3: Ta gymnastika ti začíná harašit na mozku.
4: Ale nic mi neharaší.
3: Já jsem nemohla usnout, protože mi najednou došlo, že ty si o svým vlastním dítěti mluvil jako o investici.
4: Ale já jsem tak nemyslel, mrzí mě to, promiň, no.
3: Karle, to přece nemůžeš takhle. Lucka je naše dítě a žádná investice. Dítěti se věnuješ, ale neinvestuješ do něj.
4: Už jsem ti řekl, že mě to mrzí a že jsem to tak nemyslel.
3: Dobře.
4: Takže to doufám, nebudeme dál rozvádět, ano?
3: A nepůjdeš si lehnout?
4: Ne, ještě chvilku posedím.
3: Tak dobrou.
4: Dobrou.
10: Dobrý den. Do hostivaře k servisu, Škoda.
4: Ale, dobrý den.
10: To je náhoda.
4: Co pak v servisu?
10: Ale, žena minulý týden nabourala auto a teď ho jedu vyzvednout. A už jsem tam měl být.
4: Tak na to dupneme.
10: To mám kliku, že jsem kápnul právě na vás. Tak co? Jak to jde?
4: No.
10: Myslím, s Luckou.
4: to bych se měl zeptat spíše já vás.
10: No, musíme přitvrdit, ale říkám vám rovnou, moje možnosti jsou omezené.
4: S dětma je to někdy těžký.
10: No. Jenže o to jsme dospěli, aby jsme si s nimi poradili, že? Na vašem místě bych přitvrdil.
4: Už se stalo, ale k ničemu to nevede.
10: No víte, co se říká, škoda každý rány, která padne vedle. No. A Lucka je perfektní závodník. Já vám něco řeknu. Jí teď momentálně schází zájem, motiv. Teda na tréninku dře tak, že bych já to nevydržel. A i když jí to nebaví, tak maká jako blázen. A ten nezájem, to je normální únava materiálu. Je to přechodný.
4: Aha, a proč jste teda navrhoval toho psychologa?
10: No, aby se trochu lekla. Doktor jí nakuká pár blbostí, dítě nakreslí pár obrázků, jo. Pak jí předepíše pár vitaminů a Lucka se chytí za nos. Víte, takovej kůň, jako je ona, se může hrozně lehko zkazit. Mezi náma, to druhý místo na městě, to je obrovský úspěch. Hmm. Lucka perfektně makala. No, tak tentokrát za to druhý místo můžou spíš rozhodčí.
4: A řekl jste jí to?
10: Ne, a to by taky nebylo dobře. Na ženský musí být přísnost. Podívejte, nemějte o ní strach. Ta vydrží dělat dřepy třeba čtvrt hodiny.
4: Cože? Lucka dělá dřepy čtvrt hodiny?
10: No vždyť vám říkám, moje možnosti jsou omezeny.
4: Jenže to mění situaci.
10: A kdo si myslíte, že drží náš oddíl? Lucka, jedině Lucka. Ostatní ty bych mohl klidně vyhodit. Lucka je perfektní kůň a já se v koních vyznám. Za pár dní nahodím motor a uvidíte.
4: Takže vy celou dobu Lucku jenom strašíte.
10: Ale no tak, no, straším. No. Možná straším. Jde mi o výsledky. Na příštích závodech všem vytře zrak a na to se těším.
4: Jenže Lucka říkala, že s ní na příští závody nepočítáte.
10: Ale prosím vás, to je přece taktika.
4: Aha.
10: Proč jste zastavil?
4: Vystupte si.
10: Proč to přece...
4: No taktika, víte? A navíc moje dítě není žádnej kůň.
10: Ale počkejte, to je nedorozumění. Možná, že jsem se...
4: Ne, já vám moc dobře rozumím. Sedřel byste z dítěte kůži a to pak by byl ten váš výsledek. Ani na chvilku byste se nezastavil, jen byste se pořád tak blbě usmíval.
10: Počkejte, já...
4: Hleďte, vypadněte nebo vás vyrazí.
10: Ale já si můžu na vás stěžovat a budu si na vás stěžovat.
4: Klidně si stěžuj, ty stratégu v trenýrkách.
9: Je, ahoj. Co tady děláš?
11: Jsi sama doma?
9: Jsem.
11: Přinesla jsem ti ťapinku.
9: Dneska? Vždyť jsem ti říkala v úterý. A babička si pro ní přijede až zítra.
11: Jenže táta tam musel jít dneska, protože zítra musí být celý den v zoologický. A u nás zůstat nemůže, protože Ajax by jí sežral.
9: Podívej, jak je krásná. Dám ti i s tou krabicí. Jenomže kam jí schovám? Navíc každou chvíli přijde máma.
11: Lucko, to já nevím, ale snad to tvoje máma s tak krásným štěnětem chvíli vydrží, ne? Tak ahoj.
9: Tak ahoj. No pojď sem, ťapinko. Ty štěňátko moje sladký milovaný. To bude průšvih. Dobrý den, tady Lucka Bednářová. Paní Králová, mohla bych mluvit s Jíťou? Aha. A kdy se vrátí? Taky prosím vás řekněte, aby mi hned zavolala. Nebo ať nevolá, radši rovnou přijde, jo? Řekněte jí, že je to strašně důležitý. Tak děkuju, nashledanou. Ťapinko, ťapinko. Kde pak jsi? Blázínku. To nesmíš dělat loužičky na koberec. Počkej, přinesu hadr. Ježišmarja, máma. Ťapinko, prosím tě, já tě překryju tou krabicí. Prosím tě, ťapinko, vydrž to tam.
4: Ahoj, Lucko.
9: Ani můk. Je, ahoj, tati.
4: Prosím tě, kam neseš ten hadr?
9: Já jsem vylila vodu, tak... Tati, ty už budeš doma.
4: No jistě. Co je v té krabici?
9: V jaký krabici?
4: No, v jaký krabici? Ta, co leze za tebou.
9: No... To je ťapinka.
4: Ťapinka?
9: Jo, štěně.
4: Lucko, jaký štěně?
9: Tatínku, prosím tě, nezlob se, já ti hned všechno vysvětlím. Víš, babička si strašně moc přála psa, tak
4: Tak babička si přála psa.
9: Jo, tak jsem jí ho opatřila.
4: Co to blábolíš?
9: Ona si pro ní hned zítra přijde, ale ten tatínek zítra nemohl, protože zase je jich Ajax a každou chvíli přijde Jíťa a odnese si jí, víš.
4: Počkej, jaký tatínek, jaký Ajax a proč si to Jíťa odnese? Čí je to štěně? Babičky nebo Jíti nebo tvoje, čí je?
9: No, tak nejdřív bylo moje. Ale když jste mi ho zakázali, tak babička řekla, že...
4: Aha.
9: No, to už jsem ti říkala, no.
4: Pojď sem, ty malej chuldupáči. Kam to lezeš? Pojď sem. Tam je botník, ty.
9: Tati, my si ji necháme.
4: No, počkej, počkej. To se ještě uvidí.
9: Tati, já se zblázním radostí. No, ale co máma?
4: Nech to na mě a podej mi ten hadr.
9: Tati, já za to budu strašně moc cvičit, to uvidíš.
4: Nemusíš.
9: Cože?
4: No, říkám, že nemusíš.
9: Tati, nejsi náhodou nějaký divnej.
4: Víš co? Seber ťapinu a půjdeme se projít. Popovídáme si, jo? No, no.

0: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Jsem hodný a pracovitý.

0: od spoda.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Marie, tak přímo říkáme, bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
1: Jo, tak, jo.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi písničky Marka Ebena? Tak v tom případě si následující vyprávění zamilujete. Pohádku Velryba Lízinka napsala Květa Kuršová. Režie Karel Weinlich. Účinkují Marek Eben, Iveta Blanarovičová, Jakub Zdeněk a další. Vyrobeno v roce 1992.

0: českých řekách, potocích i strouhách se dá chytit všelicos. Nepočítáme-li staré hrnce, může šikovný rybář chytit kapra i mřenku, štiku i okouna, fousatého sumce i candáta. Ale ulovit v českých tocích velrybu? Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak řeknu, že je to rybářská latina. A přitom se to povedlo docela malému klukovi od nás, ze Záblatské Lhoty. On, ten kluk Tomáš, vlastně žádný pořádný rybář nebyl. Kluci se mu smáli, že jen učí červa plavat, a tak často seděl na břehu sám a sám. A bylo mu tak smutno, že mu i slzička do vody ukápla.
1: Mňam, mňam, to je dobrota.
2: Co je dobrota?
1: Ta slaná voda, co ti kape z očí. Já už se nenapila slané vody, ani nepamatuju. A přitom slanou vodu nutně potřebuju.
2: Kdo jsi?
1: Nevidíš? Velryba.
3: Velryba? Ta je přeci velikánská. Ale ty jsi...
1: Já jsem malá velryba. Velryba Lízinka.
2: Já jsem Tomáš.
3: Ale jak to, že jsi tak malinkatá?
1: Protože velryba vyroste jenom v moři, kde je voda slaná. Ve sladké vodě nevyroste ani ofous, dokonce může ještě zakrnět. Babička Plejtváková obrovská nám jednou vyprávěla o velrybě, která omylem spolkla soudek cukru. A než by se řekl rejnok, byla z ní rybička tak mrňavá, jako já.
2: Já jsem taky malej.
3: Ale proč jsi nezůstala v moři? Krásně bys tam vyrostla.
1: Protože jsem zabloudila.
2: Taky jsem jednou zabloudil. A brečel jsem.
1: A nemohl bys teď ještě trošku zabrečet? Mně ta slaná voda, co ti kapala z očí, moc chutnala.
2: Ale já brečím jenom, když jsem sám. Nebo když se rozbiju koleno.
3: Možná, kdybys mě kousla do palce.
1: Kde pak? Kamarády, já nekoušu.
3: A my jsme kamarádi?
1: Jestli chceš.
3: Lízinko!
1: Já jsem teď vážně tvá kamarádka.
3: No je.
1: Ty jsi teď opravdu můj kamarád.
3: No je.

0: už já ujít. Musím domů. Nebo se maminka bude zlobit, že mi vyspěme polívka.
1: Co je to? Polívka.
0: Polívka? No, to je taková slaná voda. A plavouvní houby.
1: A řasy a chaluhy.
0: Spíš nudle a brambory. Podle toho, jestli je hovězí nebo bramborová.
1: Ale slaná je vždycky?
0: No jasně, to je nápad. Já tě trochu té polívky přinesu. Počkej tu na mne. Za chvíli jsem zpátky.
2: Ta s tou slanou vodou nadělá, a že prej je velryba. To ať vykládá vodoměrkám.
3: Moje řeč, paní Parmová. Některé ryby nevědí, co roupama. Ale někdo by jí měl vysvětlit, že začínat si s lidma je moc nebezpečné.
2: Však ona na to přijde sama, paní Karasová. Jen aby pak už nebylo pozdě.
4: Dýzinko, nesu ti tu polívku.
2: Polívkou to začíná a knedlíkem to končí.
3: Jenže v tom je háček.
0: Přinesl jsem plný hrnek. Otevři pusu.
1: To je moc slané i pro velrybu.
0: Když se maminka nedívala, nasypal jsem do polívky celou slánku. Ale víš co? Hele, tady pod vrbou má pan Voleníček pramičku. Naliju do ní polívku, ředím ji vodou a budeš mít tvoje malé mořičko. No tak, hupni si tam.
1: Jo, to je nádhera.
0: Je, Lízinko, ty už jsi veliká jako...
3: Jako velryba?
0: No, to ještě ne, ale jako pořádný kapr.
5: Co děláš u té loďky?
0: To je pan Volejníček, musíš rychle pryč.
3: Ale až odejde, tak mě zavolej. Ráda bych si to tady ještě užila.
5: Mám tě, ty uličníku. A to jsi ty, Tomáši. Co jsi prováděl s mojí loďkou?
0: Nic, pane Volejníčku. Já jsem si jenom vypůjčil. Na chviličku. Pro velrybu.
5: Pro velrybu? A kde máš tu svoji velrybu?
0: Já ji zase pustil.
5: No, lhát umíš výborně. A kdo lže, ten krade. To bude mít tvoje maminka radost, až jí řeknu, že jsi mi chtěl ukrást loďku.
0: Já jsem nechtěl nic ukrást. A nalžu vám. Opravdu jsem chytil velrybu. A když mamince nic nepovíte, tak já vám ji ukážu.
5: Jak to chceš udělat? To mám čekat, až tu velrybu zase chytíš?
0: Já ji zavolám a ona připlave.
5: Tak to chci vidět. No, co koukáš? Volej.
0: Lízinko! Lízinko!
3: Tady jsem, Tomáši. Už je ten protiva pryč?
5: Pro pána Jána, to je ryba. Honem, Tomáši, pomoz mi, musíme ji chytit. Já poběžím po břehu, ty mi ji nadeženeš z vody. No, co koukáš, dělej, vždyť nám uplave.
0: Lízinko... Já tě chtěl jenom ukázat.
6: Nebojte se, dobře to dopadlo. Pan Volejníček, který měl u nás v Záblatské lhotě hospodu, byl jako většina hostinských pěkně při těle. A Lízinka, i když se po polívce trochu spravila, byla pořád mnohem čipernější než on. Uplavala mu na to tata. Ale Tomášovi... Bylo všelijak. Vždyť on vlastně Lízinku zradil. Seděl na břehu. Slzy mu kapaly do vody. Ale nikdo si na nich nepochutnával. Ale no tak dost. Dost už s tím smutněním. Každý může udělat chybu. Důležité je, aby to dokázal přiznat a hlavně, aby to napravil. A Tomáš se rozhodl, že se o to alespoň pokusí. Druhý den, když jsem dopíjel v hospodě u pana Volejnička pivo, otevřely se dveře a Tomáš se objevil.
0: Dobrý den.
7: Dobrý. Co pak chceš, Tomáši?
0: Kladívko.
7: Kladívka nevedeme.
0: Ale já ho nechci koupit. Jenom půjčit. Potřebuju se dostat do pokladničky.
7: Jo. Ty chceš rozbít prasátko, aby si mohl něco koupit? No to ti schvaluju. Peníze jsou na to, aby se utratili. Tak, tady je kladívko.
8: Počkej, Tomáši. Není to škoda pro pár žvejkaček nebo pro trochu bublinkový vody rozbíjet pokladničku?
7: Podívejte, neplejte se do toho. Tady Tomáš chce nakupovat, tak ho nechte. Jen do toho, mladý muži.
8: No ne, ty máš peněz?
7: Tak co to bude, čokoláda nebo snad pivo?
0: Prosil bych buráky, hodně slaný.
7: Jo, je ctěná libost, tady jsou buráčky. A co dál?
0: Ale já chci za všechny peníze buráky.
8: Ale chlapče, ty to ani neuneseš.
7: Dám ti na to krabici. A nebo víš co? Půjčím ti vozík. To mi nejde na rozum. Nač ten kluk potřebuje tolik buráků?
8: Třeba má svátek a chce pozvat kamarády.
7: Pokud vím, tak žádný kamarády nemá. A taky s tím nejede do vsi. Ale k řece? Už jste dopil?
8: Jo, už jdu.
7: Na chvíli to tady zavřu a půjdu se podívat za tím klukem.
8: Copak? Snad nemáte strach, aby se neutopil?
7: No, člověk nikdy neví, co se může stát. Nakonec má můj vozejk.
8: To máte pravdu. Co kdyby s ním zajel do tůně? Já půjdu radši s váma.
5: Buráky do vody. To jsem mu mohl dát i od loňska.
0: Lízinko, prosím tě, nezlob se na mě. Lízinko, odpusť mi to.
9: Nebreč, mě už slzy nechutnají. Polívka je lepší. Máš polívku?
0: Ne, buráky, slaný.
9: Jo, tak je neházej do řeky, ale rovnou mě do pusy.
1: Ty jsi veliká.
10: Jako opravdická velryba.
1: No, a vly děláš jako parník.
5: Můj ty světe. Ona je to snad opravdu velryba. Tu tak chytit.
8: Pozor, pane Volejniček. Velryby jsou chráněné. Lovit se nesmí.
5: No, vlastně máte pravdu. Vždyť by to byla škoda. Tahle velryba bude pro moji hospodu užitečnější v tůni, než kdybych z ní udělal guláš. Tomáši, hej, Tomášku.
0: Lízinko, rychle pryč. Běží sem pan Volejniček.
10: Ale Tomáši, teď už se ho přece nemusím bát. Stačí, když plácnu ploutví.
5: Ploutvičku líbám, vážená paní velrybo. Velice mě těší, že vás poznávám. Je to čest pro naší výsku i celé povodí, že jste se u nás ráčila usadit. Doufám, že s námi setrváte.
10: Jistě, mám tady svého kamaráda.
5: A celou řadu nadšených ctitelů. Já jsem jeden z nich. Když dovolíte, postarám se o vaši budoucnost. Vybuduji tady na břehu plovárnu a prvotřídní restauraci. A nazvu ji Restaurace u velryby.
10: Co je to restaurace, Tomáši?
11: Restaurace, vážená paní velrybo, to je takový dům, kde se podává spousta dobrého jídla a pití.
10: Jo, a taky polívka?
11: Samozřejmě, zeleninová, bramborová, hovězí s játrovými knedličky. Každý den můžete mít jinou a všechno zdarma. Na účet podniku.
10: No, tak si pro mě, za mě tu restauraci postavte.
6: Teda řeknu vám, že já ani Tomáš jsme tím páně Volejničkovým nápadem postavit u řeky restauraci a plovárnu nebyli nijak nadšeni. Správný rybář je nejradši na břehu sám, když jen voda šplouchá a komáři bzučí. A teď najednou takový randál. Rybám se to taky nelíbilo. Zalezli pod kořeny vrb a u hladiny se ani neukázali.
3: Paní Parmová, já už tady v tůni zažila všelicos, ale něco takového nepamatuju. Z toho rámcu mě brní všechny ploutve.
12: Jenže nás se nikdo nezeptá, co si o tom myslíme. Stačí, když s tím souhlasí ta přivandrovalá velryba.
3: Skloustla. Opravdu příšerně. Není dva metráky.
12: No, to má z toho, že spolkne na co přijde. Polívku, buráky, co pak tohle jí slušná ryba?
3: Není nad žížal. Žížal není nikdy tolik, aby z nich jeden stloustnul.
12: A kdo tloustne, ten stárne.
3: Nebo sežere štika.
12: A nebo lidi. Vsaďte se, že na jídelním lístku té restaurace u velryby bude brzy velrybí guláš. Tak já vám řeknu, paní, my jsme pro lidi dobrý, leda tak na snídani.
3: Když chytli strejch do raka, vzpomínáte si teta, snědli mu i klepeta.
12: Já zase měla známou, tu z jeho české sádky, v prosinci odvezli jí a nepřežila svátky. Tak já vám řeknu, paní, my jsme pro lidi dobrý, leda na grilování.
3: Já vám řeknu, paní, my jsme pro lidi dobrý, leda na opékání.
12: To máte pravdu, teta, a vypadá to stejně i v jiných částech světa.
3: Já měla přítelkyni, ta žila v Atlantiku a zrovna její tchýni strčili do aspiku. Tak já vám řeknu, paní, my jsme pro lidi dobrý, leda na pochutnání.
13: Ctěné veřejnosti se dává na vědomí, že dnes se slavnostně otevírá plovárna a restaurace u velryby. Při dobrém obědě můžete pozorovat tůni pravou a nefalšovanou velrybu. Za zvláštní příplatek si můžete pohladit, odvážlivci se s ní mohou i vykoupat. Neváhejte, je to příležitost, jaká se hned tak nenaskytne.
14: Jen klid, klid, na všechny se dostanem. Vstupné 5 korun, děti a vojsko polovic, příplatek za velrybu 10 korun. No má zaplaceno, postupujte dále.
1: Jú, ta je veliká. A jak funí a stříká vodu, ať to udělá ještě jedno. Mami, mohl by som si ji pohladit.
14: No prosím, naše malá hrdinka.
1: A můžu se na ní svíst?
14: Jistě.
11: Ovšem za zvláštní příplatek 50 korun.
15: Kolik?
11: Vážený, svést se na velrybě, to není jako svést se na kolotoči. Jedinečná příležitost, nezapomenutelný zážitek.
16: A není to nebezpečné?
11: Velryba Lízinka je naprosto krotká. Tak prosím, kdo má zájem?
15: Tady, dvakrát.
11: Ano, prosím, prosím.
17: Co ty tady chceš, Tomáši?
0: Já přišel za Lízinkou.
17: Prosím, vstupné 5 korun, děti polovic, příplatek za velrybu.
0: Ale já nemám peníze.
17: Tak to je mi líto, ale bez peněz.
11: Platím za toho mladého muže.
17: Prosím, pane kavalír.
11: Nikoli, jsem profesor Ovečka z oddělení ryby drůbež státní akademie věd. Přišel jsem se podívat na tu vaši velkou rybu.
17: Těší mě, velice mě těší, že se o moji velrybu zajímá i akademie. Vybudoval jsem tady ten podnik, aby velryba Lízinka žila v důstojném prostředí.
11: Je vědecky dokázáno, že velryba v českých tocích nikdy nežila, nežije a žít ji nebude. Název vašeho podniku klame beřejnost. Tak kde máte tu velkou rybu?
17: Okamžik, hned to zařídím.

0: Blavarni.
1: To víte, pane profesore, sláva jí stoupla do hlavy, má svoje vrtochy. Tomáši, co kdyby zkusil zavolat Lízinku ty? Jsi přeci její kamarád.
2: Tak ať jdou všichni pryč.
3: Je mi velmi líto, vážení, ale pro dnešek končíme.
4: No, teď jsme si zaplatili.
3: Zakoupené lístky platí na zítřek.
5: Jdeš trochu s velrybou?
6: Lepší je jít na Loch Nessku.
7: Pojďte.
5: A je po všem. Vidíte, zase nás vyhazují.
3: No tak, Tomáši, zavolej Lízinku. Pan profesor se z ní chce seznámit.
8: Mladý muži, pokud zjistím, že velká ryba Lízinka je vzácný exemplář, mohu pro ní mnoho udělat.
3: Tak, na co čekáš?
2: Lízinko! Lízinko! To jsem já! Tomáš!
9: Ahoj, Tomáši.
2: Lízinko, jak se máš?
9: Hrozně. Jak plavu v tůni pořád do kolečka, točí se mi hlava. Už jsou všichni pryč?
2: No, skoro všichni.
8: Dovolte, abych se představil. Jsem profesor Ovečka a celý život se věnuji studiu velryb.
9: Vážně? To mě moc zajímá. Já jsem totiž velryba.
8: Tedy říkejme radši velká ryba. Co jste byla předtím, než jste takhle vyrostla? Kapr nebo sumec?
9: Malá velryba.
8: No dobře, to všechno budeme ovšem muset dokázat vědecky. Hned zítra začneme s pokusy. Pane Volejničku, mám k vám prosbu.
1: Pane profesore, jsem vědě vždy k službám.
8: Potřeboval bych, abyste tu plovárnu přestěhoval někam kousek dolů po proudu.
1: To snad nemyslíte vážně.
8: Pochopte, velká ryba Lízinka je jedinečný exemplář. Je třeba udělat řadu vědeckých zkoumání a rozborů a jistě uznáte, že nemohu vědecky pracovat na plovárně.
1: A vy jistě uznáte, že nemohu svůj podnik nazvat plovárna u velryby, když zmíněná velryba bude pár kilometrů po proudu.
9: To bude tak jako tak, když ne po proudu, tak proti proudu.
1: Co tím chcete říct, vážená Lízinko?
9: Jen to, že když se nepřestěhujete vy s plovárnou a restaurací, přestěhuju se já. Uplavu vám.
1: To nemyslíte vážně. Tak pěknou a prostornou tůň nenajdete široko daleko.
9: Když tam nebude překážet vaše plovárna, bude mi stačit i menší tůňka.
2: To je bezva nápad, Lízinko. Já vím o jedné moc hezké tůňce, kousek po proudu. Budu tam za tebou chodit každý den.
8: A kdybyste byla tak velice laskavá a dovolila mi určitá vědecká pozorování, byl bych vám velice zavázán.
1: Vážená velrybo, moc vás prosím, neukvapujte se. Uznávám, že dnes jste měla velmi únavný den, ale postarám se, aby se to už neopakovalo. Od zítřka vás budou návštěvníci pozorovat pouze ze břehu.
9: A co ty lístky opravňující ke svezení na mém hřbetě, které jste prodal?
1: Vrátím peníze. Vstupné na plovárnu naopak zvýším, aby publikum bylo opravdu vybrané. Pan profesor a Tomáš budou mít samozřejmě vstup zdarma.
9: Zbytečně se namáháte, pane. Mně se tady prostě nelíbí. Plavu pryč a basta.
1: Co se dá dělat? Je mi to velice líto, ale bránit vám nemohu.
9: Taky si myslím.
1: Můj podnik tím utrpí vážné ztráty, ale nezlobím se na vás. Chtěl bych, abychom se rozešli jako přátelé. Prosím vás, vážená, abyste ode mne jako dárek na rozloučenou přijala 3 krabice slaných buráků.
9: No, proč ne? Potřebuju se na cestu posilnit.
1: Jsem opravdu šťastný, že se na mě nezlobíte. Prosím, tady je první krabice.
2: Lízinko, neměla bys ty buráky polikat tak najednou?
9: Neměj strach, Tomáši. Mě burák v krku nezaskočí.
1: Tady je druhá krabice.
2: Lízinko, ty jsi hrozně vyrostla.
1: A tady je třetí krabice.

0: Děkuji, pane volejníčku. Opravdu jsem si pošmákla.
1: Můj svět, velryba.
2: Jsem rád, pane profesore, že jste konečně uznal, že naše milá Lízinka je skutečná a nefalšovaná velryba. A tudíž se můj podnik právem nazýval a bude nazývat plovárna a restaurace u velryby. Ano, bude se tak nazývat, protože v téhle velikosti by naše milá velryba Lízinka nikam uplavat nemůže.
1: Lízinka vám sice opravdu neuplave, ale za to vám už brzo uplave plovárna. Copak to nevidíte? Voda stoupá.
3: Pan volejníček to s těmi buráky přehnal. Představoval si, že Lízinka vyroste tak, že už nebude moct stůně uplavat, ale netušil, že bude tak obrovská, že ucpe řeku. Voda rychle stoupala, už dosahovala až k terase v prvním patře restaurace u velryby. Po vodě plavaly židličky a slunečníky, které se pan volejníček marně snažil chytit. Pan profesor zoufale šlapal vodu, až se mu podařilo chytit se Lízinčina ocasu. Tomáš vylez na olši a koukal se na tu spoušť kolem. Jen rybám se to líbilo.
4: Když je víc vody, co, paní Parmová?
5: Musím uznat, že na zacpávání řek je velryba docela užitečná.
4: Myslíte, že bych se dostala mokrou ploutví až do Senohradu? Mám tam přízeň. Už dlouho jsem je neviděla. To víte, ty suchý roky.

0: Мимо мати вчителі, огласичі не засагуї, ренці пожарек, томагай і всі їні, катастрофа.
1: To je křiku, chytněte se toho špagátu, co visí z jeřábu, a já vás přitáhnu.
2: Připravit k vytažení, pozor, teď!
3: Děkuju, moc vám děkuju, že jste mě zachránili.
2: Plníme svou povinnost. Můžete nám objasnit, jak to, že je tady všechno porvalo?
3: Ano, jistě. Řeku ucvala velryba.
2: Cože?
4: Vždyť vám to pan profesor jasně říká, velryba stloustla tak, že ucpala řeku. A dělejte už něco, nebo mi voda odnese celou restauraci.
2: Tak už toho mám dost. My tady nejsme pro legraci.
5: Jasně, jste tu kvůli mně.
2: Pomoc, velryba.
5: Pomoc potřebuju já. Měli byste mě co nejrychleji vytáhnout, než bude celé město pod vodou.
2: Ano, jistě. Připravte jeřáb, připoutejte lana k velrybě. Hlasí se někdo dobrovolně? No tak, kdo umí plavat?
6: Já ještě moc plavat neumím. Ale kdybyste mě tím jeřábem posadili lízince na záda, tak bych vám to lano uvázal.
2: Výborně, jeřáb, směr Olše, teď. Nastup si, chlapečku.
6: Už jsem nastoupený.
2: Jeřáb, směr velryba, teď. Lano uvázat, teď.
5: To nechtá, Tomáš.
6: Už to bude. Mám to uvázat na kličku nebo na uzel.
2: Ale to je jedno, hlavně pevně. Hotovo.
6: Hotovo.
2: Velrybu vytáhnout. Raz, dva, tři.

0: už bylo pozdě. Když jeřáb velrybu Lízinku vytáhnul, všecka nadržená voda se začala prudce valit dolů korytem řeky a odnášela sebou restauraci, plovárnu i pana Volejníčka. A i když to nebylo právě pěkné, Lízinka, pan profesor i Tomáš z toho měli velikou radost.
1: Hurá, to je prýma, plovárna je pryč, restaurace je pryč. Teď už tu můžeš klidně zůstat, Lízinko.
2: A já budu moct narušeně bádat. Všechno je v pořádku.
3: Všechno ne. Přece nemůžu zůstat pověšená na jeřábu. To lano mě hrozně škrtí.
1: Já ti tam dám kapesník. Už je to lepší?
3: No, trošičku.
2: To ovšem není řešení. Upozorňuji vás, že velryba na suchu rychle ztrácí pružnost. Nebude-li včas ponořena do vody, může dojít k nenapravitelným škodám.
4: No jo, ale když ji ponoříme do vody, ucpe zase řeku.
1: Nad jezem kousek po proudu je krásná veliká tůň. Kdyby jsme tam s Lízinkou přejeli.
4: No to je výborný nápad.
1: Pane Olejníčku.
4: No co? Co? Mysleli jste, že mě jí s plovárnou a restaurací vzala voda? Vzala, ale zachytili jsme se na jezu. Právě tam, kam chceme přestěhovat naši milou velrybu. Takže budeme zase pěkně pohromadě.
3: Ne, já už na žádné plovárně bydlet nebudu. A jestli tam ty svoje budníky postavíte, plácnu ploutví a budete z toho mít hromadu prkínek.
4: Nevadí, postavím to znova.
3: Tak zase zacpu řeku a voda vám všechno odnese.
4: Možná odnese, jenže lidi mají kalamity rádi. Do nově vybudované restaurace a plovárny u velryby se jich pohne víc než předtím.
2: Pane Volejníčku, velryba je chráněný živočich a vy jste povinen umožnit jí klidný a nerušený život v jejím přirozeném prostředí. Na to je zákon.
4: Tak podívejte, pane profesore, s tímhle na mě nechoďte. Jestli se nemýlím, tak jste říkal, že velryba v českých tocích nikdy nežila a žít nemůže. Takže jaký pak přirozený prostředí? No ale myslím, že už jsme toho napovídali dost. Teď bychom se měli dát do práce a přestěhovat naší milou velrybu Lízinku do nového domova. Hej, vítám, na co čekáte? Pohněte tím jeřábem a jedem k jezu.
1: Lízinko, neboj se, já tě tu nenechám. Já...
3: Nebreč, Tomáši, mně už slzy nechutnají. Jsou hrozně hořký.
1: Lízinko, co je ti?
5: Já nevím. Točí se mi hlava?
2: Není divu po tom stěhování. Velryby vzdor svému korpulentnímu tělu jsou živočichové velmi delikátní. Velrybí kůže vystavená delší dobu slunci vysychá a zcvrkává se.
1: Ale pane profesore, Lízinka se opravdu zcvrkává. Lízinko, co je s tebou?
5: Je mi divně, hrozně divně. Zdá se mi, že plavu ve veliký spoustě vody, jako bych byla v moři, v moři.
1: Pane profesore, Lízinka je nemocná, musíme zavolat doktora. Lízinko, jak je ti, Lízinko? Lízinko, kde jsi?
5: Tady, za tím legnínovým listem.
1: Lízinko? Vždyť ty jsi zase úplně malá.
5: Tady je hrozně sladká voda.
2: Na jezu se zachytil stánek s občerstvením. Bylo tam plno lízátek, cukrových špalků a cucavých bombónů.
1: A vůbec žádné slané buráky, protože ty všechny dal pan Volejníček lízince na usmířenou.
2: Kdybych to neviděl na vlastní oči, nikdy bych tomu nevěřil.
5: Babička Plejtváková obrovská měla pravdu, když nám vyprávěla o velrybě, která spolkla soudek cukru ze ztroskotané lodi a stala se z ní rybička tak malá, jako jsem já teď.
1: Ale jsi přece taková, jako když jsem tě viděl poprvé.
5: Vadí ti to?
1: Vůbec ne. Vlastně je to moc dobře. Teď můžeš plavat, kam budeš chtít. A pan Volejníček se může svoji restauraci postavit taky, kde bude chtít. Už se vrací, Lízinko. Radši se někam schovej, no aby ti ještě neublížil.
5: Poplavu dolů po proudu, počkám na vás. První zátočině.
4: Složte to tady. A ten štít s nápisem plovárna u velryby můžete přibít na strom.
6: Co pak štít by byl, šéfe? Ale kde máte velrybu?
4: Lízinko, vážená velrybo, kam jste se schovala?
7: Obávám se, že v téhle tůni by se velryba schovala velmi těžko.
4: Prohledejte to bydlama, někde to musí být.
6: To máte marný, šéfe, tady není ani mřenka, natož velryba.
8: Jak je to možný? Před chvílí tu byla a teď je pryč?
7: Třeba se velrybě lízince na vaší plovárně nelíbilo a tak uplavala.
4: Jak by mohla odplavat? Vždyť byla v té tůni zapasovaná, že se nemohla ani hnout? Ale já vím, jak to bylo. Ukradste ji vy, profesore, a tady ten kluk?
6: Nenechte se vysmát, šéfe. Jak by tihle dva mohli ukrást velrybu? I s jeřábem jsem s ním měl co dělat.
4: No ale já to tak nenechám. Já to oznámím na policii. Stát, kam jdete?
7: Chceme se s Tomášem projít kolem řeky. Mějte se tu dobře.
4: Vraťte mi moji velrybu. Restaurace a plovárna u velryby nemůže bez ní existovat.
6: A co kdybyste, šéfe, pomenoval tu svoji restauraci uděravýho hrnce? Podívejte, tady na vrbě zrovna jeden visí.

0: musím si vás vzít, brejle. Pořád si nemůžu zvyknout, že jste tak maličká. Ale sluší vám to?
1: Máš ploutvičky na koncích úplně růžové, Lízinko. Když jsi byla ještě velryba, tak jsem si toho vůbec nevšimnul.
0: Ale vždyť Lízinka je pořád velryba. Jenže o tom víme jenom my dva.
2: My tři.
1: My tři, kamarádi.
0: A to je to nejdůležitější.
3: No a to je konec celé té historie. Já vlastně ani nevím, jestli Lízinka žije někde v naší řece, nebo jestli ji Tomáš a pan profesor odvezli o prázdninách k moři, aby tam vyrostla jako každá pořádná velryba. Ale jedno vím určitě, že ti tři zůstanou kamarády po celý život. A jednou se třeba Tomáš stane námořníkem a spolu s velrybou Lízinkou obepluje celý svět.
4: Lidi, buďte hodní, na velrybu sladkovodní můžete se učit od ní.

0: máš, kamarády, to dostane život grády.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: překližku, vydáte tu Elišku.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Žili byli dva mladí lidé, dívka Marie a mladík Jan, kteří se měli tuze rádi. A jak to bylo dál? To se dozvíme v pohádce nazvané Chaloupka z perníku. Napsala Hana Doskočilová, režie Miroslav Šváb, účinkuje Eduard Cupák. Natočeno v roce 1980.

0: Za dávných časů bývalo lesů, kam oko dohlédlo. Po kopcích i dolinách za lesem les a za hájem háj. Za to chaloupek všude poskrovný. Jako když se večer za stmívání objeví na nebi zatím jen sem tam hvězdička. Lidé si jeden ke druhému museli trním a houštinami prošlapávat klikaté lesní chodníčky. A jestli se tu a tam šťastnou náhodou přihodilo, že se na takovém chodníčku potkali mládenec jako jedle a panenka z důlky ve tvářích, dlouho se nerozmýšleli, honem se do sebe zamilovali a slíbili si věrnost na věky. Potom se vzali za ruce Marie a Jan a šli, kam je srdce vedlo. Hleděli si do očí a tak skoro po slepu a po paměti našli nejkrásnější místo z celého lesa, kde si postaví chaloupku. Hned první jaro se jim pod střechou uhnízdili vlaštovky a za komínem moudrá vrána Bára. Však to taky byla chaloupka ze všech jediná a byla nejkrásnější, protože si ji postavili sami dva a měli se přitom moc a moc rádi. Jedenkrát se vracel Jan domů s loktuší plnou soušek, ale na zápraží mu cestu zastoupila moudrá vrána Bára.
1: Soušky nazbírá každý trulant. Ty bys měl jen radši porazit smrk. Smrková prkýnka jsou na kolíbku ta nejsprávnější.
0: Jan mával rukou, nebral vránu dvakrát vážně. Ale jakmile za ním u chaloupky zapadla vrátka, přece jen mu to nedalo a pro všechny případy se přeptal. Nečekáme, má milá, náhodou syna? Syna, co tě nemá, řekla Marie s jistotou. Po ránu šla totiž máchat prádlo na potok a sotva se chtěla na chvilinku v tůnce zhlídnout, hned přiletěla vrána Bára a zakrákala.
1: Konec parádění, trochu krásy musíš nechat taky pro Madlenku.
0: A právě podle toho s určitostí poznala, že jako první nezapláče na kolíbce kluk, ale holčička. S Madlenkou šlo od jak živa všechno jako po másle. Sama se naučila smát a sedět, chodit a mluvit, žádný s tím neměl ani ty nejmenší starosti. Za to u Honzíka, který přišel na svět o rok později, byly tyhle jednoduché věci vždycky náramně složité a zašmodrchané, aspoň na tři uzlíky. Mnohem dřív se naučil šplhat po stromech, než pořádně chodit po dvou. Dřív uměl zapískat na pusu kde jakou ptačí písničku, než z něho dostali první kloudné slovo. Čím to tak bylo, čerti vědí. Snad, že mu přes kolíbku přeskočil jankovitý zajíc, snad, že mu za povijánek zapadl rezavý veverčí chlup. Jedno je však jisté. Měli s ním všichni tři, maminka, táta i Madlenka, od rána do večera plné ruce práce. Z chaloupky pod šindelovou střechou se teď ozývalo samé Janíčku sem, Janíčku tam, dávej pozor na Janíčka, ať nikam nespadne, převlečte Janíčkovi košilku, zase jí má trošku umouněnou. Psst, buďte potichu, Janíček nám konečně spinká. I v ráně Báře za komínem šla z toho věčného Janíčkování hlava kolem.
1: Hrozně kluka rozmazlujete. Bude s tím akorát fůra starostí,
0: varovala ještě zavčas tatínka Jana, ale ten dělal, že neslyší.
1: Drž toho rošťáka trochu víc krátka,
0: napomínala maminku Marii. Ale maminka jí neslyšela doopravdy, protože tou dobou měli s Madlenkou uši jen a jen pro svého chlapečka Janíčka, pro Honzu Honzíka, uličníka. A tak vlastně jediný, kdo tenkrát Bářino krákorání nebral na lehkou váhu, byl Honzík sám.
1: Jenom co ofous po vyrostu, však já jí to Báře spočítám.
0: Umiňoval si už v povíjánku. A čas plynul, běžel, utíkal a Honzík povyrostl, nežli ta její chaloupka čtyřikrát pod sněhem usnula, než se k ním čtyřikrát vrátilo po zimě zase jaro. Sotva měl kluk první příležitost, že ho na dvorku nikdo nehlídal, založil si ruce jako kníže pán a křikl ke komínu. Už se o mě víckrát nestarej, krákoro krákavá, starání já nemám rád. A s napětím čekal, co se bude dít. Vrána Bára vykoukla přes okap, změřila si Honzíka od paty k hlavě, ale že byl pořád ještě za grož kudla, řekla trpělivě.
1: Musím se starat, jsem tvoje kmotra. I když tohle kmotrování není pro mě podle pravdy žádná velká paráda.
0: Já si tě za kmotru nevybral, ocekl Honzík.
1: Jaké pak vybírání? Široko daleko tady není druhý rozumný tvor.
0: Tak ať. Však bych si našel aspoň havrana. Jednou jsem kluk a klukovi ženská kmotrovat nemá. Teprve teď se moudrá Bára skutečně dopálila.
1: Může ti pro mě za mě kmotrovat rovnou havraní král, ale u Báry máš na do smrti utrum.
0: Vyletěla zpátky za komín a víc už nechtěla mít s Honzíkem vůbec nic společného. A kluk se náramně radoval. Zrovna tohle si přál. V tu chvíli se však vrátila na dvorek Madlenka. Něco zaslechla, něco si domyslela a tuze jí to polekalo. Honem vránu odpros, naléhala na brášku. Jinak nám její rady budou jednou na mou duši moc a moc chybět. Co se bojíš, smál se Honzík. Až mi bude kmotrem sám havraní král, může si dát moudrá Bára svoje rady klidně za klobouk. Že tě pusa nebolí, okřikla ho Madlenka a marně se klukovi snažila vysvětlit, že přece žádného takového krále neznají, že ani nevědí, co je zač a jestli vůbec je. Však já si ho najdu, prohlásil Honzík s kuráží a už se sypal ze vrátek. Nemuseli chodit nikam daleko. Hned za plotem zahrádky spal na krajní borovici havran Tobiáš a hlasitě chrápal. Honzík si udělal z dlaní trumpetku a zavolal do větví. Nejsi ty náhodou havraní král? Musel to zavolat ještě čtyřikrát, nežli se starý Tobiáš malinko probral, na škvírku pootevřel pravé oko a vzdychl.
2: Ano, ano.
0: Kluka potěšilo, jak brzy havraního krále našel, ale nemarnil čas a ptal se dál. Nechtěl bys mi havraní králi ode dneška kmotrovat?
2: Ano, ano.
0: Vzdychl Tobiáš po druhé a znovu se chystal usnout. Počkej, ještě neusínej. Ještě se tě potřebuju zeptat, jestli mi budeš kmotrem z té duše rád.
2: Ano, ano.
0: Vzdychl havran po třetí, zavřel oko a pak už vážně nebyl k probuzení. Ale to klukovi nevadilo. Dosáhl svého a zářil pýchou jako 3 dny starý kohout, když se mu podaří prvně zakokrhat. Šel domů s rukama v kapsách, pískal si a cestou kopal do všech kamínků. A Madlenka za ním capala jako slepička. Vlastně se jí celá ta příhoda s opelichaným havranem vůbec nezamlouvala. Že umí říkat jenom áno, áno a ustavičně spí. Třeba už dávno neví, co prve slíbil. Jenomže vláčet se s malým bráškou po lesích a hledat jiného havrana, dokonce havraního krále, to se jí teprve nechtělo. Radši si dala pusu na zámek a mlčela, však ono to nějak dopadne. Nějak, nějak. Ale jak? Takhle se dá, milí zlatí, zadělat akorát na trampotové knedlíky.

0: Od té doby, co se Honzík s Moudrou Vránou rozkmotřil, bylo s ním ještě horší pořízení nežli dřív. Tatínek Jan a maminka Marie si toho hned na počátku nevšimli, protože měli zrovna práce až nad hlavu. Doma se všichni sešli jedině u večeře. Madlenka přichystala na stůl 4 talíře a 4 lžíce, z hrnce na plotně se vonavě kouřilo, jenomže zase byly brambory. Loňské brambory na loupačku. Jsou žluté jako housátka, říkala maminka. Vždyť jsme si je sami za chaloupkou sázeli a sami taky do posledního mrňouska sklidili, dodal hrdě tatínek Jan. Chtěli by možná trošičku přimastit, špitla Madlenka. Za to nejmladší Honzík si žádný ubrousek pod bradu nebral a spustil rovnou bez okolků. V jednom kuse brambory, to mě vážně nebaví. A odložil dřevěnou lžíci. Všichni zůstali jako opaření. Jestli ti u nás nechutná, najdi si jinou chaloupku. Navrhla mu smutně maminka Marie a bylo jí do pláče. Třeba najdeš nějakou Perníkovou, kde mají cukrová vrata a plot z marcipánu, proukl tatínek a více na Honzíka ani nepodíval. Madlenka honem brášku popadla a odnesla ho do postele, aby nakonec ještě kvůli němu nezačal u stolu křik. Myslíš, že nějaká taková v lese je? Zeptal se Honzík šeptem, když svoukli svíčku a chystali se usnout. Možná, ale nejspíš v tu stranu půlnoční, kde namísto hříbku rostou muchomůrky a kam my nikdy nechodíme. A myslíš, že má doopravdy cukrová vrata a plot z marcipánů? Chtěl vědět kluk. Možná, připustila Madlenka. Ale budou zatím dozajista čáry a kouzla a všelijaká hejblata a vůbec. Radši si o tom Honzíčku nebudeme ani povídat. Mohla by nás komínem vyposlechnout Vrána Bára a zítra to mamince a tatínkovi žalovat. Kluk si dal říct a dál se neptal. To Madlenku uklidnilo. A uklidnilo to na chvíli i Moudrou Vránu Báru, která komínem slyšela z chaloupky skutečně kdejaké třeba jen tichonké šeptnutí. Obě se však zmýlili, jestli si mysleli, že kluk na Perníkovou chaloupku zapomene, že do rána všechno zaspí. Naopak, Honzíkovi se teď ve snu o jiném nezdálo než o domečku z marcipánu a přes den na nic jiného nepřemýšlel, jen jak by Madlenku přemluvil, aby s ním šla do lesa na půlnoční straně. Už začínaly růst houby májovky, pomalu zrály jahody, a čas byl na takové nápady jako stvořený. Jak začal Honzík večer pod peřinou znovu o půlnočním lese, Moudrá Bára rázem rozpoznala, kam ty řeči povedou. Počkala si na Madlenku na zahrádce a spustila rovnou k věci.
1: Jestli dáš na toho čerchmanta a půjdete na půlnoční stranu, budeš se zafralitovat.
0: Já vím, špitla Madlenka.
1: Jestli do strašidelného lesa jednou jedinkrát vkročíte, strašlivě to s vámi dopadne.
0: Já vím, ale co mám dělat, když Honzík jinak nedá?
1: Seš starší a musíš mít rozum.
0: Já vím, ale co jestli mě přece jen přemluví? Moudrá Vrána si povzdychla, podrbala se pařátem na hlavě a potom řekla.
1: Zaveď ho jenom na sám krajíček. Z kraje půlnočního lesa ještě nestraší. A pro všechny případy si nazbírej do kapsy trochu oblázků. Půjdeš je za sebou trousit a podle nich pak trefíte zpátky domů.
0: Děkuju ti, Moudrá Báro. Děkuju ti za radu. Zavolala Madlenka a moc se jí ulevilo. Ze srdce jí spadl kámen těžký jako půlka světa. To se ví, že Honzík sestřičku nakonec přemluvil. Naštěstí si ale Madlenka rady Moudré Vrány dobře zapamatovala a vedla kluka v půlnočním lese opravdu jenom po okraji, kde ještě vůbec nestraší. Rostly tu jahody jako všude jinde, ptáčkové cvrlikaly a ve větvích se proháněly veverky. I tak však na každém kroku ztrácela Madlenka z kapsy oblázek, aby si cestu domů nepopletli. Jednou jsou v půlnočním lese, tady se zabloudí jedna, dvě. A teprve, když dorazili zpátky na zápraží, celá blažená řekla Bráškovi: tak vidíš, Honzíčku, dneska jsme byli na půlnoční straně a zítra půjdeme úplně jinam. Tam, kde jsme zvyklí, kam jsme chodívali odjakživa. Bone, zamračil se kluk, zítra půjdeme do půlnočního lesa na novo, jenomže dál, mnohem dál. S Madlenkou se třikrát otočila zahrádka. Co si počne? Honem se rozběhla za Moudrou Vránou, že jisté šlamastiky nějak poradí. Ale jako z udělání Vrána za komínem vůbec nesedí. Prý pro ní o polednách vzkázala teta ze třetího kolena, že má kašel, rýmu a všelijaké píchání, aby jí Bára bez meškání přiletěla potěšit. A Bára letěla. Madlence zůstala poslední jiskřička naděje, že je zítra tatínek s maminkou nikam nepustí. Jenomže, když je smůla, tak je taky pech. Tatínek Jan a maminka Marie, jak byl čas dlouhý, nikam nechodili, ale na zítří se chystali do údolí na jarmark, že si tam koupíte látko. A když nám ještě potom zbude půlka groše, přineseme vám z jarmarku dva preclíky a okurku, slibovala maminka. Nejlepší by bylo, aby nás s Honzíkem vzali sebou, pomyslela si Madlenka. Ale že byla ve všem trochu loudavá, nechala si ten nápad až na ráno, ráno, že je moudřejší večera. Do údolí to však byla dálka dálek, a tak se tatínek s maminkou vypravili ještě za tmy, aby to i se zpáteční cestou v jednom dnu stačili. Děti se probudili a v chaloupce nebylo ani živáčka, jenom slánka na stole, dva hrnky mléka a dva krajíce. Tohle se klukovi náramně hodilo. Dneska nás nikdo nehlídá, dneska můžeme být v půlnočním lese třeba až do tmy. Co tě vede, Honzíčku, lekla se Madlenka. Přece se nevídáme v takovou strašidelnou stranu, když se tu nemáme předem ani s kým poradit. Jenom se nestarej, odbil jí Honzík. Půjdu si o radu za svým kmotrem Havranem. A taky to udělal. Rozběhl se rovnou čárou k první borovici za plotem. Co to bude za rady od ospalého krále, nekrále, dovedla si Madlenka živě představit. Honzík nejspíš také, právě proto se ho ptal. Můžeme jít do půlnočního lesa?
2: Ano, ano.
0: Můžeme tam být, jak dlouho chceme?
2: Ano, ano.
0: Třeba až do půlnoci?
2: Ano, ano.
0: A potom Havran Tobiáš s konečnou platností zavřel škvírku oka, protože víckrát než třikrát na dotazy zásadně neodpovídal. Tak vidíš, řekl Honzík. Vidím, že nemáš rozumu ani za grejcárek, broukla Madlenka a honem si do kapsy začala dělat novou zásobu oblázku na ztrácení, jinakže v půlnočním lese nebudou mít zhola nic, aby hned za prvním pařezem na dobro nezabloudili. Ani tentokrát jim nepřipadal půlnoční les nějak zvlášť strašidelný, aspoň na první kouknutí. Klidně tu sbírali jahody, Madlenka do čbánku a Honzík do pusy. A přitom zacházeli pořád dál a dál. Teprve za čtvrtým remízkem stromy jakoby najednou šeptali různá zaříkání, smechu v temných koutech svítila nedobrá světýlka a ode všech to vonělo čertovou kuchyní. Radši se vrátíme, řekla Madlenka. Proč? Zrovna teďka tu možná na nás někde za bukem čeká perníková chaloupka. Nači nám, Honzíku, chaloupka z perníků? Stejně nám večer tatínek s maminkou přinesou z jarmarku každému preclík. Kluk zůstal na Madlenku koukat, Jestli má všech pět pohromadě. Víš ty vůbec, kolik preclíků má takový domek z perníků? Třeba jenom na kousínku podezdívky? Nejmín 100, ale co preclíky? A Honzik spustil o marcipánových husarech a o srdíčkách s cukrovou polevou, že se Madlenka zmohla sotva na poslední větu. No jo, bráško, jenomže my už v kapse nemáme ani jediný oblázek. Cestou je všechny poctivě vytrousila. Nevadí, můžeš přece trousit ze čbánečku jahody, navrhl Honzík. A Madlenka, jak se jí to dvakrát nepozdávalo, zas malého brášku poslechla. O polednách, kdy se slunce po obloze dokutálí nejvýš, na chvilinku se zastaví. A s ním se zastaví i ptáci v letu, utichne vítr a všechno znehybní. Ten zázrak trvá sotva mžik, ale kdo v takový okamžik nemžikne, uvidí les celý proměněný, jako Honzík s Madlenkou. Slunce jim stálo nad hlavami, ani lísteček se nepohnul a oni v tom hlubokém tichu spatřili mezi kmeny prosvítat loučku o málo větší než dlaň a na loučce jim před očima rozkvétala divizna. Ani lísteček se nepohnul, ani moucha nezabzikla, jenom ta divizna se pomaloučku vytáhla z trávy, rozložila sametové lupeny a otvírala květ za květem. A květy byly zlaté a tuze opojně voněly. Konečně pořádné kouzlo, zaradoval se Honzík a dokonce i Madlenka se nad tou krásou načisto přestala bát. Kde by jí napadlo, že začátek opravdového strašení může být takhle líbezný? Vzali se za ruce a honem si běželi ke zlaté divizně přivonět zblízka. Přivoněli poprvé a ticho kolem se rozeznělo tisícem zvonivých smíchů, tisícem stříbrných chichotání. Bylo to náramně veselé. Přivoněli podruhé a loučka s diviznou najednou ožila tisíci malinkých mužíšků, kteří si v trávě hráli a mezi sebou špásovali, houpali se v tisíci kalíšcích květů a létali vzduchem na tisíci ptačích peroutkách. To bylo ještě veselější. Což teprve, až si přivoníme do třetice, těšili se Honzík s Madlenkou a hned to taky zkusili. Přivoněli po třetí a rázem nevěděli o světě. Usnuli spánkem hlubokým, přehlubokým, jak jim dovede uspávat jenom a jedině uspávací divizna v pravé poledne na loučce v půlnočním lese. Zatím tatínek s maminkou na jarmarku v údolí koupili telátko a ještě jim zbylo na dva preclíky. A právě když ty preclíky v pouťové boudě spolu vybírali, maminku Marii z ničeho nic píchlo u srdce a řekla tatínkovi: mám takovou úzkost, jen radši jsme neměli nechávat děti doma samotné.
3: Však oni se nestratí, zabručil tatínek, pohladil maminku pod rdůlku, ale moc jistý si nebyl.
0: Nahoře z věže tlouklo poledne a od té chvíle neměli už na jarmarku žádné stání. K večeru se vrátila za komín moudrá vrána Bára. Návštěva u tety se vydařila. A za to ta prázdná prázdnota v domku pod Šindelovou střechou se jí vůbec nechtěla líbit.
3: Velcí šli na jarmark, o tom věděla. Ale kde jsou u všech všudy ti dva malí cvikýři?
0: Přeletěla plot
3: že se pozeptá Havrana Tobiáše. Jednou je Honzíkovi kmotrem, snad se trochu postaral.
0: Jenomže
3: Tobiáš na své borovici nesedí a nikde dokola není k zahlédnutí. Teprve za hodnou dobu ho Bára našla dole v kapradí. Větev se s ním ulomila a on to ani nepoznal. Dřímal a klidně dříme dál. Ty bys mi byl platný jako v čočce kamení, pomyslela si moudrá Bára a sama se vydala hledat Honzíka s Madlenkou. Nikdo jí nic neporadil, ale stejně s neomylnou jistotou zamířila k půlnočnímu lesu. Když se Honzík a Madlenka probudili, nebylo to probuzení dvakrát příjemné. Noc tmavá, že by jí kudlou nepropíchl, a loučka s diviznou se v ní nadobro utopila. Co budeme dělat, Honzíčku? Ale Honzík, jak měl jindy kuráže za čtyři, najednou mu žádná nezbyla. Držel se Madlenčiny sukně, ani nedutal a hlavu by si nejraději schoval k ní do rukávu, jen aby neviděl, jak na ně tma tmoucí kouká ze všech stran. A byla to nakonec bázlivá Madlenka, kdo musel kluka konejšit a vymýšlet mu všelijaká těšení. Že je tatínek s maminkou hledají po lese s lucernou a že je dozajista brzy najdou, že po nich pátrá možná i vrána Bára, jestli se už vrátila z návštěvy a podle jahod a oblásků, že za nimi bez pochyby trefí. Vlastně měla Madlenka skoro pravdu. Skoro pravda však nikdy není pravda úplná. Tatínek s maminkou je hledali, ani si doma nesedli, jenomže je hledali v docela jinačím lese, kam se chodívá a kam se chodit má. A taky Bára za nimi netrefila dál než poslednímu Madlenčinu oblásku, jelikož jahodovou pěšinku stačili mezi tím ptáci načisto se zobat. Tak, a co si děti nabrečí?
0: Já jsem se, Madlenko, na mou duši nebál, řekl Honzík a právě se chystal na delší vysvětlování, když tu náhle v raním sluníčku uviděl svůj sen. Chaloupku přitulenou pod strání a byla od schodu až po střechu celá z marcipánu. Rozběhl se k ní, co mu nohy stačily, a než Madlenka pochopila, jaká se tu vlastně hraje písnička, lezl už Honzík přes cukrový plot.
3: To bys neměl, zavolala potichu na brášku, ale hodně potichu, protože si v koutku duše přála, aby jí taky uloupl z chaloupky aspoň jedno perníkové srdíčko, nebo aspoň dvě.
0: Kde jsi, Madlenko? Musíš mě vysadit, ozvalo se pod stráňkou.
3: Mlsná pusa to nakonec vyhrála a Madlenka se pustila z kopce dolů za klukem. A vždycky ho vysadila, kam by sám nedosáhl, a tak měli za chvíli perníku plné kapsy. Sotva si však chtěli prvně ukousnout, skřípavý hlas jim promluvil rovnou za zády.
1: Ale, ale, hulátka, drobátka, dostali jste chuť na můj marcipán.
3: Kde se vzala, stojí tady babice Hudrmanda, a kolem pantoflí se jí lísá černý kocour Fous. Děti se leknutím přikrčili.
1: Co pak, miláčkové, došla vám řeč? To není zdvořilé nedat babičce, hudrničce ani kloudné pozdravení.
3: Dobrý tro, pípli dvojhlasně. Perník z kapes vysypali na hromádku a Madlenka rychle dodala, tak my zase radši půjdem. Vzala kluka za ruku a táhla ho pryč. Neudělali však ještě dva kroky, když je babice Hudrmanda chytla vzadu za límec a řekla hlasem z vosího medu.
1: Gombi jste spěchali, kuřátka moje. Hudrnička vás zve na návštěvu. Jenom se necukejte, broučkové. Mám v chaloupce marcipánku plná šuplátka.
3: Dostrkala je do síně a perníkové dveře se za nimi zavřely jak voda za kamínkem. A tak ve chvíli, kdy vrána Bára po dlouhém hledání konečně uviděla z výšky letu perníkovou chaloupku, zůstal už venku na zápraží jenom kocour Fous. Bára přistála na plotě z cukrlátek a marně si lámala hlavu, jak se dát nenápadně s Fousem do hovoru. Nebylo třeba, začal sám.
1: Mňau, co tady okouníš? Koukej letět dál.
3: Mňoukl nerudně. Nejvíce doví, kdo hloupým kocourům lichotí, usoudila moudrá vrána a hned spustila.
1: Žádný div, že si tě prohlížím. Takový krásný kocour se často nevidí. Srst jako zrcadlo, tebe doma zaručeně stokrát denně kartáčují. Ne?
3: Zavrnil už daleko smírlivěji.
1: No, dneska si určitě Hudrmanda na kartáč vůbec nevzpomene. No, si má zrovna v chaloupce fůru práce.
3: Krákla Bára ledabile a kocouri na to bez okolku vyklopil, co se u nich pod strání od rána přihodilo.
1: To musí mít paní Hudrmanda, dětičky moc ráda.
4: Moc,
3: přisvědčil Fous.
1: Hlavně na kmíně a na česneku a se špetkou tymiánu.
3: Báru zamrazilo, ale přemohla se, aby na ní Hudrmandin kocour nic nepoznal. A pak se s Fousem nakvap rozloučila, jakože odlétá bůh ví kam daleko. Když za dětmi cvakla klika perníkové chaloupky, babice Hudrmanda se okamžitě přestala přetvařovat. Už nebylo žádné broučkování a marcipánkování. Rovnou je šoupla do přístěnku a zavřela na petlici. Byl to přístěnek nejsmutnější ze všech přístěnků. Šeravý a prázdný, jako vymetený. A v okně pevná mříž. Teprve za chvíli, až se Honzik s Madlenkou trochu rozkoukali, uviděli v koutě klec se dvěma nasmrt vyplašenými holoubky. V kleci klec. Při takovém podívání musí každého napadnout z černých myšlenek vždycky ty nejčernější. Jestli si snad Hudrmanda s Fousem nechtějí holoubky upéct k večeři. Honzík přitiskl ucho ke dveřím a slyšel odvedle z kuchyně každýčké slovo.
1: Fousi, zatopíš pod pecí.
5: Proč ne? Dva k nám přiletěli, dva k nám přišli.
1: Fousi, připrav lopatu, ať do té pece můžeme sázet.
5: Proč ne? Dva a dva jsou čtyři.
1: Fousi, potluč koření, ať nám ta pečínka z pece pořádně zavoní.
5: Proč ne? Dva malí pro mě, dva větší pro tebe.
3: Jakmile si kluk přepočítal, o čem to babice Hudrmanda a černý kocour spolu vykládají, strachy se rozbrečel. A pak se strachy rozbrečela taky Madlenka, když jí to Honzík hned za tepla celé pověděl. Kdyby nás, Honzíčku, radši nikdy nenapadlo chodit do půlnočního lesa a nikdy jsme si nepřivonili k té uspávací divizně, vzdychla Madlenka, vzala brášku kolem krku a oba se dívali na okno z mříží. Nebýt uspávací divizny, nevzbudili jsme se až po tmě a nemuseli bloudit lesem do svítání, nenašli bychom perníkovou chaloupku a nemusela nás do ní Hudrmanda zatáhnout. A mříže v okně byly opravdu příliš blízko u sebe, než aby tudy děti mohly utéct.
4: Kdyby nás sem Honzičku babice nezatáhla, tak tady nemusíme čekat, jak ti dva holoubci, až nás posadí na lopatu a strčí do pece a...
3: V tom Honzik vyskočil, rozběhl se k holoubkům a holubí klícku jim otevřel. To se ví, že ti dva malí proklouzli mříží docela snadno. A skoro zároveň se ozvala za oknem brána Bára.
1: Kdybyste vy koulanti hudrmandě na lopatu nesedli, nikdy vás přece do té pete nestrčí.
3: Nápad za všechny perníky. Však bylo na čase, babice hudrmanda už otvírala závoru. Kocouru Fousovi oči jen svítili, když babice kolem pece začala dětem vysvětlovat, co a jak.
1: Tady se posadíte, tady se přidržíte a už ať jste na lopatě, nebo si mě nepřejte.
3: První šel Honzík, že jsou kluci šikovnější. Když z lopaty spadl asi po páté, Fous měl chlupy zježené a hudrmanda samou zlosti tancovala po světnici dupáka, přišla řada na Madlenku.
1: Pojď ty, a dokaž mu, že dá holka klukový trumf.
3: Ale Madlenka padala z lopaty skoro stejně šikovně jako bráška. Babice hudrmanda s kocourem to s oběma zkoušeli po dobrém i po zlém. Jenomže marnost nad marnost dvě takové padavky děti v perníkové chaloupce ještě neměly.
1: Pusťte mě na lopatu, vřískla hudrnice vstaky bez sebe. A vy se dívejte, ať se něco přiučíte. Jak jsem stará, tak to svedu líp. Tady se posadím, tady se přidržím.
3: Madlenka s Honzíkem na sebe ani nepotřebovali mrknout, vyšlo jim to i bez mrkání. Babice hudrmanda v peci zmizela jedna dvě. S Fousem to dopadlo o Fous hůř. Od toho stačili jenom přerazit koštěn. A potom na nic nečekali, mohlo tu být perníku třeba na čtyři poutě, práskli za sebou dveřmi z marcipánu a utíkali domů. Přes půlnoční les jinudy se nedalo, ale tentokrát jim nad hlavou letěla moudrá vrána Bára a spolehlivě je dovedla až na Madlenšinu pěšinku s oblázkům. Dál už trefí sami. Bára si přece musí pospíšit, aby tu šťastnou novinu ze svého komínu předem rozhlásila. Děti se vracejí.
1: Potřebují trochu vyprášit, protože jsou to rošťáci. A taky trochu pomazlit, protože při tom vandrování hrozně zkusili,
3: poradila moudře tatínku Janovi a mamince Marii.

vyprášili, trochu je pomazlili a celý šťastní zasedli k večeři. Čtyři talíře a čtyři lžíce. A navíc dva preclíky z jarmarku, ty vám byly největší a nejsladší ze všech preclíků. Kdo nevěří Madlence a Honzíkovi, ať se na to klidně přeptá, třeba Havrana Tobiáše.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už pro vás máme příběh obyčejného plavčíka, který se spřátelí se starým kapitánem. Rozhlasovou hru Úžina mořských bouří napsal Alexandr Štěpanovič Grin. Režie Dimitrij Dudík. Natočeno v roce 2013. Účinkují Andrea Elstnerová, Jiří Knot, Jaroslav Kepka a další.

0: bábo Smithová.
1: Ale mladej pane, už máte dost.
0: Ne? No. Nalej ještě.
2: Vážně, mladíku, stará Smithka má pravdu.
0: Vy se do toho nepleťte.
2: Poznám, když je někdo na plech. Kolik vám je?
0: Záleží na tom. 17.
2: Krásnej věk.
0: No, jak pro koho? Já bych nejradši poslal celý svět k čertu.
2: Ale, co vám pro boha náš veselej svět udělal?
0: Já nekonečně miluju jednu dívku, jenže je chudá. A můj otec zuří, jak se jeho jediný syn zahodil. Blíže mě vidění, jestli ji nenechám.
2: Chudá láska je na draka. V tom bych dal panu otci za pravdu.
0: Aby ne, protože jste jako on, důstojný, ctihodný paprda bez citu.
2: Já... A ctihodnej páprna. Tak tohle mi ještě nikdo neřekl.
0: Nesmějte se mi, sakra.
2: A nesměju se vám. A mimochodem, mladíku, mohl bych vám nabídnout řešení tý zapeklitý situace s váženým pantatíkem.
3: Pane Jimmy, neposlouchejte ho. A vy spolkněte svý sladký řečičky, kapitáne. James Wick je syn bohatýho rejdaře. Nic pro vás.
2: Naopak, rejdařský synek se nebojí moře. A kdyby otci ukázal, že už není bezvraný štěně, ale muž, co se o sebe dokáže postarat.
3: Hele, na váš sud prachu nepatří.
0: Sud prachu? Kapitáne, čeho jste kapitán?
2: Svižný kocápky, a zrovna hledám plavčíka. Potřebuju omladit posádku, potřebuju novou svěží krev, slibuju skvělý výdělky a přitom tak snadný, že by váš papa žasl.
3: Mladej pane, padejte domů. Božíku, ze žalu se vyspíte a ráno všechno uvidíte jinak.
0: Nehraďte, Smithko. Když budu chtít, plácnu si tady schat kapitánem. A já chci.
2: Výborně. Vítej pod mým velení, chlapče. Hej,

0: začal můj příběh. V přístavní krčmě u báby Smithový kapitán Matheson Pett převrátil na ruby život 17letého mladíčka.
1: Hej, Jimmy! Jak ti je, když drneš palubu, ho?
2: Dost nezvyk, co? Doma na tebe dřeli slušničky.
3: Zalaškoval jsi s nima? Nedvábnej špeřinka?
2: Teď už si zalaškuješ leda s rejžákem. A přijdou horší věci. Pirátství je tvrdý řemeslo. Uvidíš smrt tolikrát, co bys napočítal zrnek v granátovém jabku.
0: Bože, jak jsem v té krčmě byl namol, netrklo mě, kde je Pet kapitán. I když mohl. Ale nedalo se nic dělat. Podepsal jsem smlouvu na 2 roky. Čistil palubu a poslouchal posměšky námořníků.
1: O, netvář se tak, Jimmy. O, náš život je možná krátký, ale veselý.
2: Chlapi, opatrně. Pet má pro toho kloučka slabost. Chce si ho vzít do parády. Kapitánovou zásluhou nakonec vyroste z vlčete pravej mořskej vlk.
3: To střílí, šermuje a možná ani nedostane kurděje. A chytne jenom neštovice.
0: Kapitán Pet v pirátském světě byl hotová legenda. Mě opravdu vzal pod svá křídla a začal mě učit. Dodnes si vzpomínám na první lekci.
1: Tak zítra tě čeká slavnej den, takový zasvěcení. Skříží nám cestu loď s hedvábím a my ji patřičně po pirátsku uvítáme. Větrným mlýnem to budeš koukat, Jimmy.
4: Větrný mlýn už jsem viděl, pane.
1: Vsaď se, že ten můj ne. Nechci se chlubit, ale fakticky jde o můj vynález. I když ho teď používají všichni piráti.
4: Vy jste vymyslel nějaký obléhací stroj?
1: Stroj? Bože, ne. Není nad lidi. Představ si partu statnej oků, všichni držej velký meče, vtrhnou na cizí palubu a točí s meči jako diví, až přesekají rana.
4: K čemu je to dobré?
1: Velký meč, velká hrůza, nemyslíš? Protivník spanikaří, navíc mu padají na hlavu plachty. Moc se to osvědčuje. Teprv pak přijde na řadu jemnější práce. Skordy, rapíry, dýkami a boj muže proti muži, no však uvidíš.
0: I když mi hned z té první lekce naskočila husí kůže, nezbylo mi, než absolvovat další. Naštěstí byl Pet také skvělý námořník. A to jsem jeho slova hltal. Znalost moře se přece mohla hodit, až se vrátím k otci. Vzdor a velká láska se mi totiž brzy vykouřily z hlavy. A jednou zrovna jsem čistil otočná děla na přídi.
1: Jime, rád bych s tebou dal vážnou řeč. Máš chvilku?
4: Jistě, pane.
1: Tvůj čas na sudu prachu se pomalu krátí a já jsem s tebou byl vždycky spokojený.
4: Děkuji, pane.
1: Jo, hodně spokojený. Co bys teda řekl tomu, kdyby se naše 2letá smlouvička prodloužila na neurčito?
0: Uhnul jsem očima a pohledem jsem šplhal po stěžni ke strážnímu koši a vlajce s lebkou a skříženými hnáty. Hlavou mi táhlo, co všechno jsem už viděl. Bitky, kdy piráti házejí polomrtvé námořníky přes palubu, kdy s nadávkami střílejí a vtipkují, přitom si tisknou ruku na prostřelenou hruď.
1: Tak co je, Jimmy? Ukous jsi si jazyk?
4: Nechci být nevděčný, pane, jenže já... nejsem stavěný na tenhle život.
1: Takže jsi nezvyk. Sice se zaplet s piráctvím, ale nechceš se s ním zahodit navždycky. Moje obchodní výpravy ti nejdou pod nos.
4: I tak se to dá říct. Moc páchnou krví. Víte, že jsem se v boji nikdy nevyznamenal. Chci se vrátit domů.
1: Zatraceně. Plány lidí nejsou vždycky plány Boha a vlastně ani ďábla. Já věřil, že jednou po mně převezmeš suť prachu. No nic, jdi zas pucovat dělo.
0: Vypadal pořádně zkrouhnutě. Vždycky pil jako duha. Z blůzy na chlupatých prsou mu věčně trčela láhev. Ale teď začal nasávat na palubě. A já přímo cítil, že mu slunce vaří mozek, až bublá jako fazole v oleji. Chápal jsem jeho zklamání. Vlastně jsem Peda měl rád. Ale co naplat. A pak už přede mnou byla jediná, takzvaně obchodní výprava. Den před vyplutím si Pet svolal do své kajuty celou posádku.
5: Poslední porada, pane?
1: Jo, ta úplně poslední, kormidelníku. Jsou tu všichni?
6: No, vlastně. Jsou to byli asi.
1: Výborně. No, chlapi, cítím, že zvednu kotvy.
3: Cože? Zrovna, když se to nejmíň hodí. Zítra jsme měli odplout.
7: To by mě naštval.
2: To má z toho, že se nachlastal tak, jak křakru chlastá každý z nás. Ale neseděl pěkně v kajutě a kec si na sluníčko.
1: Než hubu, bobe. Protože nechci sejít ze světa, jak zatoulanej pes, napsal jsem závěť. Ale zdá se mi správný být u toho, až se otevřem. Zamk se mi do bedny, kde suším tabák. Jimmy, tady je klíč, prokážeš posádce tu čest a přečteš to.
4: Tady.
8: 11. června 1899. Já, Medicine Pat, cítím, že zemřu. Nepřeju si rozloučit s nikým ve zlém. Proto dělám toto rozhodnutí. Za prvé, mé vlastní peníze, 960 liber ve zlatě, schované v levé zadní noze stolu, když se nadzvedne deska, se rozdělí všem stejným dílem. Za druhé, všechny své věci odkazuju kormidelníku Harveyovi. Za třetí.
1: Dost, tohle si řeknu sám. Byl bych rád, abyste moudře zvolili novýho kapitána. Myslel jsem, že to jednou bude tady Jim. Ale má jiný plány a taky...
2: Je moc mladý. Jsem se nějakou zkušenost nabral, ale pořád je zelená.
1: No, dejme tomu. Proto navrhuju svého zástupce Chestra nebo kormidelníka Harveye. Je přísnej a...
2: A nafoukanej. Ne, my chcem Chestra. No,
7: sklapni, Bobe.
3: A Chester lepší. Sice chlap jako řemen, ale nehoní člověka do zbytečný práce.
2: A pryč s oběma, hoďte je do vody. Kdo je tu námořník? Všichni. A všichni jsme si rovní. Ať každej poví jméno, jaký chce. A když se teda loučíte, kapitáne, už nám do toho nekafrejte.
1: Jak myslíš, Bobe? Jen jsem chtěl pořádek.
2: No však bude. A teď se s dovolením zdekujem, protože máme o čem přemýšlet.
1: Bohem. Počkat, Jimmy. Ještě zůstaň.
2: Jo, někdo by tady měl počkat. aby nám oznámil, že vás už můžem zašít do režního pytle.
1: Papi se zaručeně poperou, Jimmy. Ale tobě i mně už to může být jedno. Věřím, že ty jedinej z nich uděláš, o co tě teď žádám a co jsem před tou nevděčnou bandou neřekl. Nikdo by neodjel, když se má dělit tvoje zlato.
4: Pro vás udělám všechno, kapitáne.
1: Až na to jediný. 2 roky na sudu a přece si zůstal synkem z rejdařské rodiny.
4: Promiňte.
1: Tak to děs, aspoň máš čest. Podívej, tenhle balíček dovezeš na ostrov Brau jisté ženě, jmenuje se Stella. Dáš jí ho a k tomu...
4: Stella, ale jak dál? Jak ji najdu?
1: Nech mě to doříct. Podle jejího obrázku. Tady je, i ten ji odevzdáš. Ale dávej pozor na vodu, chlapče. Barvy nejsou ani přelakovaný.
0: Vzal jsem do ruky tenkou destičku ze slonoviny, zadíval se do tváře na medailonku a cítil jsem, jak rudnu. A náhle ze mě vypadlo, taková žena neexistuje.
1: Proč myslíš?
4: Je kouzelná.
1: Jo, jistě je. Stella, má hvězda.
0: Vpíjel jsem se očima do ženy na obrázku. Mezi obočím, stisknutým jako 2 uhelné bárky v maličkém přístavu, sice bylo znamení domýšlivosti, ale její krása mi opravdu vzala dech.
1: Jestli tě spíš nenapadlo, že chlápek jako já nemohl takovou ženu poznat.
4: Tak jsem to nemyslel.
1: Nelži, neumíš to. A nestrácej čas, Jimmy. Vyrazíš hned. Vezmi si člun. Do rána si na ostrově.
4: Rád bych tu počkal s vámi, než...
1: Ne. Odjedeš teď. Oni se o mě postarají. Cítím, že už mám smrt na jazyku. Čeká mě obětí mořských vln. S Bohem, Jimmy. Udělej, co jsem ti řekl. A všechno bude, jak jsem si přál. A budu... Tam na věčnosti spokojenej.
0: Cítil jsem smutek kvůli kapitánovi. Ale i štěstí náhlé volnosti. Noc se řítila s běsilým cvalem a já vesloval ke svobodě. Ráno jsem se octl na ostrově. Přístav byl malebný, za ním řady vesele zbarvených domů. Na mírném návrší stál kostel. Napadlo mě zeptat se na neznámou pastora. Ten přece nejlíp zná svoje ovečky. Zrovna seděl u okna fary a zřejmě si psal kázání. Když jsem mu ukázal miniaturu, usmál se. Krása už má takovou moc.
9: Tak vy hledáte tuhle dámu?
4: Ano, důstojnosti. Bohužel znám jenom její křestní jméno. Stella.
9: Však, to stačí.
0: Pořád se usmíval, jako by myslel na něco příjemného.
9: Ale i za hřbitovem projdete na konec města a cesta vás už dovede. Ten velký dům nemůžete minout. Má bílé zdi a u dveří visí lodní zvon.
0: Než jsem zastrčil medailon do kapsy, zazdálo se mi, že se žena na mě usmála, jako by říkala, poslední úkol kapitána Peda a pak tě čeká nový život. Napadlo mě ji políbit.
4: Pane?
0: Dveře otevřel sluha se studenýma očima. Na hlavě mu trůnila napudrovaná paruka s copem a mě blesklo hlavou, že se v tom hezkém domě zastavil čas.
10: Koho mám, prosím, ohlásit?
4: Jsem James Wick. Musím mluvit s vaší paní. Jenže moje jméno jí nic neřekne.
10: Tak tady, počkejte, zeptám se.
4: Nemám moc času. Vyřiďte, prosím, že je to velmi důležité.
10: Pokud panstvo projeví přání přijmout vás, tím líp. Pokud ne, je mi líto.
0: Zůstal jsem stát u otevřených dveří, ale sluha se nevracel. Dopálilo mě to. Spěchal jsem a ten povýšený panák mě snad vůbec neohlásil. Bez děky jsem vytáhl pistoli, přece jen mě poznamenal pirátský život, a bez váhání vešel do velké haly. Takhle mě vítal papoušek, který se houpal v kleci, ale jinak nikde nikdo. I nádherné pokoje za halou byly prázdné. Až náhle, z jednoho rohu přímo proti mně vyběhl štíhlý opálený chlapík v kožených kalhotách. Napřáhl jsem pistoli. On udělal to též. Pár vteřin jsme na sebe nehnutě zírali. Než mi došlo, že mám před sebou velké zrcadlo. Bože můj, já se po třech letech na moři nepoznal.
11: Kapitánovou zásluhou nakonec vyroste z vlčete pravej mořskej vlk.
0: Zašklebil jsem se sám na sebe a vtrhl do dalšího pokoje. Měl skleněnou stěnu lemovanou květináči s popínavými rostlinami. Ze stropu také visela spleť šlahounů. V rámu světla a zeleně stála žena. Když uslyšela kroky, prudce se otočila a já strnul. Spatřil jsem živou tvář z medailonu.
12: Schovejte tu pistoli.
4: Stelo.
12: Slyšel jste mě? Schovejte tu pistoli.
4: Já... Ano, jistě. Promiňte, nechtěl jsem vás polekat.
12: Možná bych se polekala, kdybyste přišel v noci.
0: Stála vzpřímená, bez hnutí a velkýma šedýma očima si mě upřeně prohlížela.
12: Čemu vděčím za váš vpád, pane?
4: Ještě jednou, promiňte. Vešel jsem bez dovolení a musel jsem projít spoustou pokojů, než jsem vás našel. A pistoli jsem vytáhl pro všechny případy. Nějaký mužský mě měl ohlásit, ale nevrátil se a já... Totiž kapitán Pet umírá. Vlastně už asi umřel. A tak jsem tady.
12: Vůbec nic nechápu.
0: Bodeď by chápala. Mluvil jsem úplně z cesty, protože dívka mě omráčila. Byla mnohem mladší než na obrázku. Popilavě plavé vlasy měla spletené do nádherného copu. Laní oči pod jemně klenutým obočím jí zářily.
12: Jaký kapitán Pet?
4: Můj kapitán. Poprosil mě, abych vám odevzdal tenhle portrét. Váš portrét.
12: Vy jste se zbláznil. Proč by mi nějaký umírající kapitán posílal moji podobenku?
4: Nevím. Ale proto se na mě nezlobte. A odpusťte, že koktám jako hlupák. Jsem překvapený.
12: Jako já. Opravdu ničemu nerozumím, ale... Jestli skutečně máte něco, co mi snad patří, tak dobrá. Dejte mi to.
4: Tady. Váš obrázek. A ještě nesu balíček. Netuším, co v něm je. To mi Pet neřekl.
12: Ten váš záhadný Pet. Smím aspoň vědět, jak se jmenuje jeho posel?
4: James Wick. Jim.
12: Jim. Dobře. Mé jméno zřejmě znáte.
0: Stella dlouze pohlédla na medailon,
12: tedy se nemusím představovat.
0: Pak váhavě vzala do ruky balíček. Potěžkala ho v ruce a chtěla rozbalit, ale prsty jí bezmocně sklouzly po uzlících na konopném provázku.
12: Nemáte nůž?
4: Jistě.
12: Děkuji, Jim.
0: Všechno, co se dělo, mi připadalo jako sen. Prosluněný pokoj, krásná dívka, která se zhmotnila z obrázku, skoro mazlivě říká mé jméno a úžasle otvírá tajemný balíček. A sen pokračoval, protože náhle, jakmile roztrhla silný papír, na stůl se sypaly zářivé diamanty, rubíny a perly.
12: Proboha, Jimmy, kdo byl můj otec? Řekněte, kdo to byl?
4: Prosím?
12: Ale no tak, přestaňte si už hrát na schovávanou, přestaňte mi lhát. Přece to víte. Přijel jste sem v ruce obrázek mé matky.
4: V životě jsem nelhal. Jak jsem mohl vědět, že je to portrét vaší matky? Věřte mi, mám z toho všeho v hlavě zmatek.
12: Tak vy vážně nic nevíte?
0: Rty se jí chvěly. Ve tváři teď byla bílá jako sníh. Pohlédla na mě, jako by se i ona probírala ze sna. A já jen vrtěl hlavou omráčený představou, že Pet byl otcem téhle kouzelné, křehké dívky.
12: Dobře, vy posle. Má matka byla tanečnice a zpěvačka. Vystupovala v Rio de Janeiro. Tam se schází velice pestrá společnost a je snad dost jasné, co se stalo.
4: Asi ano.
12: Jmenovala se stejně jako já. Později se provdala. Tenhle dům patřil otčímovi. Byl velkoobchodníkem s čajem. To je má část příběhu. A teď jste na řadě vy. Kdo je Pet?
4: Je kapitán. Nebo byl. Asi už zemřel.
12: Tohle už vím.
0: Stella mě sežehla očima.
12: Dál!
0: Jak říct křehké dívce, že její otec velel lodi plující pod vlajkou Slepkou a Hnáty? Jenže neumím lhát.
12: Jimmy, já čekám.
4: No, Pet je... byl... On o tom mluvil jako o obchodních výpravách. Ale sud prachu není zrovna... obchodní škuner. Občas jsme zastavili loď, třeba velrybářskou. Ovšem, s těmi jsou veliké tahanice. Pet měl raději poštovní lodi. Chápete?
12: Asi ano. I když v jediném dni je toho na mě hodně. Takže vy loupíte? To tedy znamená, že šperky tady na stole jsou kořist.
0: Stella pomalu ponořila ruce do záře šperků.
12: Nepřipadá vám, že ztratili trochu lesku?
0: V hlase jí však neznělo odsouzení. Řekla to spíš přemítavě.
4: Stelo.
12: Mlčte, mlčte. A raději mi povídejte o Pedově lodi. Kde kotví? Jistě ne v obyčejném přístavu.
4: Naše kotviště se jmenuje Úžina mořských bouří. Ale já už se na škuner nevrátím. I když by si to Pet přál. Jak jsem řekl, Pedovo řemeslo nepovažuji za správné.
12: A proč jste s tím tedy začal?
4: Ze vzdoru. Kvůli nešťastné lásce.
12: Oh, romantické.
4: Skutečnost byla tvrdší.
12: To asi ano. Jim, všechno je tak zvláštní. Ráda bych viděla víc. Posaďte se a vyprávějte mi o životě na moři. A o mém otci.
0: Spustil jsem ochotně a pletl páté přes deváté. Mluvil jsem o umění manévrovat lodí proti větru, o podmořských útesech, které rozpářou škuner jako břitva, o strašidelných plavidlech bloudících oceány, o bitkách a o tom, že popel hojí rány. A jako bych chtěl setřít krev, přešel jsem k tichu nad oceánem, k raním červánkům.
12: Dost!
0: Stella náhle přistoupila ke stolu, vzala náhrdelník a navlékla si ho na krk. Pak si připnula náušnice, na prst si nasunula prsten a stále horečněji se zdobila dalšími šperky. Nakonec ke mně obrátila proměněnou tvář. Zářila jako drahokami.
12: Všechno je tu. Vše, o čem jste vyprávěl, mám na sobě. Ano?
4: Ano.
12: Jimmy, jak moc se vám líbím?
4: Šperky vám sluší, ale i bez nich jste krásná.
12: Skutečně?
4: Nádherná.
12: A jaká ještě?
4: Sladká a milá.
12: I vy jste milí.
0: Bojoval jsem sám se sebou, ale podobala se mořské siréně a stejně tak mě sama vábila. A tak jsem je sevřel v náručí. Líbal na rudé rty a hladil hedvábné vlasy. Přitom se mi myhlo hlavou, že tohle byl pravý Pedův záměr. Chtěl seznámit nás dva.
1: Udělej, co jsem ti řekl, a všechno bude, jak jsem si přál, a budu tam na věčnosti spokojený.
0: Pet věděl, že naše setkání bude osudné. On mi ji dal.
12: Okamžitě mě nechte.
0: Přišlo to nečekaně. Stella mi v jedné chvíli hebkými rty oplácela polibky a v zápětí ta něžná ústa skřivil pohrdavý úsměv.
12: Jděte pryč. Co pak si vlastně myslíte?
4: Stello, miluji vás.
12: Jste k smíchu, Jimmy. Nemohl jste se zamilovat za hodinku.
4: Znám vás už od včerejška a cestou jsem líbal portrét. Myslel jsem, že jste to vy.
12: Ani tak nejde o dlouhou známost.
4: Tak, co mám dělat? Dvořit se vám?
12: S tím už jste začal, ale to nestačí.
4: Co tedy po mně chcete?
12: A uděláte to?
4: Pro vás cokoliv.
12: Přísaháte?
4: Přísahám. Přísahám!
12: Dobře. Vraťte se na loď a učte se. Snažte se, aby se z vás stal dravý lupič, kapitán jako Pet. A až se stovky lidí budou třást před jediným vaším slovem, pak přijďte. Nic jiného vám teď neřeknu.
0: Jak málo bylo třeba, aby se vznítil prach. Zapomněl jsem na všechno, v co jsem věřil. Toužil jsem jenom po jediném. Smět ji zas líbat.
12: Domluveno?
4: Ano. A nebudete se za mě stydět. Pet mě učil. Vyznám se na lodi zrovna tak dobře, jako náš kormidelník Harvey. Vyznám se v mapách a umím pracovat se sextantem. Vrátím se brzy. Sbohem.
12: Najednou spěcháte. Malinko zpomalte. Dávám vám celý dnešek. Musíme naše domluvu

0: jsem strávil v nebi. Když jsme se večer loučili, Stella si z krku odepnula náhrdelník.
1: Snad budete potřebovat do začátku kapitál. Potom prodejte tenhle šperk. Počkám na vás tak dlouho, jak bude třeba. Kapitáne Jimmy. Ale pamatujte si, nechci čekat dlouho.
0: Na zpáteční cestě zuřila bouře, ale já se cítil silný. Hrval jsem se s vlnami a křičel do jejich burácení jediné jméno. Stello. V šedé vodě jsem viděl její oči. Byla v nich nádherná, slíbená odměna. K sudu prachu jsem připlouval jako vítěz. Vyšplhal jsem na palubu po laně a nikde živá duše. Pak jsem spatřil mrtvolu Chestera. Ležel pod vratiplachtou, napůl svlečený. Na prostřeleném krku mu naběhly šarlatové puchýře. Bez dechu jsem zamířil ke kajutě kormidelníka Harveyho. Na lůžku se něco pohnulo.
2: Jimmy.
3: Harvey.
2: Chlapče. Jimmy. Ty se zvrátil.
3: Kde jsou všichni? A vy jste raněný. Co se tu stalo?
2: Nemůžu mluvit. Jako když mě někdo drží za krk. Dej mi napít. Mám horečku.
0: Podal jsem mu čbán s vodou.
2: Rum by byl lepší, ale díky.
3: Tak mluvte. Co se stalo?
2: Včera v noci, jen co Pet vypustil duši, začala Mela. Chlapi se do sebe zakousli. Pořád se nemohli dohodnout. Neuměli si vybrat novej chřtán, co by na ně řval. Já a Chester jsme se jim postavili. A všechno skončilo přestřelkou.
3: Jak jste to mohli dopustit?
2: To je pitomá otázka, Jimmy. Byli v přesile. Nakonec pobrali, co se dalo, a zdrhli.
3: Gauneři. Ale co? Snad se to zrovna hodí. Ano, hodí. Nepotřebujeme na lodi zrádce. Vzal je čert.
2: Ten si teď jde i pro mě. Zmiz odtud, chlapče. Se sudem je konec.
3: Ne, Harvey, ne. Proto jsem se nevrátil. Postarám se o vás. My dva začneme znova. Najmeme lepší chlapy než tu bandu šakalů.
2: A za co? Tady zbyly sotva rezavý hřeby.
0: Ukázal jsem mu náhrdelník.
2: Kde jsi k tomu přišel?
3: Na tom nezáleží. Na tom teď vůbec nezáleží. Ze všeho nejdřív vás obvážu a seženu něco k jídlu. Musíte jíst, ztratil jste hodně krve. A až se dáte dohromady...
2: Je zbytečný krmit mrtvolu.
3: Nic není zbytečné. Nic není zbytečné. Hlavně nezavírejte oči.
2: Tak nevím. Mám horečku já? Nebo ty?
3: Věřte mi, sud prachu vypluje. A nikdy nedovolím, aby se tady stalo něco podobného jako v noci. Skrotil bych ty chlapy jako smečku divokých psů.
1: Vraťte se na loď. Učte se. Snažte se, aby se z vás stal dravý lupič jako kapitán Pet. A až se stovky lidí budou třást před jediným vaším slovem, pak přijďte.
2: Věřím ti. Nevím proč. Myslel jsem, že chcípnu. Ale zas cítím naději.
3: Správně. My oba máme naději.
1: A až se stovky lidí budou třást před jediným vaším slovem, pak přijďte.
0: Harvey se uzdravil a já v něm našel oddaného muže. Uvážlivě jsme vybrali novou posádku. A pak, Dva roky stačily, abych dosáhl toho, co si přála Stella. A já se zase na člunu vracel na ostrov Brau. Tentokrát s Harveym. Tohle si nechtěl nechat ujít.
4: Vlastně, tý mladý dámě, vděčím za život. Půjdu s vámi, kapitáne. Možná, abyste se ostejchal vykládat, jak často jste básnil, že vlny vypadají jako její andělský oči.
0: K ostrovu jsme doveslovali na večer. Harvey se nevěřícně rozhlédl.
4: Kapitáne, tvrdil jste, že je to tady malebný. Kde pak ty krásy máte? Tady chcíp pes.
0: Město se opravdu změnilo. Zamířil jsem k faře. Chtěl jsem pozdravit pastora a zeptat se, proč všechno tak spustlo. A čekalo mě další překvapení. Duchovní sice zas seděl u okna, ale přihýbal si z láhve.
3: Dobrý večer, důstojnosti.
4: Důstojnosti?
3: Nevzpomínáte si na mě?
4: Ne.
3: Viděli jsme se před 2 roky. Ptal jsem se na slečnu Stellu.
4: Ne, co má být?
0: Opile na mě zamžoural.
4: Kdybych si měl pamatovat každýho chlapa, co se schání po ženský, praskl by mi palice.
3: Ale já myslím slečnu Stellu z domu na konci města.
5: Aha, tam odtáď. No jo, ty holky mají samý pěkňoučký jména. Viola, Angelika, Stella.
4: Moment, takže ji znáte.
5: Sakra ne! Tak jsem ještě jakoliv, abych les za takovýma ženskýma.
4: Pojďte pryč, kapitáne. Neví, co mluví, je na můl. Vykutálenej pastor.
3: A já si myslel, že nás oddá. Změnil se. Jako všechno. Věřte mi, úplně všechno tady vypadalo jinak.
4: Třeba se nejlíte. Byl jste tak dlouho na moři, že vám pár křivolakých ulic přišlo jako zjevení.
3: Ne! Když jsem se večer vracel ke člunu, v osvětlených oknech seděli lidé u večeře. A teď je všude tma. Jakoby domy skrývaly samé ničemi.
4: No, vaše mladá dáma aspoň dá ráda Brau s Bohem. Jinak by jí třeba přišlo líto opustit svůj hezký dům.
3: Už vidím ve tmě bílé zdi. A lodní zvon u dveří.
4: Zvon? Kruci, snad ještě poznám zvon? Tohle je... Kapitáne, pojďte pryč.
3: Červená lucerna?
4: Jo, a my uděláme čelem vzad. Honem, honem.
3: Ani mě nenapadne. V tomhle městě se něco divného stalo. A Stella snad musela dům prodat a...
4: Jasně, že se tu něco stalo. Jenže před 2 rokama, kdy vás tu něco vomámilo. Viděl jste duchy.
3: Přece jsem od Stelly dostal náhrdelník.
4: No a kdo ví, kdy jste k němu přišel? Ale ať je to jak chce, já mizím. S divnýma věcma nechci mít nic společného.
0: Jenomže já se vrhl ke dveřím. Rozhlédli se a Harvey mě přece jen, i když váhavě, následoval. Jedním pohledem jsem přelétl halu. Změnila se v lokál. Byl narvaný. Vzadu stálo malé pódium. Na něj právě vyšla dívka s kytarou. A mně se zatmělo před očima.

0: chcete říct, že to je vážně ona? No teda, já ani nemám slova.
1: Tak držte hubu. Vždyť jenom zpívá. Něco se stalo, nějaké neštěstí. Třeba ji okradli. O všechno přišla. Musí se nějak živit.
0: Kapitáne, nic si nenamlouvejte. Znovu vám říkám, pojďte pryč.
1: Co pak někomu vadí, že zpívá?
0: Ne, jasně, že ne. Hlásek má vábivé jako siréna a podobá se andělovi, ale vy pojďte.
1: Takže jdu. Za ní. Uhněte mi z cesty.
2: Kam se hrnete, pane?
1: Za slečnou Stelou.
2: Ale.
3: Podobal se ten chlap se studenýma očima sluhovi v paruce? Nebo se mi to zdálo?
2: Pane, to nejde, jen tak si houknout, jdu za slečnou Stelou.
1: Tak mě ohlaste. Povězte jí, že se jmenuji Jim. James Wick.
2: Ale na jménu nezáleží jenom na peněžence. Slečna Stela není laciná. Viděla za noc, co jiná za týden, vždyť je naše nejlepší visice. Vypadáte zámožně, ovšem, slečna třeba má na dnešní noc přece jen lepší nabídku.
3: Víc ten chlap říkat nemusel. Pádil jsem pryč. Vrátil jsem se na sud prachu a ze žalu se pouštěl do stále riskantnějších podniků. Štěstí mi přálo až neuvěřitelně. Jenže já šťastný nebyl. Začal jsem pít a vysedávat na palubě v naději, že mi slunce brzy uvaří mozek jako Pedovi. Harvey ho to vztekalo. Asi nechtěl přijít o dalšího kapitána.
0: Jestli takhle chcete uctívat Pedovu památku, nemohl byste si k pití vybrat jiný místo, co si Ped taky oblíbil? Třeba putiku báby Smithový, kapitáne.
4: Krčma u starý Smithky. Tam to všechno začalo.
0: Tak pojďte vzpomínat tam. Vy potřebujete dobrou kořálku a špatnou společnost. Zmastíme se tam spolu jako dva starý vorvani.
5: Čím vám posloužím, pánové?
1: Přineste rum, celou láhev.
5: No ne, pane Jimme, jste to vy? No to už je let, co jsem vás neviděla. Ani kapitán Pet se už dlouho neukázal.
1: Nemohl, umřel.
5: Dej mu pánu věčnou slávu v tom pirátském nebi, nebo spíš v pekle. Ale jak tak na vás koukám, řekla bych, že jste to po něm převzal. Jo, už tenkrát, když vás tu verboval, jsem měla podezření, že zrovna to má za lubem vychovací nástupce. A nezamlouvalo se mi to.
1: Vzpomínám si. Zřejmě to byl můj osud.
5: Osud. Božínku, ten se někdy zvrtne, ani nevíte jak. Vám se asi nedoneslo, že v poslední době je po vás velká scháňka.
0: Po nás je v jistých kruzích vždycky scháňka. Jenže my se známostem s nima vyhejbáme.
5: Ale já nemyslím vojáky nebo policajty. Tady kapitán má dědit. Rejdař Wix umírá a dal ho hledat. Ale pan Jim je jaksi k nezastižení.
1: Otec umírá.
5: No jo, všichni tam musíme. Než přinesu kořálku, přemýšlejte, jak s tou vědomostí naložíte, kapitáne Jimme.
0: To je mi teda novina.
3: Harvey vypadal vyplašeně a mě to taky zaskočilo. Zavalily mě vzpomínky. U Smithky všechno začalo. Může to u ní i skončit? Mám se vrátit domů? Ale najednou jsem cítil, že to chci udělat. Mimovolně jsem vstal a vykročil.
0: Kapitáne!
3: Ohlédl jsem se. Harvey seděl jako zmoklý kormorán a očividně litoval, že mě sem dotáhl.
0: Jimmy, chlapče!
1: Nekoukejte tak, Harvey.
0: A jak mám koukat, když vy si vyskočíte od stolu a ani neřeknete s Bohem? O, chápu, krev není voda a tatík je tatík, ale copak už vás nezajímá, co bude s jinejma? Živejma?
1: Ale zajímá.
0: No, neřekl bych. Tohle si nezasloužíme. Ani já, ani posádka sudu.
1: Co třeba, až se tedy ujmu dědictví? Proměnit sud prachu na obchodní loď, kde vy budete kapitán.
0: Cože? Charles Harvey má být na starý kolena počestnej?
1: Proč ne? Berete?
0: No pak, že se na světě nedějou divné věci. Ale jo, beru.

0: Návrat domů byl jako sen. Než otec zemřel, vybral mi i nevěstu, zámožnou a hezkou, a mně se mihlo hlavou, že tohle kdysi udělal i Pet. Ale raději jsem nevzpomínal. Hluboko uvnitř to pořád bolelo. Pár dnů před svatbou za mnou zašel Harvey.
1: Kapitáne...
0: Už mi tak neříkejte. Jsem vážený rejdař.
1: No právě. Vy jste vklouz do minulýho života, jak do vyšlapanej bod. Jenže já... No, starý obsaholt nový kousky nenaučíš.
0: Co tím myslíte?
1: No, přišel jsem se zeptat, jestli byste mi neprodal sud prachu. Ale ne, draho. Zas tak velký úspory nemám. Já jenom... Helejte... Cítím, že mě ten lecnostný život přece jen nesedí. A vy byste se aspoň tak nějak definitivně, že jo? Odtrh od toho starého.
0: Asi máte pravdu. Ale sud prachu neprodám.
1: Co se dá dělat?
0: Neprodám, protože vám ho daruju. To se mi zdá nejlepší.
1: Stef. Férovej chlap, kapitáne Jime, vážně moc férovej chlap. Zapijeme naše rozloučení u báby Smithový?
0: Kde jinde?
2: Harvey! A božínku, přivedl jste pana Vika. Jsem šťastná, jak to s váma dopadlo, pane Jime. Jste dědic? Navíc snoubenec krásný dívky.
0: Tohle štěstí je vlastně vaše zásluha.
1: No, protože jste tak řečná, Smysko. No, kdybyste tuhle mlčela, nic z toho by se nestalo.
2: Myslím, že časem přece jo. Já věřím na osud.
1: Jen se neupejpejte. Ale líbí se mi, jak vás to cizí štěstí povznáší.
2: Co tím chcete říct?
1: No, nakoupila jste nový půl litry, pověsila korálkovej závěs a je tu nějak čistějc. Nebo se pletu, Smysko?
2: No, na chlapa máte bystrý oko. Jo, chci to teď mít tady víc nobl a tak zvelebuju podnik.
1: A sebe taky. Máte bílou zástěru, že vypadáte jako anděl.
2: To jako, že jsem bejvala špindíra? Hele, radši sklapněte, Harvey. Nikdy se nebudete umět chovat jako tady pan Jim.
1: No, nebuďte na mě taková. Jsem teď kapitán. Pan Jim mi daroval sud prachu. Mohl bych se z fleku ženit jako on. A co když se rozlížím po nevěstě?
2: Hele, tak nemžourejte na mě. Jinak gratuluju.
1: Děkuju, anděli.
2: S tímhle mi jděte někam. Počkejte. Za minutku teprve uvidíte anděla.
1: A odkud by se sem asi snes?
2: Přilít zdaleka. A vám vypadnou v oči.
0: Škorpení těch dvou mě sice bavilo, ale zároveň jsem cítil, že se mi tenhle život vzdálil. Špinavá hospoda, křik pirátů. To všechno už pro mě nic neznamenalo. Bylo to pryč. V hlavě mi zněla tichá melodie útulných pokojů starého domova, kam zítra přivedu svou ženu. A náhle závěsem z korálků prošla dívka.

0: Stelo? Stelo!
1: V mozku mi vybuchla jediná myšlenka. Nic není za mnou. Nic není pryč. Pet si usmyslel, že nás dá dohromady a on to prostě dokáže. I přes vlny let. I ze záhrobí. Nebo jsem pochopil, co je láska? Vlastně nevím.

Stelu jsem si, jak jinak, vzal. Ale nikdy jsem se neptal na její minulost. Jednou jsem u klenotníka uviděl náhrdelník, který mi kdysi dala dívka v Bílém domě. Nejdřív jsem šperk chtěl koupit a darovat ho své ženě, ale nakonec jsem to neudělal. A také jsem nikdy nezajel na ostrov Brau. Jsou věci, které mají zůstat navždy spát.

0: kluci, vítejte v mé, tedy už show nově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci. Hele, Ušoune, dostala jsem pohled od sestřenice.
0: Já taky hrozně rád dostávám pohledy. A může to být klidně i od bratrance, nebo od tety, nebo od strejdy, nebo od babičky, nebo od dědečka, od maminky, od tatínka.
1: Zadrž, Ušounku, vždyť ty jsi vyjmenoval úplně celou rodinu.
0: Počkat, ještě ne, celou ne.
1: Ale skoro.
0: No, skoro.
1: Tak to vypadá, že budeme mít dneska rodinnou školku.
0: A v ní nás čeká velký rodinný úkol. Ušounův úkol. Holky a kluci, Jana říkala, že dostala pohled od sestřenice a to je dcera její tety. A její teta je zase sestra její maminky nebo tatínka.
1: Správně, Ušounku, to zní skoro jako věda, že holky a kluci? Takže já vždycky řeknu nějakého člena rodiny a vy zkusíte společně s Ušounem vysvětlit, kdo to vlastně je.
0: No tak my už jsme připraveni, že kamarádi?
1: Perfektní. Kdo je Ušounův pradědeček?
0: Samozřejmě, ale pozor, je to jasný, že holky a kluci, tak jedem. Je to tatínek, dědečka nebo babičky?
1: No správně, takže tatínek, tatínkova tatínka.
0: No.
1: Tatínek, maminčina tatínka.
0: Ano.
1: Tatínek, tatínkovi maminky.
0: Ano.
1: A tatínek, maminčiny maminky.
0: Teda Jani, to není možný. Mně se z toho ale úplně motá hlava.
1: No to chápu. Je to vlastně dost legrační, ale pokračujeme v plnění úkolu. Kdo je Ušounův strýc?
0: No samozřejmě zase strašidlo, že jo? Co
1: no jo.
0: Jiného? Ale pozor, je to bratr mé maminky nebo tatínka.
1: Výborně. A kdo je neteř čarodějnice Bláboli?
0: Asi taky nějaká čarodějnice, viď?
1: No, to každopádně, ale ty víš, co chci slyšet.
0: Jasně, jasně. Tak pozor. Je to dcera její sestry nebo bratra, jo? Neteř je dcera její sestry nebo jejího bratra.
1: Bezva, Ušounku, paráda, holky a kluci, krásně jste zvládli úkol.
0: Uf, takže si zasloužíme nějakou hezkou písničku, co?
1: A já znám jednu hezkou o medvídkovi a jeho mamince. Co dělá medvídek po ránu?
0: Ušounova písnička.

0: posloucháte Moutedy, Ušaunovu pohádkovou školku, ve které právě dozněla písnička o tom, jak se medvídek mazlí se svou mámou anebo taky tátou.
1: No, a víte co? Běžte tu svoji maminku nebo tatínka hnedka taky obejmout, jestli je máte v dohledu. Jinak samozřejmě počkejte až po školce.
0: Jasně, klidně můžete obejmout i svýho oblíbeného plyšáka. No jo, maminky, viď, Jani a tatínkové.
1: Ano, ano, a těm se říká...
0: No těm se říká maminečko, tatínečko.
1: No a dohromady to jsou?
0: No, jedna maminka, jeden tatínek, to jsou rodiče.
1: Přesně tak. Maminka, tatínek a jejich děti, to je nejbližší rodina.
0: Ano, ano, a pozor, už tu máme zase pěknou hádanku. Bude to rodinná hádanka. Ušaunova hádanka.
1: Holky a kluci, vy si teď poslechněte jeden zvuk a pak mi pěkně společně s Ušounem řekněte, co nebo koho slyšíte.
0: Tak pěkně nastražte ušiska. No to je jasné, holky a kluci. 3, 2, 1, mimino.
1: No. Uhádli jste to báječně. A já vám, kamarádi, za odměnu pustím pohádku, jo?
0: O, děkujeme, děkujeme. Už se těšíme.
1: A bude o někom, kdo snědl, na co přišel.
0: Já vím. No, to no. Mám rád. No přece bude to pohádka o Otesánkovi. Ušounova pohádka.

0: chudý muž a chudá žena v chudé chaloupce žili a spokojeni byli. Žena měla kolovrátek, na něm přízy předla a muž měl dřevorubeckou sekeru, s kterou chodil do lesa za obživou. Ač byli oba pracovití, často neměli co dát do hrnce. Ale to je netrápilo. Jiný smutek je provázel jako stín, který se od člověka neodloučí. Jen kdybychom měli nějaké děťátko, povzdychli si vždycky, než šli spát. Buďte rádi, že vám pán Bůh žádné nenadělil, říkali jim sousedé. Takové malé dítě má stále hlad a vy sami nemáte co jíst. Ale oni odpovídali, když my se najíme, najedlo by se i naše děťátko. Jen kdybychom nějaké měli. Čím víc se člověku stýská, tím víc ho tesknota bolí. Ani čas ji nepřebolí. Smutně žena u kolovrátku sedávala a smutně její muž za prací do lesa chodil. Jednou zakopl o suchý pařízek. Kdo ví, jaké čertisko mu ho do cesty přichomítlo. Když se ho prohlédl, nevěřil svým očím. On vám ten pařízek vypadal jako malé děťátko. Muž ho opatrně vytrhl ze země, kořínky na ručičkách a nožičkách přisekal, aby byly jako prstíky. Pak vzal to dřevěné děťátko do náruče a spěchal domů. Podívej, co si mě v lese samo našlo. Je jako děťátko, jen ho do plátínka zabalit a v náručí pochovat. Budeme mu říkat Otesánek, řekla šťastně žena. A hned děťátko zavinula do peřinky a začala ho chovat a do ouška mu ukolébavku pospěvovat. A jej dátej, Otesánku málej, až se vzbudíš, hošíčku, uvařím ti kašičku. A jej dadej maličký, mlíčko dají kravičky a krupici ptáče, co na poli skáče. Muž se zase vrátil do lesa. Kácel stromy, klestí nechával pro sebe a kmeny pro sedláka. Všechno jako každý jiný den. Ale tentokrát mu šla práce veselej od ruky. Těšil se domů, kde ho uvítá žena, šťastná, že má konečně děťátko. Opravdu byla šťastná. A dokonce se celá rozesmála, když Otesánek najednou začal v peřince kopat, vztahovat k ní ručičky a křičet: Mámo, já bych jed! Žena nevěděla, kam dřív skočit. Položila děťátko do postele, nasypala krupici do rendlíku, zalila mlékem. Kaše začala za chvíli bublat a Otesánek už sám se skočil z postele a posadil se za stůl. Mámo, já bych jed! Žena dala rendlík kaše na stůl. Otesánek jí všecku sněd a potom zase křičel. Mámo, já bych jed! Počkej, děťátku, počkej. Hned ti něco přinesu. Doma už nic nebylo a tak běžela k sousedce a přinesla plný ucháč mléka. Otesánek zvedl ten těžký kameninový hrnec jako nic a polikal, jen to v něm žbluňkalo. Nepřestal, dokud nebyl ucháč prázdný. A pak zase křičel. Mámo, já mám hlad! To už se žena podivila. Děťátko moje, copak nemáš dost? Mámo, já bych jed! Křičel Otesánek svou písničku. Žena celá popletená vyběhla z chaloupky. Hnala se vesnicí, zabouchala na pekaře. Dejte mi na dluh pecen chleba, prosila. Muž dostane od sedláka dřevo a já pak hned zaplatím. Děťátko má hlad.
1: To musí být kluk Valibuk, usmál se pekař a vyndal z pece chleba jako kolo od vozu.
0: Ještě je teplý, vezměte si ho i s válem, povídá. Žena pěkně poděkovala a běžela vesnicí zpátky za Otesánkem. Vál s pecnem chleba položila na stůl, do hrnce s horkou vodou nasypala hrstku kmínu. Myslela, že uvaří kmínovou polévku a tím chlebem ji zahustí. Ale když se otočila ke stolu, pecen byl ten tam.
1: Otesánek stál v koutě a břicho měl jako soudek. Pánbu s námi, Otesánku, snad si ten bochník nesněd. Sněd, mámo, a tebe taky s ním. Otevřel hubu a než se žena nadála, byla v něm.
0: Za chvíli přišel muž domů, ale žena nikde.
1: A místo děťátka v peřince tu stojí chlapisko s břichem jako vinný sud.
0: Muž se vylekal, pustil sekeru a to chlapisko na něho koulí očima, otvírá hubu a křičí: Ta
2: a to já bych jet.
1: Aby tě čert vzal, odplivil si muž. Kde je máma? Sněd se mi. A tebe taky s ním.
0: Otevřel hubu a v tom okamžení měl tátu v sobě. Ale čím víc toho otesánek snědl, tím větší měl hlad. V chudém domku už nic k jídlu nebylo. Tak vyrazil do vsi. Tam se přece něco k zakousnutí najde. Potkal děvečku, ve velké plachetce svázané na uzel nesla na zádech posečenou trávu.
1: Panenko skákavá, vylekala se. Co ty si zač? A co z toho musel sníst, když máš tak veliké břicho?
0: A otesánek odpověděl.
2: Jed sem, sněd sem. Kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen z válu, tátu, mámu a tebe taky s ním.
0: Přiskočil a děvečka i s rancem trávy zmizela v jeho břiše. Potom potkal sedláka, vedl domů krávu.
1: Otesánek se mu postavil do cesty.
0: Kráva zabučela, zůstala stát, ale sedlák napřáhl bič.
2: Uhni mi z cesty, ty netvore, nebo...
0: Ale otesánek si biče nevšímal a vedl si svou.
2: Jed sem, sněd sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen z válu, tátu, mámu, děvečku s trávou a tebe taky s ním.
0: A než se sedlák nadál, ocitl se i s krávou v jeho břiše. Potom šel dál. Zev si to vzal přes pole a tam uviděl stádo prasat a pasáka, který si u ohničku pekl brambory. Otesánek dostal chuť nejdřív na prasata, pak na pasáka a nakonec spořádal i ty horké brambory. Šel dál a na stráni uviděl ovčáka s věrným psem voříškem, který obíhal stádo ovcí s jehňaty.
2: Když už jsem toho tolik sněd,
0: povídá sám sobě,
2: tak tyhle taky s ním.
0: Skočil a všechno do sebe naházel. Ovce i jehňata, pasáka i voříška. Chtěl jít dál, ale už to ani chůze nebyla. Jenom se kolíbal ze strany na stranu a nakonec se svalil na políčku, kde nějaká babka okopávala zelí.
2: A otesánek hned začal zelné hlávky vytrhávat a polikat. Jedeš, ty halamo ošklivá, nenažraná, rozlobila se babka. Co pak si toho už nespořádal dost?
0: Otesánek se těžce zvedl a spustil.
1: Jed sem, sněd sem, kaši z rendlíka, ucháč mlíka, pecen z válu, tátu, mámu, děvečku s trávou, sedláka s krávou, pasáka s prasaty, ovčáka s jehňaty a tebe taky s ním.
0: Otesánek se rozkročil, natáhl ruce, že jí popadne, ale babka byla čipernější. Motičku zvedla, motičkou těla a břicho mu rozpárala. Otesánek se svalil na zem a bylo po něm. A teď jste to měli vidět. Z břicha mu napřed vyskočil pes voříšek, pak ovčák a ovce s jehňaty. Pejsek je sehnal do houfu, ovčák zapískal a spěchali k salaši. Pak z břicha vyběhlo stádo prasat. Za nimi vyskočil pasák a vykulili se brambory. Ještě byly horké. Ty ertepletu zůstaly, ale vepřehnal pasák domů.
1: Potom z břicha vyšla kráva a za ní sedlák. Švihal bičem, klel a láteřil a také zamířil ke vsi.
0: Za sedlákem se vyhrnula děvečka s plachetkou plnou posečené trávy a nakonec vyskočil z břicha muž se ženou. Muž držel v ruce dřevařskou sekeru a žena nesla vál s vydluženým pecnem chleba.
3: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
4: No a v té dnešní si povídáme o rodině. A já jsem si tak myslel, Jani, že bychom si o ní nemuseli jenom povídat.
3: Aha, ty myslíš, že bychom si o ní mohli i zaspívat?
4: Přesně tak, tralalalko, Jani. No jakou znáš písničku o rodině? Já znám třeba táto můj, prodejte voli, kupte mi klobouček, samý fábory. No fábory to jsou mašle.
3: No, no. Táto

0: Jo, to jsme si zase pěkně zaspívali.
1: A ještě jednu o mamince umím.
0: Jakou?
1: Chovejte mě, má matičko, jako míšenské jablíčko. Chovejte mě, má matičko, jako z růže květ. Jen až vy mě vychováte, tak se na mě podíváte, jak mi bude pěkně slušet bílý kabátek.
0: Jo, a já znám ještě jednu. Jo, tak pozor. Skákal pes přes oves. No, protože pes je přeci taky součástí rodiny.
1: A jo, to máš pravdu.
0: No teda. Je, Jani, no. Ale počkej, když si tak povídáme o rodině, slyšela jsi někdy o rodinném stromu?
1: Slyšela a přijde mi to ohromně zajímavé. Já třeba například vím o všech svých příbuzných a takový strom jsem si namalovala.
0: Jo, a pomůžeš mi udělat ten můj, tak jak to asi vypadá?
1: No jasně, že ti pomůžu. Tak tady namaluj kolečko a do něj napiš Ušoun Rušoun.
0: Jo, počkej, píšu Ušoun Rušoun.
1: No, to už umíš, ale kdyby ti to nešlo, tak se tam klidně jenom namaluj.
0: Dobře, tak hotovo, Ušounek Rušounek krasavec v kolečku.
1: Tak a od Ušouna Rušouna jdou dvě čáry, každá na jinou stranu a u nich dvě kolečka. Do jednoho napiš nebo nakresli maminku a do druhého kolečka tatínka.
0: Jo, už tomu rozumím. Tak pozor, tady mám strašidláckou maminečku a tady jsem nakreslil strašidláckého tatínečka.
1: Jasně.
0: No a pozor, i od maminky vedou dvě čárky a dvě kolečka. No přeci to je babička strašidlácká, to je maminka maminky a potom směrem k dědečkovi, protože dědeček to je tatínek maminky.
1: No a do koleček, co vedou od tatínka, taky nakresli nebo napiš babičku a dědečka.
0: Jo, jasně, počkej, už to tady pěkně maluju a už to skoro mám.
1: No parádička, a takhle pokračuješ, dokud víš. No a pak už si budeš muset hrát na detektiva.
0: Aha. Já se přece musím zeptat maminky nebo babičky na pradědu a prapradědu a praprababy a
1: přesně tak.
0: No a pozor, Jani, tak teď za to všechno si pustíme pěknou písničku, jo?
1: Mhm, bezva nápad a bude o tatínkovi.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dneska si povídáme o rodině a mně se už začíná stýskat po strašidlově.
0: Ale vždyť si tam každou chvíli.
1: To jo, ale ne zrovna teď.
0: Ale já tomu rozumím. Po členech naší rodiny se nám samozřejmě někdy stýská, když je zrovna nevidíme.
1: Dokonce i po sourozencích, jo. Sourozenec, to je třeba bráška nebo sestřička, jo. I když nás třeba jasně zlobí, tak ale když odejdou, že se nám po nich stýská, viď?
0: No, protože je máme rádi. A víš co? Pošleme jednu krásnou písničku i sourozencům.
1: Jo, tak halo, halo, všichni bráchové a ségry, tady je jedna písnička přímo pro vás.

0: holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ulšounovu pohádkovou školku. Dneska si ve školce povídáme o rodině. A já mám nápad, Jani, až skončí školka, tak si zahrajeme na to, že ty jsi moje strašidlácká dcera a taky, že musíš poslouchat.
1: Jasně, já jsem pro každou legraci, ale počkej, to už se jako loučíme.
0: Ale jenom pro dnešek, vždyť už to znáš, Jani, zítra se ve školce zase všichni potkáme, protože naši posluchači, holky a kluci, to jsou přece naše rodina a bez nich bychom byli, co?
1: Sami.
0: Ano, a nešťastní.
1: Jo, ale ještě než se rozloučíme, ještě vás, kamarádi, moc hezky poprosíme o obrázky.
0: Tak dneska nám prosím namalujte vaši rodinu.
1: Čím víc jejich členů se vám vejde na papír, tím líp.
0: A může to být i ten pes, i ta kočička, i myšička, i cokoliv dalšího. No už se na obrázky vaší rodiny moc těším, že je taky všechny poznám.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. My, Jana a Ušounek, vaše rodina, takže pozor, loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A i na závěr si pustíme samozřejmě písničku, ve které má hlavní slovo rodina. Jde.

0: základy.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Trendu je lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale obecně info není zas tak zajímavý, takže z něj zkusíme dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak uvidíme, jestli na ně dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak už se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako hra na housle, K-pop a ruční práce. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Emilie Sarkisian. Čau Emi, vítej v Trenduj.
2: Ahoj všichni.
1: Emi je 12, má strašně moc koníčků, chodí do 6. třídy, umí 4 jazyky, ale plynule 3. Hraje ráda na housle, dělá ruční práce, učí se japonsky, miluje čtení. Co třeba nenávidí, tak to jsou protivní lidi a lilky. Miluje sladký, miluje Radio Junior, což je super. Má ráda fialovou a modrou barvu, ale ne, když jsou v kombinaci. Chodí do Montessori školy, ráda nahrává audioknihy, píše příběhy a taky ráda kouká na filmy. Řekli jsme toho vlastně o Emi celkem dost, ale my se chceme dozvědět ještě něco víc. Takže Emi, jsi připravená na rychlopoznání, který máme vždycky, aby se naši posluchači o tobě dozvěděli něco trošku víc?
2: No tak bojím se, ale myslím, že to zkusím.
1: Tak jdeme na to.
0: Trenduj lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: V rubrice rychlopoznání mám na Emi pár otázek na tělo. Kdyby nechtěla odpovědět nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. První otázka. Kdybys měla po zbytek života žít jako zvíře, jaké by to bylo a proč?
2: Tak já bych chtěla být asi sova, protože je strašně tichá, umí otáčet hlavou na všechny strany a vidí ve tmě.
1: Super, sou jsme tady podle mě ještě neměli, to je dobrá volba. Druhá otázka, co je podle tebe ta největší nuda?
2: Podle mě ta největší nuda, když seš jako doma, seš nemocnej, nemůžeš nic dělat, ani se dívat na nic, protože tě strašně bolí hlava, máš horečku, nemůžeš nic dělat a takhle třeba týden a nemůžeš prostě nic dělat.
1: Tak to chápu.

0: chápu, to jsem taky měla vždycky jako největší nudu, když jsem byla nemocná a ani jsem fakt nemohla na tu telku třeba koukat nebo si číst, protože fakt člověka bolí ta hlava a musí jenom čumět prostě do stropu. Třetí otázka, na tu se ptám každého, kdo přijde do trendu, tvoje guilty pleasure. Takže v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš?
1: Tak já jsem se na to už připravovala, chtěla jsem nejdřív říct, že je to K-pop, ale pak už to tady zaznělo, tak by to vypadalo, že se opičím. Tak jsem řekla, že poslouchání, protože poslouchám 24/7.
0: Fakt?
1: Když byste mě viděli, tak mám na uších sluchátka, nebo si poslouchám něco z mobilu, když nejsem ve škole.
0: Mm-hmm, takže poslouchání, ale za to se podle mě nemusíš stydět, to je podle mě dobrý, že tě baví si něco poslouchat. Čtvrtá otázka, jaká tři slova tě nejvíce vystihují?
1: Tak bych řekla milá, napomocná, někdy trochu šťouravá.
0: Dobrý. A poslední otázka, co je podle tebe to nejlepší oblečení na světě?
1: Tak já bych řekla asi šortky a crop top.
0: Jo, to je dobrý fit a teď ho budeš moc nosit pořád, protože nám začíná léto. No tak já myslím, že je vám úplně jasný, že Emi si poradila s rychlopoznáním úplně skvěle. Rozhlasová výzva ji tím pádem nečeká a můžeme se vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká hra na housle, K-pop a ruční práce.

0: Dneska začínáme s trendem, který rozhodně není něco, co je populární jenom chviličku. Je to trend, který trenduje už stovky let. Jde o svět houslí. Pro někoho je hra na housle možná až moc náročná, pro někoho jiného ideální způsob, jak vyjádřit emoce nebo třeba zazářit na pódiu. No a jak to má konkrétně Emmy, to zjistíme už za chvilku. Emmy, jak vlastně dlouho hraješ na housle?
1: Tak já jsem začala v 6 letech, ale chtěla jsem začít hrát od 3, ale rodiče mi to nepovolili, protože jsem na to moc malá a že mě to hned jako přestane bavit. Mm-hmm. Ale teďka hraju už 6. rokem.
0: A pořád tě to hodně baví.
1: Jo, pořád mě to hodně baví, teďka mám dobrou skladbu.
0: No to si řekneme za chviličku, ale mě by ještě na začátek zajímalo, ty už si prostě ve 3 letech věděla, že bys chtěla hrát konkrétně na housle.
1: Jo.
0: No a jak tě to napadlo, nebo ty jsi to někde třeba viděla, nebo slyšela někoho hrát?
1: No já už si to moc nepamatuju ve 3 letech, ale rodiče říkali, že jsme byli na nějakém představení houslovým.
0: Aha.
1: A mě to strašně bavilo a říkala jsem, mami, já chci hrát na housle, mami, já chci hrát na housle.
0: Super, takže takovejhle relativně těžký nástroj jsi si takhle sama objevila hnedka takhle v brzkém věku. Co bylo na začátcích houslových nejtěžší, když jsi začínala v těch 6 letech, tak měla jsi třeba s něčím na začátku problém, nebo to opravdu splnilo to tvoje očekávání a hned tě to bavilo?
1: No, mě to splnilo moje očekávání a vlastně to začínalo tak, že moje učitelka mě nejdřív naučila brnkat na prázdné struny. Sice mi ukázala, jak se drží smyčec, ale říkala, opovažuj se na něj hrát.
0: No, takže nejdřív jste brnkali a potom jste až začali se smyčcem. No a teď kolik času týdně věnuješ třeba cvičení na housle?
1: Tak týdně nevím, ale
0: denně
1: bych řekla tak 3/4 hodiny. Můj učitel má asi infarkt.
0: Je to málo?
1: No, prej na můj věk, jo, ale...
0: Já nevím, tak zase je důležitý, že trénuješ každý den, ne?
1: To možná jo, taky.
0: Protože podle mě je vždycky nejdůležitější ta pravidelnost, jako, že, nevím, kdybys třeba jeden den trénovala 5 hodin a pak už žádnej den z týdne ne, jenom pak zase na hodině, tak si myslím, že je lepší 3/4 hoďka. Myslím, že by to měl učitel jako pochopit. No a musíš se do toho někdy nutit, nebo se po každý jako těšíš, že si prostě zahraješ a potrénuješ?
1: Občas se do toho fakt jako hodně nutím, když jsem třeba unavená, a to fakt nejde potom.
0: Chápu, právě jsem si říkala, že to už bys byla až moc dokonalá, že jsi to vybrala ve 3 letech a nikdy se do toho nenutíš. Takže pořád jsi jenom člověk, jenom obyčejný smrtelník. No a je tenhle nástroj podle tebe populární, že na něj teďka hrajou tví vrstevníci, nebo tím, že právě housle jsou celkem náročný nástroj, tak jsi spíš jako jedna z mála, co na ně hraje?
1: Takhle, já bych to řekla takhle. Moji kamarádi hrajou na housle. Ale já si myslím, že to je spíš o tom, že hodně lidí hraje na housle, ale jenom málo lidem to jde.
0: Mm-hmm. To je dobrý. A ty si myslíš, že ti to jde?
1: Docela jo, a někdy moc ne. A někdy jo.
0: Máš prostě někdy lepší den, horší den. No a inspiruješ se třeba nějakýma houslistama třeba na sociálních sítích? Sleduješ někoho nebo vůbec?
1: Ne, to vůbec. Jenom sleduju na Spotify mýho učitele. To má profil a on o tom nejspíš neví.
0: No a máš ráda klasickou hudbu nebo radši hraješ moderní skladby, které jsou třeba předělané pro housle?
1: Já hraju klasickou hudbu, teďka hraju Bacha zrovna, ale poslouchám K-pop. Takže to máma říká, že to moc nejde dohromady a všichni to říkají.
0: Ale za tebe je to OK, no. Prostě líbí se ti i ta hudba, kterou hraješ. No a jaký byl třeba zatím tvůj největší hudební zážitek?
1: Můj největší hudební zážitek? No, musím promyslet. No, byli jsme na koncertě, hrál tam pán nějaký, taky nevím, jak se jmenoval už. A on hrál strašně hezky a dokázal úplně překřičet těma houslama orchestr a bylo to strašně nádherný.
0: Tak to chápu, že pro někoho, kdo už hraje takhle dlouho, jako ty, to musá být i taková inspirace. No a ty jsi říkala, že teď hraješ Bacha. Máš nějakou úplně nejoblíbenější skladbu třeba z těch, co jsi v historii už hrála, nebo možná je to teďka ta aktuální?
1: Nejoblíbenější skladba, kterou jsem zatím hrála, byl Vioty, koncert číslo, už nevím.
0: To nevadí. Ty už určitě i vystupuješ, přece jenom už hraješ 6 let. Máš před vystoupením třeba trému nebo vůbec?
1: No nikdy jo, nikdy ne. Občas se to stane, že předtím, než vyjdu na pódium, se mi roztřesou ruce a předtím úplně v pohodě.
0: Že prostě najednou člověka přepadne ta tréma, ani neví jak, a máš třeba něco jakoby metodu, jak se pak sklidnit, protože třeba zrovna na housle se ti fakt nemůžou pak třást ruce, to by bylo hodně slyšet.
1: No tak já jsem právě poslouchala rozhlas a tam byla nějaká metoda čtvercového dýchání, tak to často aplikuju.
0: Mhm, Dobrý, super. To by mě zajímalo, kde jste slyšela, protože třeba moje kamarádka, která je jogínka, tak zrovna učí čtvercový dýchání mimo jiné, takže možná to byl zrovna rozhovor s ní, ale možná to bylo něco úplně jiného. Co ti přináší hra na housle do života? Je to pro tebe spíš relax, nebo zábava, nebo něco úplně jiného?
1: Spíš jako bych řekla, že je to práce, že jsem to chtěla dělat a strašně mě to baví. A prostě už se od toho nemůžu odpoutat. I když si jako mám někdy takový období, že prostě už na to nechci hrát a že se z toho zdám. A já to prostě nedokážu, to nejde.
0: To je dobrý. No a máš třeba sen, že bys jednou chtěla být profesionální houslistka?
1: Já to mám sen, to už mám konzervatoř naplánovanou.
0: Ty jo, no tak to už máš, ale za chvilku to se člověk hlásí v 15, ne?
1: No, po 9. třídě.
0: A teď jsi v 6, dobře, tak to ještě 3 roky. Ale i tak. Super mít takovejhle sen a máš oblíbenýho hudebního skladatele?
1: No tak, asi ten Bach.
0: Kdybys mohla zahrát komukoliv na světě, může to být někdo, s kým se nejspíš nikdy nesetkáš, nebo i někdo, kdo už nežije, prostě kdokoliv, ale nebo to může být samozřejmě i, nevím, někdo, koho normálně znáš. Komu bys zahrála, kdyby jsi fakt mohla z kohokoliv na světě vybrat, že někomu z nich zahraješ na housle, tak komu bys zahrála?
1: Já bych zahrála svoji nejlepší kamarádce Johy a Klárce.
0: No tak to je hezký. Takže mohla si vybrat jakýhokoliv prezidenta nebo prostě virtuóze, který už 200 let nežije, ale vybrala si svoje kámošky. Cením. A co bys třeba poradila holkám a klukům, co nás teď poslouchají a chtěli by třeba s houslemi začít?
1: Možná nebojte se toho, ať už si vyberete jakýkoliv nástroj, tak musíte to vybírat citem, nesmí vás do toho nikdo donutit.
0: Aby to prostě byla vaše volba a pak vás to bude bavit.
1: Pak nebudete šťastný vlastně.
0: Když budete hrát na něco, co nechcete. Protože kdo chce třeba hrát na bicí, ale půjde na housle kvůli mámě, tak asi to nebude úplně ta jeho volba, nebo naopak. No a myslíš si, že housle budou vždycky trendy?
1: Asi jo. Bych řekla, že jo.
0: No a ještě nějaký tvůj hudební sen, tak nabízí se dostat se na tu konzervatoř, ale máš ještě nějaký hudební sen?
1: Hudební sen je, bych chtěla být koncertmistr v České filharmonii.
0: Nemá malý cíle, to se mi líbí. No a v závěrečný nějaký tipy, než se posuneme dál, třeba tipy pro, nevím, trénink nebo něco dalšího, jako s houslema, nebo prostě, že to nemusí být jenom jako tip pro někoho, kdo ještě nezačal hrát, ale třeba i pro ostatní houslisty.
1: Tak pro někoho, kdo ještě nezačal hrát, tak já mám 2 tipy. Jeden pro děti a jeden pro rodiče.
0: Dobře.
1: Jsou dost podobný. Takže tip pro děti, pokud vás rodiče nutí ke hře na nástroj, tak se nedejte. A pro rodiče, nenuťte své děti hrát na nástroj, když nechtějí.
0: Jo, že prostě asi fakt člověk musí chtít sám, jinak mu to stejně dlouho nevydrží, co? Ty jsi prostě chtěla sama a proto si u toho zůstala.
1: No, proč jsi mi to opakovala? Že jsem spíš já donutila svý rodiče.
0: Jako je krásný umět hrát na nástroj, ale zároveň si myslím, že pokud fakt to necítíte a bylo by to na sílu, tak je spousta jiných koníčků, který může člověk dělat prostě s láskou a nemusí to být nutně hra na nástroj. Jako já jsem hrála 5 let na kytaru, už si z toho nic nepamatuju a teď bych řekla, že prostě na žádný nástroj neumím. A nebylo to jako, že by mě mamka nutila, ale prostě asi jsem nebyla takovej talent, nebo prostě to nebyla ta správná doba. Každopádně já třeba taky na žádný nástroj neumím. A ještě tak špatný to se mnou není, takže když tak nebuďte na sebe přísný a můžete mít třeba zase jiný koníček. A teď se posuneme dál.

0: K-pop je v dnešní době jeden z největších hudebních trendů na světě a možná právě proto je to i další téma našeho dnešního dílu Trenduj. Holčičí skupiny z Jižní Koreje mají miliony fanoušků, mají obří koncerty, propracované videoklipy, skvělou módu i taneční choreografie, které se šíří po sociálních sítích. Pro někoho je to jenom hudba, pro jiné celý svět plný stylu, tance, oblíbených idolů. No a právě o tom si dnes budu s Emmy povídat. Je to velká faninka K-popu, takže uvidíme, co se od ní dozvíme. Emmy, od kdy je pro tebe K-pop číslo jedna? Jak dlouho ho posloucháš?
1: Asi od roku 2024 možná.
0: Takže dva roky, dejme tomu, nebo asi no, dva, tři roky.
1: Zhruba.
0: Pamatuješ si první K-pop písničku nebo první skupinu, která tě prostě chytla a fakt jsi řekla, ty logo, to je mega dobrý, to budu teďka poslouchat? No.
1: Písnička Magnetic od Eyelid.
0: No a co tě na K-pop holčičích skupinách vlastně baví nejvíc? Je to ta hudba, tanec, oblečení nebo ještě něco úplně jiného?
1: Mě baví ten beat, že ráno jdu, dám příklad, jo. Na ráno jdu úplně nevyspalá, pak si autobuse nasadím sluchátka a pak se úplně jdu jako
0: Prostě dá ti to dobrou náladu,
1: jo.
0: Rozveselí tě to, dá ti to energii. Super, úplně to jako chápu, že každý to má asi takhle třeba s jiným stylem hudby, ale že prostě ta energie se přenese ze sluchátek do tebe.
1: No.
0: To je boží. No a jak bys někomu, kdo o K-popu nikdy neslyšel, vlastně vysvětlila, co je to zač?
1: To je prostě pop z Koreje a je to vlastně skoro to samý, akorát, že tam je jiný text.
0: Jo, jo. Vlastně oni kombinujou korejštinu a angličtinu, bych řekla. Možná i proto, aby tomu rozuměli velký masy lidí a chytali se aspoň na nějakých částech toho textu. Zároveň ale ne všechny členky těchhle z těch K-popových kapel jsou Korejky. Můžou to být i Tajky, Japonky nebo i další národnosti,
1: no,
0: ne?
1: Třeba Blackpink je Rose, Australka. Je z Koreje, ale žila v Austrálii.
0: Takže vlastně pak jako můžeš pocházet i z jiný země, ale samozřejmě asi převažují lidi z Jižní Koreje. Která holčičí skupina je teďka ta tvoje nejoblíbenější?
1: Jako na začátku Blackpink.
0: A proč máš zrovna ráda holky z Blackpink?
1: Mají dobrý písničky, takový hodně dobrý, nejsou úplně jako přeslazený a zároveň nejsou úplně jako duc.
0: Jo, jo, jo, to je takový dobrý mix. No a máš v téhle kapele nějakou svoji úplně nejoblíbenější členku?
1: Jo, Jisoo.
0: Jisoo. A čím tě baví právě Jisoo a čím tě třeba inspiruje?
1: Má hezký hlas, no a inspiruje mě tím, jak si tím dokázala projít, protože ona strašně dlouho trénovala a dokázala to.
0: Dokázala toho hodně.
1: No.
0: A kolik jí je?
1: 31.
0: Takže i tahle kapela měla ten stejný osud, že byli nejdřív v nějaký tý K-popový akademii a pak se vypracovali na to, že jsou teďka ta kapela a jedou. Protože zrovna Blackpink si myslím, že teď patří asi z holčičích kapel úplně k těm nejpopulárnějším, že asi slavnější holčičí skupina není, ne?
1: No, není. Možná Kacaj. To taky jede.
0: A kdybys mohla jeden den strávit s nějakou K-pop hvězdou, vybrala bys si Jisoo nebo někoho jiného?
1: Já nevím, asi Jisoo, no.
0: Protože si myslíš, že byste si třeba rozuměli?
1: Jo.
0: No a proč myslíš, že je K-pop aktuálně takovým trendem, že to prostě smetlo celý svět, nejenom lidi v Ázii, ale opravdu lidi úplně všude?
1: Asi to v oblečení, že to je hodně trendy teďka, že na to všichni jedou a to asi vždycky, no. Ale i ty písničky jsou hodně teďka
0: populární. No. No a teda ten styl K-popovej bys popsala třeba jak, když teda myslíš, že ten je teďka hodně jakože trenduje?
1: Jakože třeba přídavnýma jménama?
0: No, třeba.
1: Energický, hezký a zrychlující.
0: Hustý. No a myslíš si, že i pro tvý kámoše, kámošky a spolužáky je teďkonc prostě K-pop úplně top? Nebo je to tak jako, že třeba pár lidí poslouchá K-pop, jiný poslouchají zase něco jiného? Nebo fakt jako třeba tři čtvrtě třídy jde K-pop?
1: Řekla bych tak půl na půl.
0: Jo. A co má třeba rádo ten zbytek, co nejsou jako K-pop fans? Ty poslouchají co jako?
1: Ty poslouchají pop jinak, ne z Koreje ani z Japonska, ale poslouchají třeba teďka je hodně aktuální Lush Life. Teďka na to všichni jedou.
0: A co to je?
1: To je písnička od Zary Larson.
0: Aha.
1: A mě strašně překvapilo, že to vyšlo v roce 2017 a je to trendy až teď.
0: No mně přijde, že tady ty songy, co se dostanou do trendu až třeba přesně po 9 i více letech, tak většinou proslaví nějak TikTok, že prostě se to dá do nějakého TikTokového videa, který se stane virálním a najednou to lidi objeví, který vůbec o tom před těma skoro 10 lety nevěděli. Zkoušela jsi někdy i nějakou třeba K-pop choreografii, protože K-pop je známý tím, že to není jenom o dobrý hudbě, ale taky má jako hodně propracovaný ty tanečky, tak jestli jsi si třeba někdy něco doma zkoušela jako z nějakého jejich videoklipu nebo tak?
1: Jo, zkoušela hodněkrát, ale moc mi to nejde. A mým kamarádkám jo.
0: Fakt,
1: jo? Tím stačí říct nějaká K-popová písnička, oni na ní už tancujou.
0: No tak, ty jsi zase naděná housliska, nemůže mít člověk talent na všechno. Ty máš ale z K-popu nejradši, tobě jde fakt o tu hudbu hlavně.
1: Jo, hlavně o tu hudbu.
0: Snažíš se ale třeba i inspirovat tou K-popovou módou, nebo...
1: To moc ne.
0: Není to úplně tvůj styl. Fanoušci K-popu, mi přijde, že jsou taková dost speciální komunita. Je to opravdu velký fandom skupiny. Co třeba tady ty jako velký fandom skupiny toho K-popu dělají? Asi třeba v nějaký?
1: Já nevím, jestli to je oficiální. Aha. Ale jsem každopádně neoficiálně Blink, prostě fanoušek Blackpink. Už mám 3 alba. No a prostě fanoušci dělají, že si kupujou merch, chodí na koncerty, ale v Česku žádný nebyl, takže to nejde.
0: No a byl nějaký třeba aspoň v okolních zemích, nebo je něco plánovaného, že bys prostě přemluvila rodiče, abyste si udělali výlet a vyjeli jste prostě třeba, já nevím, do Německa nebo do Anglie?
1: No, tak do Barcelony mě asi nevezmu.
0: Takže zatím se nepřiblížili dostatečně blízko, ale je to teda tvůj sen vyrazit na koncert holek. Tak doufejme, že ještě holky budou dlouho fungovat a že se ti to poštěstí. No a co říkáš třeba na to, že jedna z členek Blackpink má i individuální kariéru?
1: Já si myslím, že to je fajn, že oni Blackpink už přestali vydávat, ale je dobrý, že ty solistky vydávají, že máš aspoň něco.
0: Takže je to teda opravdu tak, že oni už společný songy mají jenom ty starý a teďkon vydává každá sama?
1: Ne, to úplně ne. Oni teďka nedávno, no v březnu, vydali Deadline, což je jako comeback, myslím, že budou teďka vydávat ještě dál, ale už ne tak často.
0: Jo. Protože třeba Rose, že jo, ta i dokonce hrála snad v nějakém seriálu a vydala to a potom s Brunem Marsem.
1: No, oni hráli seriálu všechny, myslím.
0: Jo? Jako v nějakých evropských nebo v korejských?
1: Ne, v korejských.
0: No ale ta Rose podle mě hrála i v nějakým jako americkým, že se dostal i na český trh a takhle, že jo? Že jo. Oni asi jsou všechny taky herečky, jsou to krásný holky, ale... Jasně. No a koukáš třeba i na korejský seriály?
1: Ne, mě to máma zakázala.
0: Myslíš si, mamka, že to ještě není úplně pro 12-letý holky? Že to je až pro starší?
1: To se zeptej mojí mámy.
0: Dobře. Máš doma nějaký K-pop věci? Říkala jsi, že máš 3 alba, ale máš i nějaký merče a tyhle ty věci?
1: Mám jenom alba. Pak mám ještě od kamarádky, taky od Johy. Mám nějaký prostě pre-ord box. Který je se samolepkama.
0: Super. No a jakou by si doporučila K-popovou písničku, aby se pustil někdo, kdo nás teď poslouchá a říká si, Ježkovi, o čem to mluví, prostě nějaký K-pop, jako, a že by si řekla, že tohle opravdu člověka přivede k tomu, aby si ten K-pop zamiloval?
1: Tak Magnetic od Eyelid zase a Jump od Blackpink.
0: Tak to jsou tipy od Emmy, který můžete zkusit. No a tohle je taková trošku těžší otázka, ale ty to určitě si s tím hezky poradíš. Kdybys mohla vytvořit vlastní K-pop skupinu? Je mi jasný, že prostě, když odhlídneme od toho, že my nejsme Korejky a tak, tak jako kdyby prostě to bylo jedno a mohl si v každý zemi vytvořit K-pop skupinu, tak jak by si pojmenovala ty tu svou?
1: Asi...
0: První nápad.
1: The Girls.
0: The Girls. A... Jaký by měla koncept, protože jsem slyšela, že ty K-popové kapely nebo skupiny mají nějako, že jsou třeba jenom roztomilý, nebo jsou tajemný, nebo jsou barevný, nebo prostě takhle, tak jako jaká by byla ta tvoje?
1: Asi, no jak jsem říkala, ten Blackpink nemoc přeslazená, ale nemoc tvrdá.
0: Jo, takže prostě něco mezi, že by to nebylo jenom cute, ale zase ne úplně jako nějaký drsňačky, jasně, chápu. No a myslíš, že by si zvládla žít jako K-pop idol, kdyby si byla Korejka, prostě chodila do té akademie, protože to už jsme tady taky v minulých dílech rozebírali, že vlastně oni to mají tady ty K-pop idolové hodně náročný. Myslíš, že bys to zvládla?
1: Ne, to si myslím, že bych rozhodně nezvládla spát tak málo. To bych
0: no a kolik to teda je? Jsou to ty 4 hodiny nebo je to víc?
1: No já jsem poslouchala teďka, myslím včera, nějaký pořad ještě s nějakou jinou holkou v Trenduj, ta říkala, že IG nabízí 7-8 hodin, což je docela dobrý.
0: To jde.
1: ale předtím nějak 3 hodiny si říkáte zase.
0: To je crazy prostě, jakože jako 7-8 hodin si dokážu představit, že spím, i když radši bych spala víc, ale jako klasicky i teď spím 7-8 hodin, když chodím do práce a večer prostě se snažím udělat co nejvíc věcí, než zase půjdu do práce. V čem to ještě podle tebe mají ty K-pop idolové těžký, krom toho, že mají málo spánku?
1: Oni musí strašně dřít, než se dostali do té kapely, tak museli hodně dřít s nejistým výsledkem, že i na to přihlášení do té K-popové skupiny je strašně těžký, aby se tam dostal vůbec, ale potom tam musíš 16 hodin, myslím, tancovat, trénovat, zpívat, učit se korejsky bez přestávky.
0: Je to prostě hardcore, myslím si, že tady ty holky a i kluci, dneska jsme se zaměřili na holčičí kapely, ale i jsou klučičí, to mají prostě tvrdě vydřený a tvrdě zasloužený. Myslíš si, že tenhle ten trend toho K-popu vydrží dlouho?
1: Asi myslím, že ne, protože oni ty trendy jsou strašně jako chvilkový, že...
0: A tohle se vlastně už drží docela dlouho, to hrozně vystřelilo a teď pár let se to drží a myslíš si, že teď už to bude zase upadat?
1: Jo, myslím, že to bude zase upadat.
0: Ale ty u toho zůstaneš, nebo
1: jo.
0: se...
1: Jo.
0: Ty jsi... Jo. Ty se ale učíš japonsky, ne korejsky. Je to ale i proto, že máš ráda K-pop, ne, ale prostě jsi si zvolila japonštinu, nebo to s tím vůbec nesouvisí?
1: To s tím vůbec nesouvisí. Já mám ráda i Japonsko.
0: Jo. No tak pojďme ještě, než se posuneme dál, nebo počkat, je ještě něco zásadního o K-popu, co jsme tady neřekli a mělo by to zaznít? Protože abych vám to tady objasnila, tak Emmy má poznámky ke každému tématu, ona se fakt připravila, tak já nevím, Emmy, jestli v tvých poznámkách třeba ještě není něco, co jsme nezmínili, to by byla škoda to nevyužít, když už jsi to připravila.
1: Tak v mých poznámkách jsou moje nejoblíbenější skupiny od 1. do 15. a těch skupin je strašně moc. A některý byly prostě, no, K-pop je vlastně někdy od 20. století už, takže tady mám i jednu skupinu z 10. let 21. století, to mám taky ráda, ale už není tak dobrá jako Blackpink. No a K-popové skupiny jsou i v japonštině.
0: No a dala by si teda ještě, my jsme už zmínili Blackpink, ale pojď dát ještě třeba další 3 kapely holčičí, který máš prostě ráda a dáš je třeba jako závěrečný tip pro lidi, co prostě třeba znají z rádia Junior Blackpink, který třeba hrajeme, pak hrajeme ještě jako Baby Monster, ale jinak podle mě ne všechny kapely, tak prostě kdyby si něco chtěli dohledat a moc nevěděli jak, tak teď tady budou mít tipy od tebe.
1: Takže určitě Le Sserafim, to mi strašně padlo, a potom 2 ne 1 a Espa.
0: Tak to jsou tipy od Emmy. A Emmy, ještě mi řekni, jak dlouho se učíš japonsky a proč jsi vybrala japonštinu, že prostě si to přidáš ke svým 3 jazykům?
1: No, já jsem měla strašně ráda Japonsko a mám ještě furt. A tak jsem se nejdřív učila na Duolingu japonštinu, což mi moc nešlo. Na Duolingu to moc nejde nikdy. A tak mi to máma teda objednala od paní, co je teďka na mateřský, ale dělá to pro děti i. Takže tam se učím přesně na individuální.
0: A chodíš teda, nějak scházíte se a máš hodiny?
1: Ne, to je přes...
0: Online?
1: No, online.
0: Jo. Takže si voláte a prostě trénujete spolu. Je tvůj sen podívat se buď do Koreji nebo do Japonska?
1: Jo, hodně.
0: Myslíš, že se ti to někdy splní, až budeš dospělá a vyrazíš třeba s kamarádkou na vlastní pěst? A nebo že třeba rodiče si řeknou, no tak k 15 nám jí uděláme radost a uděláme si výlet prostě rodinej o prázdninách do Japonska nebo do Koreji?
1: Mě rodiče slíbili, že na svý 18. pojedem do Japonska.
0: Wow.
1: To bude strašně dlouhý čekání.
0: No dobře, je to 6 let, ale on ten čas docela utíká a zároveň v té době už budeš bezvadně umět japonsky.
1: No.
0: A budeš si tam moc suprově pokecat. Zase, kdybys jela teď, tak by to třeba ještě trošku vázlo, ta konverzace, když to za 6 let, to už tam budeš jak Japonka. Tam objednávat pro rodiče, to bude super. Tak jo. Tak já myslím, že K-popu jsme se dotkli trochu i Japonska a teď se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Emmy. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Emmy jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát song a pak už se posuneme k třetímu trendu dneška.

0: Jako třetí trend se dnes vrhneme na ruční práce, protože jestli si myslíte, že ruční práce jsou jenom pro babičky, tak to jste teda na omylu. A Emi je toho důkazem. Věnuje se háčkování a taky paličkování. A oboje tyhle ty ruční práce si získávají stále více fanoušků, a to i mezi teenagery. Jak se člověk dostane ke krajkám, k přízím a k háčkům už ve 12, to se za chvilku dozvíme. A zároveň já si myslím, že se rozhodně k ním Emi dostala dřív než ve 12, protože když mi tady dneska ukazovala svoje výtvory, tak to by rozhodně tady za ani ne rok nestihla. Tak Emi, jak dlouho už se tomu věnuješ a jak ses k tomu dostala?
1: Tak já se tomu intenzivně věnuju od minulého roku, listopadu, myslím, ne, možná před minulýho už. Ale potom jsme ještě někdy ve druhý třídě o prázdninách byla na nějakém kurzu, tam mě to strašně chytlo a pak mě to strašně nechytlo.
0: Aha, takže vlastně to už je daleko dřív. Teď jsi v šesté, když jsi ve druhý byla na kurzu, to už je 4 roky zpátky, ale pak si chvilku jako měla asi období, kdy tě to moc nebavilo, no. A pak tě to zase chytlo jako zpátky, jo?
1: Velkou 4 roky.
0: No, kdo tě přived k tomu prvnímu jako kurzu? Proč tě to zaujalo a potom proč jsi k tomu pak zase jako vrátila zpátky?
1: Tak byla to moje máma, my jsme se dívali na tou levou kameru a tam ukazovali nějakou paní, co paličkuje. A máma řekla, že zkusí najít nějaký kurz. Bylo to ve Valašském Hřeříči, takže docela blízko od naší babičky, což je dobře. A tak jsme tam jezdili po prázdninách celý týden a tak.
0: A tak si začala, tak si našla svoje základy, protože to je možná důležitý říct hnedka na začátku. Háčkování už jsme tu měli několikrát. Tam potřebujete přízy, háček a jedete. No ale paličkování, to je trošku o něčem jiném. To je totiž vlastně výroba krajek a různých krajkových motivů. Co je potřeba na paličkování? To bych řekla, že je teda daleko těžší disciplína než háčkování. Nebo ty máš srovnání, tak jak bys to posoudila?
1: Tak paličkování je pro lidi, co jsou trpěliví nebo co potřebují protrénovat trpělivost. Jinak budete mít celý potrhaný a hnusný. A háčkování je pro lidi, co to chtějí mít jako užitečné věci. Třeba plišáka si můžou udělat a takovéhle věci.
0: Jasně, když to tady třeba hrozně dlouho děláš na malý kraječce, takže s tím si můžeš třeba taky nějaký oblečení ozdobit, nebo si to na něco našít, nebo tak, ale není to, že si prostě ušiješ triko, že jo? Nebo teoreticky si ho můžeš udělat, ale trvá to fakt hodně dlouho. No. Co tě na tom teda baví teď aktuálně na obojím?
1: Tak na paličkování mě teďka baví, no, že se u toho můžu vypnout, že myslím jenom na ty krajky. Na háčkování mě baví to, že si potom už dopředu přemýšlím, co budu dělat. Já teďka hodně dělám vzorečky, takže si pak říkám, jak to potom sešiju a zháčkuju a co z toho vlastně bude. Takže to zjistím třeba až na konci.
0: No a co jsou teďka třeba nějaké tvoje jako aktuální výrobky, z kterých máš fakt radost?
1: No teďka, v čem jsem přišla, to byl nějaký ten rukáv, jako nadělávací. A tom se mám radost, protože je to hezký a takový teplý. A mama říká teda, že je to pěkně vošklivý, ale mně se to líbí.
0: Jako vypadá to jako takovej návlek na ruku a myslím si, že to jako, nevím, proč by to nemohlo být trendy a oživit to nějaký outfit. A z krajek si mi ukazovala třeba krajkovýho motýla nebo i nádherný různý barvy. Krajek děláš, není to jenom klasická bílá. Vypadá to fakt perfektně. Myslíš teda, že je těžší paličkování než háčkování, nebo jsou to tak odlišné disciplíny, že to nemůžeš takhle posoudit?
1: Myslím teda, že paličkování je 100% těžší, že háčkování, tam se to furt opakuje, když to v tom paličkování děláš něco a pak se to může úplně změnit od základu.
0: No a co k tomu paličkování všechno potřebuješ, protože když jsem viděla třeba právě v nějakém skanzenu nebo takhle, jak tam ty paní vyráběly ty krajky, tak na to měly takový obrovský přístroje a to asi doma nemáš, nebo jo?
1: Přístroje, takový polštář, jestli jsi viděla,
0: jo.
1: Tak tomu se říká herdole. A potom paličky samozřejmě, hodně niti, malinký háček, třeba 6 mm, aby se dali pospojovat všechny ty různé části. A potřebuješ na to hodně trpělivosti.
0: Kolik teďkonc aktuálně věnuješ času ručním pracem? Jako dostaneš se k tomu třeba jednou týdně nebo každý večer chvilku prostě pro relax vyrábíš něco, buď ať už háčkování nebo paličkování, nebo třeba jak často se tomu věnuješ?
1: Tak průměrně jednou týdně, jo. Každý víkend.
0: No a na který svůj výrobek seš fakt mega pyšná? Jako třeba z celý historie, co máš doma, tak jako něco, co fakt jako je super.
1: Ten vějíř, co jsem dělala 14 dní a přinesla jsem ho.
0: Bude, doufám, na fotkách na našem webu. Prostě je to klasický vějíř, ale všechny ty místa, které tam jsou často vylepený jenom nějakým papírem, tak jsou tam prostě udělaný krajkama.
1: No.
0: Jako vypadá to nádherně. To už je ale teda jako těžká disciplína si udělat takovýhle vějíř, ne?
1: No, to jsem dělala každý den, asi 8 hodin. Byl v prázdninách, takže jsem na to měla čas. Prostě ráno jsem si k tomu sedla, odsedla jsem si na oběd, potom jsem si znova sedla a odsedla jsem si na večeři.
0: Masakr, tak ty jsi teda královna trpělivosti podle toho, co říkáš. Jsou tvoje koníčky teď mezi vrstevníky populární? Já bych řekla, že třeba háčkování u holek celkem populární je, protože posuzuju to i podle toho, že už to tady není poprvé, co si někdo ten koníček vybral, že by o něm chtěl mluvit. Některý lidi ještě pletou. Ale že by tu byl někdo, kdo paličkuje, tak to jsem ještě neslyšela, ale neznamená to, že to není populární. Tak mi řekni, kdo tyhle koníčky třeba taky má stejný, jako máš ty.
1: Tak paličkování má stejný moje kamarádka Klárka taky. Ona jako hodně háčkuje, paličkuje trošku míň, ale furt to má strašně hezký a tak je hodně trpělivá. Ale jinak neznám nikoho, kdo by chtěl paličkovat. Jo, ještě Bětka, kterou taky zdravím, ale ona to začala tak, že prostě začala paličkovat, potom jí to přestalo bavit a potom už přestala paličkovat.
0: No a tyhle dvě holky si k tomu přivedla ty, že ty si s tím začala a oni pak začali taky, anebo nezávisle na sobě vás to začalo bavit?
1: Ne, tak Klárku jsem k tomu rozhodně nepřivedla, ale Bětku jo, jsme třeba volali prostě na FaceTime a učila jsem jí to tam.
0: Jo, jo, jo, takže ty jsi trochu zinfluencovala, bych to tak řekla. I když třeba někteří jiný tvoje kamarádky nebo spolužáci se tomuhle nevěnujou, tak ale mají třeba radost, když jim něco vyrobíš a dáš jim to jako dárek?
1: Jo, třeba jsem jedný kamarádce dala krajku jako záložku a ona začala tak jako pohybovat prstama a říkat u toho hue, hue, hue.
0: No tak je vidět, že to je populární. No kde hledáš, prosím tě, Emmy, inspiraci na svoje další výrobky? Třeba jak tě napadlo udělat si ten vějíř? Máš třeba nějaký tvůrce, který tvoří ať už na sociální sítě nebo tak a ty je sleduješ a oni tam třeba něco vyrábí a ty si řekneš, že to chceš taky vyzkoušet? Je tohle tvoje inspirace nebo na Pinterestu nebo já nevím?
1: Na Pinterestu tam sbírám podvinky, což je další asi věc, co jsem zapomněla vyjmenovat. Tam jsou podvinky, které si může člověk vytisknout, ale ne vždycky jsou jako funkční, protože si to lidi třeba spletou paličkování s háčkováním.
0: A podvinky, tak to je jakoby, dejme tomu, jako nějaký teda návod výrobní.
1: No, není to návod, to je, dáš se na tu herduli ten podvinek, což je kus papíru, kde je napsaný ten vzorec.
0: A ty bys podle toho měla jakoby...
1: A podle toho obtahujeme ten nitě.
0: Jo, ale někdy se to prostě sekne a mělo to být v podstatě háčkování a ty, no tak to asi úplně nebude fungovat.
1: To se sekne většinou.
0: No a takže žádnýho tvůrce nesleduješ, který takhle, tak to bys možná ty měla se stát tím paličkovacím influencerem, influencerkou a pak bys určitě přitáhla k tady tomu koníčku daleko víc lidí.
1: Mně napadlo třeba k tomu už přitahuju teďka pozornost tím, že tady jsem.
0: No to je pravda a myslím si, že až uvidíte toho motýla nádhernýho nebo fialovou krajku, kterou jsem se teda snažila, není to úplně nejlepší, ale snažila jsem se jí vyfotit venku na světle, abyste viděli, co všechno mi sem Emmy přinesla ukázat, tak vás to třeba inspiruje, protože přesně, můžete si to třeba dát na papír tvrdý a udělat si z toho krásnou zdobenou záložku. Nebo i prostě, já nevím, kdo nosí plátěný tašky, tak si to tam taky pak může našít a má to jako nádhernou ozdobu. Je jasný, že jak jsou to takový titěrný, prostě sami víte, jak vypadá krajka, je to prostě titěrná práce, tak jako to není úplně na velký věci na začátku, ale prostě takhle si s tím něco vydekorovat, jo, to musí být prostě nádherný. Třeba to s tím motýlem, toho můžeš prostě si dát kamkoliv a úplně to tu věc zhezčí o milion procent. Dá se něco jednoduchého umět už třeba za jeden den, ať už v paličkování nebo v háčkování, nebo to není možný?
1: Jo, dá se umět technika plátno, to je strašně jednoduchý. Dá se s tím udělat první výrobek, třeba záložka jsem si tak udělala. A prostě se to dá udělat třeba za 3 hodiny, jenom za 3 hodiny.
0: No a je ať už v háčkování nebo v paličkování teď něco, co je jakoby tvým dalším vysněným projektem, co si chceš zkusit, vyrobit, blíží se nám léto, takže bude třeba zase víc času, tak třeba bude zase čas na nějaký velký projekt typu vějíř, tak jestli je něco takového dalšího?
1: To teďka nemám. Já z toho mám paličku tak random, že dodělám něco a tak se podívám na Pinterest, tam listuju třeba hodinu, A pak to tam najdu a dělám to dál.
0: No Emi, ještě mi dej, prosím tě, nějaký závěrečný tip na ruční práce, ať už pro mě, nebo pro naše přesně posluchače, ať už pro začátečníka, pro pokročilýho, prostě něco, co bys přesně jako dala jako závěrečný tip.
1: Tak jdem pro pokročilý, zamotávejte si paličky, když někam jdete, takhle gumičkou, prostě zavařovací, si zamotáte ty páry a prostě už to se pak málo rozmotáváte.
0: Takže to je dobrý tip, než když se tam nechají na volno, tak to pak špatně funguje, jo? Mm-hmm. Tak to je dobrý tip pro pokročilý paličkovače. Když ale k tomu paličkování potřebuješ tu herduli, říkám to správně, tak je to něco, co si sebou můžeš vzít třeba do autobusu a dělat to při cestě, protože třeba háčkování je takový, že si ho můžeš prostě vyndat při čekání někde a můžeš to mít v batohu, ale tohle to je spíš práce na doma.
1: No, to je spíš práce někde, kde je to pevný. Protože jak se ten autobus strašně kymácí, tak se ty paličky zamotají a pak se to strašně dlouho rozmotává.
0: Takže na cestování spíš háčkujte a doma, kde si to můžete soustředit a je tam klid, paličkujte. No a je už asi jasný, že teď se blíží konec dnešního dílu Trenduj. A jak ty moc dobře víš, protože seš posluchačka, nemůžeme skončit bez závěrečného tipu nebo vzkazu od tebe. Může se týkat úplně čehokoliv, co jsme ještě neprobírali, nebo i něčeho, co už jsme probírali, je to na tobě.
1: Tak tip ohledně toho K-popu, poslouchejte. A poslouchejte ne to, co si myslí ostatní, že byste měli poslouchat, ale to, co vás opravdu baví. A mějte klidně svůj hudební styl, i když se to ostatním nelíbí.
0: Tak jo, tak to je vlastně nejenom konkrétně na K-pop, ale je to tak jako obecně, že i kdyby prostě, já nevím, jste měli rádi metal nebo českou klasiku, dechovku, tak prostě, když to máte rádi, tak posloucháte to třeba s vaší babičkou, tak o co jde,
1: no, že jo?
0: To je tip od Emy, my si dáme song a pak nás Emy čeká
1: kvíz trendů.
0: Jak se na to cítíš?
1: Tak, bojím se trošku.
0: Ale je to prostě jenom taková legrace, takže se neboj a za chvilku půjdeme na to.

0: Máme tady kvíz trendů a vrhneme se rovnou na to. První otázka. Jaký účes je letos v létě trendy? Za A. Středně dlouhé prostříhané mikádo, zhruba pod klíční kosti nebo někam sem, nebo vlasy na ježka za B, nebo za C. Vlasy až pod zadek.
1: Céčko?
0: Vlasy až pod zadek? Mm-hmm. Podle mých pátrání je toto středně dlouhé prostříhané mikádo za A, takže bohužel špatná odpověď.
1: Ach jo.
0: Druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport padel, nebo za C sledovat filmy?
1: Tak Bčko vůbec nevím, co bylo. Nechápu vůbec.
0: No možná to, co právě je nepravděpodobný, je třeba zrovna právě ono. To jsou dvě různý jakoby sporty, to Bčko. Ačko je vaření, Cčko je sledování filmu a Bčko je hra s hakisákem. To je takovej míček s korálkama nebo míček, v kterým jsou takový prostě kuličky a raketový sport padel, což jako vypadá něco mezi squashem, badmintonem a tenisem.
1: Tak dám sledování filmu.
0: Uh-huh. A bylo to Bčko. Hra s hakisákem a raketový sport padel. Vůbec jsem se tady nesnažila nenápadně ti napovědět. Nevadí, bohužel špatná odpověď a my se posuneme dál. Máme tady třetí otázku. Nutella přichází s novou příchutí. V Americe už se tahle příchuť dá koupit. Jaká to je? Za A. Místo lískových oříšků je tam kokos. Za B. Místo lískových oříšků jsou tam kešu ořechy. Nebo za C. Místo lískových oříšků jsou tam arašídy.
1: Tak arašídy.
0: Správná odpověď.
1: Yes!
0: Čtvrtá otázka je cestovatelská. Jaká místa letos v létě trendují na cestování? Za A. Francie, Vietnam a Los Angeles. Nebo za B. Mexiko, Mallorca a Švédsko. Nebo za C. New York, Peru a Bulharsko.
1: Céčko?
0: New York, Peru a Bulharsko dáváš? Uh-huh. Bohužel je to B. Mexiko, Mallorca a Švédsko. A máme tady poslední otázku, ty už ale jeden bod máš, takže už to není nějaký špatný, nebo ono to není nikdy špatný, ale prostě už seš v pohodě. A poslední, asi nejspíš typovačka, která značka kosmetiky se bude nově prodávat i v Česku od září? Za A. Rout od Hailey Bieber, za B. NYX, za C. Catrice.
1: Catrice
0: už se tady prodává celkem dlouho. Takže správná odpověď je za A. Rout od Hailey Bieber.
1: Já jsem velmi netrendující člověk. Jeden bod.
0: Jeden bod získává Emmy. Říkala tady, že je velice netrendující člověk. To bych teda vůbec neřekla, protože víte co, já o tom pátrám na internetu. Já jsem teda nevěděla téměř nic a můžu říct, že rozhodně bych si netypla hru s hakisákem, kdyby mi to někdo udělal tenhle kvíz, rozhodně bych si podle mě netypla ani ty cestovatelský trendy, takže možná bych skončila dost podobně, možná bych taky dala jenom nutelu, takže buď úplně v klidu. No a to je za nás z dnešního trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dnes povídali, proto, že to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To nechám na vás, každopádně největší trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže vlastně všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Emmy najdete na našem webu, taky s její fotkou a s jejími výtvory ručních prací. No a zároveň mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě a zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu. No a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show, protože přesně to udělala Emmy a teď tu spolu sedíme. Emmy, jak bys to zhodnotila, tady tu svoji zkušenost, protože si říkala, že ses docela dlouho odvažovala mi napsat, poslala jsi mi video, kde si prostě minutu povídala, na konci už jenom bla, už nevím, co říct. Pak jsme si chvilku psali a pak jsme smluvili termín. Jak bys to zhodnotila, když jsi sem dneska s mamkou přišla, říkala si, že jsi celkem nervózní, tak jak bys to prostě popsala někomu, kdo třeba taky teď sedí, poslouchá a říká si, jako já se taky třeba trošku chci do toho trendu dostat, ale vlastně se bojím, tak co bys poradila?
1: Tak já bych řekla, že jsem na začátku byla úplně strašně nervózní, klepaly se mi úplně všechno a teď se postupně začínám uklidňovat hezky, úplně v pohodě.
0: A užila jsi to, bavilo tě to, splnilo to tvoje očekávání?
1: Jo, hodně splnilo.
0: No tak já myslím, že Emmy doporučuje, takže se i vy nebojte, já vás neukousnu, jsem podle mě docela v pohodě.
1: Přesně.
0: Takže prostě tady pokecáme, jo, když dáte quiz trendu jeden bod, nula bodů, je to jedno, je to jenom legrace a budu ráda, když se tady zase pokecám s někým dalším z vás, takže mi určitě napište. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Emmy. Čau.
1: Čau.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 309.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, které zpěvačky z hitparády vystoupily během koncertu Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu v neděli 31. května. A správně nám odpověděla Laura Mikšovicová, že to byla Kiara a taky Adéla Křivánková. Tak gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Která dívčí skupina naspívala virální taneční megahit Gabriela? Opakuji ještě jednou. Která dívčí skupina naspívala virální taneční megahit Gabriela? Pozorně poslouchej naší hitpočku, protože v ní se to dozvíš, no a odpověď pak pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu připiš Hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Jak vznikla trendující píseň Tohle není love song, na které společně s Rebelkami zpívá i Taryho dcera Arianka a další 4 kluci. Známí herci, zpěváci a influenceři Adam Seidl, Jony, Maty, Vop a Honzino. O koho jde? A znali se už předtím? Proč se dali dohromady? Tak to nám tato megapartička prozradila ve středu 10. června v klubu Rádia Junior a náš rozhovor bude už brzy k vidění na YouTube kanálu Rádia Junior. Rebelky Agi, Leila, Naty a Sovča si natáčení a zpívání s kluky i s Ariankou prý skvěle užili a klidně by si to zase zopákli. Tak uvidíme, jestli nám do budoucna nevznikne takhle velká skupinka. A nebo Rebelky vyslyší tip od našeho věrného posluchače Rádia Junior, Nickyho Hillerise, který nám během vysílání zavolal a rád by prý viděl Rebelky zpívat i s kapelou. No tak uvidíme, jestli náhodou nepřibyde k ním i pořádný band. A protože se všichni chystají na konkurs do seriálu Role, tak jsme si vyzkoušeli i herecké etidy. Větu Tohle není love song, to je feeling, si řekli pod vedením zkušeného herce Adama Seidla nejprve vesele, pak naštvaně a i bláznivě. A to fakt musíte slyšet i vidět. Dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty, Vop a Honzino. Tohle není love song.
0: Novinka.
2: Tohle není love song, spíš feeling, co je dost wrong.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino. Líbil se ti tenhle mega feed? Tak hlasuj pro první novinku hit parády Rádia Junior. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Sovča Krejčí. Naprosto jí dostala píseň, kterou slyšela v letošním ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Sice neskončila na prvním místě, ale diváky nadchla natolik, že se teď šíří internetem jako lavina. Jmenuje se Choke Me a naspívala jí reprezentantka Rumunska Alexandra Capitanescu. A čím píseň zaujala? Hlavně neobvyklým spojením rocku, metalu, elektroniky a silného zpěvu, který střídá jemné pasáže s pořádně energickými refrény. Fanoušci Eurovize si pochvalovali také originální vystoupení a obrovskou dávku emocí, kterou Alexandra do písně vložila. Na sociálních sítích i mezi fanoušky soutěže se o ní mluvilo celé týdny. Podaří se jí zabodovat i v naší hitparádě Rádia Junior? Alexandra Capitanescu a její Choke Me.
1: Novinka.

0: Tak to byla druhá novinka hitparády Rádia Junior, Alexandra Kapitanescu a její single Choke Me. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů?

0: vypadává duo Fast Boy se singlem Beautiful Life, který si z našeho žebříčku odnáší 40. místa. A ve 309. kole hitparády Rádia Junior už neuslyšíme ani single Sweet Girl, ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho v našem žebříčku udrželi po 10 kol, což je maximální možný počet. A teď už ho odesíláme do síně slávy společně s 13-letou Kiarou. No a odnáší si jenom samé medaile, bronzovou, stříbrné a nejvíc zlatý. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám jen o fous nevypadl z našeho žebříčku? Jsou to Kája a Bambuláček a jejich pecka Bav. A teď si zkus tipnout, koho si tahle sympatická dvojka pozvala do videa jejich YouTube kanálu. Za A pilota, nebo za B baletku, nebo za C bublináře. No a správná odpověď je za C. Pozvali si profesionálního bublináře Matěje Kodeše. Ten má na svém kontě hned 11 světových rekordů. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal například vytvořením největší lahvičky na bublifuk na světě, nebo rekordem v počtu vyfouknutých bublin za jednu minutu. Zvládl jich neuvěřitelných 1257. Hustý, co? Taky mě pobavil jeho rekord během křtu tygrů v Národním cirkuse, kdy do jedné mýdlové bubliny uzavřel 5 tygrů usurijských a jejich 4 ošetřovatele. No a co vy? Taky byste si chtěli vyzkoušet být zavření v obří mýdlové bublině? Já teda vlastně ani nevím. A tady už jsou Káje a Bambuláček a její hitovka Bav.
1: 10. místo.

0: nikdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Před týdnem byla 6. a teď je 10. Minule 8. a teď 9. tak si u vás vede K-popová skupina BTS se singlem Swim. A právě s touto písní teď objíždí svět v rámci svého velkolepého turné Arirang. To odstartovalo letos v dubnu 3 vyprodanými koncerty v jihokorejském městě Gwang a následně zamířilo do Japonska. BTS během turné navštíví celkem 34 měst ve 23 zemích světa. Čekají je koncerty ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Německu, Francii, Belgii, Velké Británii, Austrálii, Thajsku, na Tajvanu, v Hongkongu nebo na Filipínách. Mezi zastávkami nechybí ani města, jako je Tokio, Londýn, Paříž, Brusel, Sydney nebo Mexico City. No a fanoušci jsou z návratu BTS nadšení. Vstupenky na desítky koncertů zmizely během několika minut a řada vystoupení je opravdu beznadějně vyprodaná. Někde ale možné je sledovat alespoň v kině. Teď už si ale pojďme pustit BTS a jejich Swim.
3: 9. místo. Swim.

0: Vibe.
1: Megahit Swim od jihokorejské K-popové skupiny BTS, která je teď na velkém světovém turné, sklouznul z 8. příčky na 9.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: A který single se nám vyšvihnul z novinky na 8. příčku? Je to Choka Choka od hvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. A tentokrát ti řeknu jednu zajímavost z natáčení videoklipu. Ten vznikal hned na několika místech v Brazílii a kromě profesionálních tanečníků se v něm objevily také desítky fanoušků, kteří byli vybráni prostřednictvím speciální soutěže na sociálních sítích. Někteří z nich se dokonce osobně setkali s Anitou a Shakirou a zahráli si po jejich boku v klipu. Taky je tohle tvůj sen, zahrát si ve videoklipu svého oblíbeného zpěváka nebo zpěvačky? No tak mám pro tebe dobrou zprávu. Tento trend už používají i čeští zpěváci a zpěvačky, včetně Marka Ztraceného a Evy Farné. Tak kdo ví, třeba se jednou v nějakém videoklipu objevíš taky. Ale teď už pojďme zpátky k hudbě, k pece, která má připomínat zvuk bubnů a energii pouličních karnevalů. Anita, Shakira, Choka Choka.
2: 8. místo.

0: Čuka.
1: Čuka Čuka se z novinky probojovala na 8. příčku. Před týdnem 9. a teď 7. tak si v hitparádě Rádia Junior vede superhrdina od Karol a Kvída. Usmívavá hnědovlasá Karolína Neuwirthová Gudasová vystupuje se žlutým tričkem a modrou sukní. Pochází z hokejové rodiny a v dětství krasobruslila. A mám pro vás ještě jeden drb. S hokejistou prý nikdy chodit nechtěla, ale jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc. Manžela brankáře Michala Neuwirtha poznala ve Filadelfii, když se tam vydala na výlet za svým bratrem, hokejistou Radko Gudasem. No a když se Karolíně narodila dcera Emilka a syn Mareček, rozhodla se začít tvořit vzdělávací písničky pro děti. A jde jí to skvěle, no ne? Karol a Kvído, superhrdina.
2: Sedmé místo.

0: superhrdina od Karol Akvída si povyskočil z 9. místa na 7.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A máme tu 3příčkový vzlet. Z 9 na 6 si povyletěl Bad Angel. Ten si na své konto připisují DJ Anima a zpěvačka Lisa, která je členkou K-popové skupiny Blackpink. A teď malá zajímavost k dnešní andělské pecce. Andělé se v hudbě objevují už desítky let, často jako symbol ochrany, lásky nebo vnitřního boje mezi dobrem a zlem. V moderní popové a elektronické hudbě se ale jejich podoba mění. Už to nejsou jen tradiční bytosti s křídly, ale spíš futuristické postavy, které propojují emoce, digitální svět a fantazii. A právě to je i příklad písničky Bad Angel. Název odkazuje na anděla, který není úplně dokonalý, tedy na postavu mezi světlem a temnotou. I proto skladba působí spíš trošku tajemně a někdy až filmově. No a tady už je Anima, Alisa a její hitovka Bad Angel.
1: 6. místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot a ještě k tomu ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky. Před týdnem byl 9., teď je na 6. příčce. A kdo pak nám opět otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Bude to dívčí skupina Kecaj a jejich single Gabriela. No a teď pár zajímavostí o téhle globální partičce. Kecaj vznikly díky projektu Popstar Academy, kde se do finální sestavy dostaly členky z úplně různých koutů světa. Najdeme tam holky z Filipín, Jižní Koreje, Švýcarska i USA. A právě proto se jim přezdívá Globální Girl Group. A jen tak by the way, víš, co znamená jejich jméno? Název jejich skupiny? Kecaj totiž pochází z názvu drahokamu zvaného Kočičí oko, který mění svůj odlesk podle úhlu pohledu. A přesně to má symbolizovat i samotná skupina. Každá členka je jiná, je odjinut, ale dohromady tvoří jeden silný celek. No a jejich single Gabriela. Ten se stal virálním hitem hlavně díky choreografii, kterou fanoušci po celém světě tančí na svých sociálních sítích. Vznikla kolem toho i výzva, která se jmenuje Gabriela Dance Challenge. Zkusíš si ji taky? Kecaj, Gabriela.
1: Páté místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj je opět na pátém místě.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Žádná změna se nám neodehrála ani na Bramborové čtyřce. Tu od vás opět získává 13-letá Viktoria Lavrishin s písní Tančím jak chci. O Vicky už víme, že opravdu tančí jak chce a tak, jak má naplánováno její taneční skupina, se kterou jezdí na mezinárodní soutěže. Do toho zpívá a dělá modeling a zajímá se o módu. No a pozor, představ si, že Viktoria se dokonce stala mini Miss roku 2024 v kategorii mladší dívky. Jestli se chceš o Vicky dozvědět víc, tak si určitě pust náš rozhovor, ke kterému se dostaneš z hlasovací tabulky Hitparády. Stačí kliknout na aktivní odkaz s jejím jménem a hned se dostaneš na naše společné video. A to stejné platí i u dalších zpěváků z našeho žebříčku. Viktoria Lavrishin, Tančím jak chci.
1: Čtvrté místo.

0: Single Tančím, jak chci, který naspívala 13-letá Viktoria Lavrišin, sklouznul ze stříbrné dvojky na bramborovou čtyřku. A už jsme na medailových pozicích. Před týdnem stříbrný a teď bronzový. Tak si u vás vede Sokolík Pepík. Speciální sportovní hymnu pro tělovýchovnou jednotu Sokol naspívala zpěvačka Bára Ladrová, která je zároveň ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. Do něj se mohou zapojit mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení do 8 let. Stačí se zaregistrovat do 31. července. Obdržíte super tipy na cvičení, speciální samolepky a další odměny pro děti, včetně originálních 3D medailí z bioplastu. Ty si děti vyslouží, když se zúčastní nejrůznějších úkolů, třeba letní výzvy. V průběhu roku ale výzev přibude mnohem víc a jsou i tematicky laděné, například k Halloweenu. A jestli je vám teď líto, že vám je víc než 8, tak nemusí. Už brzy bude mít Sokol podobný projekt pro dětské skupiny od 8 let. A jestli jsi jednotlivec, tak stačí jen mrknout na nejbližší sokolskou jednotu a zeptat se, kdy mívají pravidelné cvičení. Vítají všechny. No a teď už si užij písničku, kterou složila Bára Ladrová a hudební producent Zdeněk Hrubý. Přilétá Sokolík Pepík.
1: Třetí místo.

zdar.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, slétnul z druhého místa na třetí.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A teď naopak před týdnem bronzový a teď stříbrný. To je skóre 19-letého Davida Málka, kterého už jsme taky měli na rozhovoru v klubu Rádia Junior, stejně jako Barču Ladrovou. A mám pro tebe malý kvíz. David se občas věnuje modelingu a hraje v komparzech. Zkus si ale tipnout, kterou roli by si rád zahrál, kdyby to šlo. Za A je jeho vysněná role princ pohádky, nebo za B detektiv Sherlock Holmes, nebo za C Spider-Man. No a správná odpověď je za C. David Málek má stejný sen jako většina kluků, stát se Spider-Manem, alespoň ve filmu. Tak mu budeme držet palce, aby mu současný představitel Spider-Mana Tom Holland předal spidermanské žezlo, nebo spíš vlastně spidermanskou síť, že jo? David Málek, usínám.
1: Druhé místo.

0: vzpomínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Před týdnem byl bronzový, teď je stříbrný. A kdo pak se nám katapultoval na první místo hit parády Rádia Junior a stává se skokankou týdne? Je to 18-letá Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme! Tu nám zaspívala i během koncertu Rádia Junior na velké stage na Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež. Společně s dalšími písničkami z populárních animáků. A musím říct, že teda děti ve Zlíně všechny hádankové kvízy uhádly. Pokud si budeš tento pohádkově písničkový kvíz chtít užít taky, tak za námi doraž na festival Jičí město pohádky, kde v pátek 11. září odpoledne budeme s Adélkou opět dělat tento písničkový kvíz. Hádání hitovek z pohádek a taky největších hitů z hitparády. Zapiš si to do diáře. Těšíme se na tebe. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: První místo.

0: Konečně volná, tak se jmenuje vítězný song 309. kola hitparády Rádia Junior, který se z novinky katapultoval na nejvyšší příčku. Gratulujeme! Soutěž! A ještě než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Která dívčí skupina naspívala virální taneční hit Gabriela? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
0: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Bob, Honzino a Arianka.

0: A ve 309. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naší hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita, anebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým, hlasujte. Posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!
2: Tak, šup do postýlky a spinkej.
3: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
4: Když já už jsem dneska tak unavená.
3: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
2: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
2: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

Tereza Pařízková, městečko Lážo Plážo. Sedmý díl, pan z Loundr. V peřobance se od toho dne, kdy pan Známka začal na poště prodávat losy, dveře neustále otevíraly a zase zavíraly. A některé dny zůstaly rovnou otevřené do kořán, protože dovnitř i ven neustále proudily davy lidí. Každý obyvatel městečka Lážo Plážo doufal, že právě na jeho losu se po setření objeví kouzelné slovo přání, které ho zavede až ke zlaté velrybě, jež mu splní cokoliv ho jen napadne. Bylo zajímavé přes prosklené okénko poštovní přepážky pozorovat, jak se lidé po zakoupení losu chovali. Někteří třeba chvatně upustili prázdné igelitové tašky z péřobanky na zem a pospíchali k nejbližšímu volnému stolečku, aby si mohli los setřít. A protože nikdo z místních obyvatel po kapsách mince nenosí, lidé rychle hledali něco, čím by los setřeli. Třeba paní Cukrlatá, která zvyšovala průměr prodaných losů na jednoho obyvatele, protože si los koupila už 20krát, i když se na ní zatím štěstí neusmálo, sebou v kabelce nosila malý pilník na nehty ve tvaru sachrdortu, kterým si los rychlými pohyby svých otylých prstíků setřela. A když zase neměla štěstí, tak se alespoň rozhlédla kolem a občas někomu svůj pilníček půjčila. A protože už jste poznali nejednoho obyvatele Lážo Pláža, je čas představit vám i černou ovci městečka, pana z Loundra.

Pan Zloundr bydlel v malém domku na kraji města a vždy, když potřeboval uvést svou adresu, napsal tam, kde končí všechny ulice. A nezapomněl ještě doplnit, já odmítám bydlet v ulici, která se jmenuje po někom jiném. Pan Zloundr. Pan Zloundr se do Lážopláža přistěhoval až v dospělosti a neměl tak bohužel možnost si při velké oslavě pátých narozenin vybrat svou vlastní ulici. Toho trápilo nejspíš víc, než si byl ochotný přiznat. Domek pana Zloundra byl tak malý, že byste ho možná i přehlédli, kdybyste šli kolem. Tradovalo se, že v přízemí měl jen rohošku na boty a stolek na počítač a v patře velkou tajnou truhlu. Postel prý neměl, protože spal ve stoje. Pravdou však je, že u něj nikdo z obyvatel nikdy nebyl a nikdo to tedy nedokázal tvrdit s jistotou. Pan Zloundr už dlouhá léta nepracoval, protože v žádné práci nevydržel. Urazil vždy všechny své kolegy tak, že buď utíkali s pláčem domů, nebo za sebou hlasitě práskli dveřmi a s nikým nepromluvili. To, co jim pan Zloundr řekl, nechtěl nikdo prozradit. Bylo to prý tak strašné, že se to nedalo opakovat. Nakonec i bubliny odmítali létat k jeho malému domku na kraji města a pan Bublinka je nebyl schopen nijak přemluvit. Bubliny mu pouze svěřili, že je urazil a že s ním už nikdy nikam nepoletí. A tak byl pan Zloundr oficiálně odříznut od všeho a od všech. Doma prý celé dny seděl u počítače a psal urážlivé komentáře pod různé články. Pan Zloundr měl vzteku na rozdávání a tak jej také rozdával, kde mohl. Druhý den poté, co zlatá velryba splnila fíkusovi přání a v Lážoplážu začal vesele běhat usměvavý pes Blejza, se na poště objevil pan Zloundr. Celá pošta náhle stichla a na všech přepážkách se okamžitě stáhly rolety a poštovní úředníci vyvěsili cedulky. Obědová pauza, přijdu hned, vánoční prázdniny, odjíždím na dovolenou a nikdy už se nevrátím. Jediný, kdo rychle nestáhl roletu u své přepážky, byl pan Známka. Na chvilku mu to sice blesklo hlavou, ale potom si řekl, že je přece profesionál. Pana Zloundra uctivě pozdravil a, i když se žádné odpovědi nedočkal, pořád se hezky usmíval. Pan Zloundr potom začal z boty vytahovat peříčka a pan Známka počítal. Nakonec se musel pan Zloundr i vyzout, protože mu jedno fialové peříčko chybělo. Pan Známka mezerou v proskleném okénku panu Zloundrovi podal jeden los, pan Zloundr něco nezřetelně poznamenal, na pana Známku se ani nepodíval a byl z pošty na to tata pryč. Ještě než však odešel úplně, stačil urazit jednu paní snad kvůli jejímu účesu, ale proč přesně, se už nikdy nedozvíme, protože paní s pláčem ihned utekla. Pan Zloundr přišel zpátky domů, tam si sedl ke svému počítačovému stolku a mincí, kterou se platilo ve městě, kde žil dřív, los setřel. Na losu stálo přání.

Pan z Loundr rozhodně nepatřil mezi radovací typ lidí, to už jste ale jistě poznali. V klidu prostřel svůj počítačový stolek a na oběd si udělal dvě vajíčka, která mu na malém dvorku, o kterém nikdo nevěděl, snášel jeho tukan Ferda. Pan z Loundr měl vytříbené chutě a v Lážoplážu zatím neobjevil restauraci ani jídelnu, která by splňovala jeho očekávání. Vařil si proto sám a vajíčka tukana Ferdy patřila k jeho nejoblíbenějším jídlům. K ním zakusoval vlastní chleba, který připravoval ze směsi přesní dávky, nadrobno nakrájených řízků, boloňské omáčky a mouky. Té tedy nešetřil. Když vše dojedl, nádobí vyhodil. Pan z Loundr nikdy nádobí neumýval, byla to podle něj ztráta času, vzhledem k představě, že mezitím mohl někoho krásně urazit. Na svém dvorku měl velkou skříň a v ní plytké i hluboké talíře, hrnečky a sklenice a také hrnce, pánve a zapékací mísy. Od všeho tak akorát, a když mu něco došlo, zasedl k počítačovému stolku a zásoby nádobí doobjednal v kuchyňských potřebách s názvem poškrábaný teflon. Poté se vydal za zlatou velrybou. To, že pan z Loundr vyhrál, se jako první dozvěděla paní Ouřadová, která měla to odpoledne službu v přepínání fénů. Jakmile pana z Loundra uviděla, dala se do běhu. A jak tak běžela, začala plakat. Pan z Loundr ji sice nestihl urazit, ale paní Ouřadová byla přecitlivělé povahy a i rychlejší běh ji přivedl k slzám.

0: Zlatá velryba tušila, že ji jednou čeká setkání s pověstným panem Zloundrem. Když ho viděla k moři přicházet, vzala pod jednu ploutev katalog bazénů, aut a domů. Pan Zloundr přišel až k velkému obličeji zlaté velryby a bez jediného slova si ji bedlivě prohlížel. Velryba se usmívala. Pan Zloundr však nehnul ani brvou. A tak velryba nehnutě čekala, než jí pan Zloundr před pravým okem zamával výherním losem a ona mu na písčitou pláž hodila katalog. Pan Zloundr v něm chvíli listoval, potom však zavrtěl hlavou a řekl: chci mít vlastní ulici. Velryba se jeho přání velmi podivila. Každý vlážo plážu přece svou vlastní ulici dávno má.
1: Ale já ne. A teď ji chci,
0: namítal hned pan Zloundr. Zlatá velryba se bála tohle přání splnit, protože se nechtěla plést do věcí radnice města. Na chvíli se tedy ponořila do hlubin moře a po chvilce se objevila s telefonním kobercem pod ploutví. Hodila jej hned vedle katalogu bazénů, aut a domů a pan Zloundr neochotně zavolal na radnici a požádal pana starostu, ať přijde k moři.

Pan starosta přišel překvapivě sám, ačkoliv se to hned rozneslo po celém městě. Obyvatelé se však báli, že je pan Zloundr urazí, a tak celou situaci sledovali z oken svých domů a několik odvážlivců naskočilo do bublin a doletělo až nad zlaté tělo velryby, aby to měli takzvaně z první ruky. Jedině turisté se nebáli přijít blíž a ačkoliv je pan Zloundr i hned jednoho po druhém urazil, s nimi to ani nehnulo, protože mu nerozuměli. A to pana Zloundra přivedlo do rozpaků. Pan starosta přišel v plavkách a s velkou mapou města. Tu položil na písek a doplaval k velrybě, které něco dlouho šeptal, a ta přikyvovala, až se začala mořská hladina pravidelně pohupovat. Pan starosta potom doplaval zpátky na břeh a panu Zloundrovi ukázal mapu. A ten bez zaváhání ukázal prstem na zelenou, nepříliš dlouhou užovku, která ihned ztratila svou zelenou barvu a neviditelná ruka k ní připsala jeho jméno. Pan Zloundr byl tak dojatý, že ani nestihl pana starostu urazit a zlaté velrybě řekl: "Naschledanou." Velrybu to natolik rozhodilo, že pana Zloundra nehnutě vyprovázela pohledem, až dokud úplně nezmizel z dohledu. Turisté tak měli příležitost pořídit nerozmazané fotografie zlaté velryby, které hned následující týden vyšly ve všech zahraničních magazínech, v některých i na titulní stránce. Když si pan Zloundr ten večer na poškrábaném teflonu objednával novou sadu hlubokých talířů, do adresy uvedl Zloundrova ulice.

0: Vítám všechny mezi námi zvířaty. Možná si, moji milí junioři, myslíte, že ve 20 letech je člověk už velký, starý a dospělý, ale není to úplně tak. Většina se teprve rozkoukává po světě, zjišťuje, co by bylo dobré chtít od života a co by v něm rádi dělali a dokázali. Můj dnešní host ve svých 20 letech organizoval první projekty na pomoc opuštěným a týraným psům. A byly to docela velké a náročné projekty. Není divu, že jeho pes se jmenuje Gump a je to on, který naučil lidi žít. Jsem moc ráda, že v tomhle psím týdnu v Rádiu Junior jsme mezi námi zvířaty v této trojici. Mými hosty jsou spisovatel, scenárista, producent, můj kamarád a psí táta Filip Rožek a zřejmě nejznámější pes 21. století, pro mě teda určitě Gump.
1: Dobrý den.
0: Já vás tady strašně moc vítám. No, je tady první dotaz, který napsala taky Veronika. Veroniko, já tě zdravím. A je to už taková tradice, že Filip dostává dotazy ještě než přijde tady do Rádia Junior. Ale ona se ptá, jestli, a já už jsem to možná trošku načala, vnímá Gump nějak svoji slávu?
1: Já myslím, že ne, že samozřejmě vnímá nějaký situace, který jsou mu povědomí a vnímá to, že kolem něho se něco děje, ale Gump je spíš pejsek, který je rád, když se kolem něho nic neděje. Když má ten svůj prostor v lese, je sám, tam běhá s lidma, který zná, má je očichaný, má je vyzkoušený, nebojí se jich, tak to je pro něj takový to, co by asi bylo to nejlepší, ale takový ty prostory nebo ty situace, kde jako je takový kolem něho šrumec, tak to mám pocit, že zvládá čím dál tím hůř a já jich čím dál tím hůř pro něj připravuju takových situací.
0: No, já musím říct teda, abych Gumpa trošku vyzdvihla, jo, že vlastně úplně rád tohleto, jak říkáte, nikdy neměl, ale dokázal se zdisciplinovatět a jako pochopil důležitost těch situací, kdy třeba celá škola vlastně tam na něj čekala a ty děti byly natěšený, holčičky plakaly, kluci byli prostě dojatý a všichni ho chtěli pohladit a vyfotit se s ním a on opravdu prostě se všema vyfotil a ještě ty holčičky většinou opusinkoval.
1: To je pravda, ale já samozřejmě znám několik módů, který ten Gump má a jeden mód je třeba i ten, kdy byl na natáčení, tak já opravdu jsem měl pocit, že on se sám v sobě skoncentroval na takovou energii herce. Hodně často na mě kouká, pozoruje mě, jestli jako co na to říkám, když se směju a jako já sám, tak on je hrozně spokojený. Já si myslím, že opravdu ty dva filmy Gump zahrál jakoby tak trochu pro mě, takže to je moje velký štěstí tohle. Ale mě vždycky hrozně moc překvapil. Vlastně si nepamatuju, kdyby mi zvíře nebo pejsek v mém životě takhle často překvapovali, jako tím, co dokážou, protože já si vždycky říkám, že vlastně vůbec nevím, jak on by tu situaci zvládnul. Snažíme se přemýšlet zleva zprava, jak on tu situaci, kterou já mu napíšu, zvládnu. A on to ve většině případů tak to udělal mnohem líp, než já jsem mu to napsal. A mně se to od něj z jeho pera v hlavě, tak se mi to líbilo víc, než tak, jak jsem to napsal já. Takže on má nějaký geniality v sobě a tahle je jedna z nich.
0: No a já bych k tomu dodala, že vy jste taková jako jedna duše, jedno tělo a to souvisí s další otázkou od Andreje, která se ptá, co je největší psí štěstí, ale já ještě bych řekla, že pro Gumpa určitě to, když sedí pod vaší židlí, ať je ta židle kdekoliv. Ale dalo by se teda takhle na začátek hezky říct, co je podle vás to psí štěstí?
1: No tak pokud ten pejsek má toho svého pána, tento slovo pán je v tomhle tom případě strašně nepatřičný, protože se k tomu nehodí, k té lásce, která mezi člověkem a tím zvířátkem je. Pokud má toho kamaráda, pokud má toho svého bráchu, já často říkám, že Gump je můj syn, já si to, když myslím, že on si to i o sobě myslí, že je moje dítě. Tak já si myslím, že to, co je pro toho pejska nebo pro to zvíře to nejsilnější, tak je to, co vás spojuje a jmenuje se to láska. A takže tohle je na rozdíl od světa lidí, kde většinu té spokojenosti vytvářejí třeba peníze nebo něco, co je takového jako materiálního, viditelného v tomhle tom smyslu, tak u toho zvířete, konkrétně teda u pejska, to je ten cit neviditelný, tak to je to největší štěstí, to největší bohatství.
0: Milí junioři, já myslím, že už je úplně jasné, o čem si dnes budeme povídat. Přidejte se k nám, pište, ptejte se, volejte. Můj host Filip Rožek bude odpovídat dnes i za Gampa. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz, telefonní číslo 800 199 199. No a pro jednoho z vás tady máme dáreček, audioknížku Gump. Samozřejmě, já myslím, že ji rozbalíme a budete tam mít i Filipovo věnování. No a začínáme písničkou, vybrali pro nás David Janečka, schválně říkám pro nás, nejenom pro vás. No a produkce je Daniela Vodrášková a krásnou psí hodinku mezi námi zvířaty dnes přeje vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hajková.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty, dnes je mým hostem Filip Rožek a jeho pes Gump. A tahle ta písnička, kterou jste právě slyšeli, je součástí Gumpova příběhu. Filipe, jak na to natáčení vzpomínáte? Tam totiž vlastně bylo 300 dětí u toho.
1: 320 dětí. Ne, já jsem to teď během té písničky jsme si o tom povídali, že pro mě každá ta písnička je nádherná, nejenom v té písničce jako takový, ale v tom, co se dělo kolem. Ta celá produkce, to, jak jsme to s Františkem nebo někdy i s váma vymýšleli, co kolem toho všeho bylo, tak každá ta písnička má něco svoje, takový, co bylo specifický, výjimečný, krásný. Vlastně začínalo to proto, že to nevzdám tou písničkou, že jo, a to, jako tam jsme se to všechno jako naučili, pochopili a tam nás to začalo strašně bavit.
0: No já samozřejmě tuhle písničku miluju, protože je tam moje Frída, která už dneska není čivavička mezi námi a kterou teda choval svalovec a velký chlap Vašek Noid Barta, takže já tuhle tu písničku už nikdy jako z mojí duše nedostanu ven.
1: No já se ještě pamatuju na, nebo pamatuju si spousta věcí, ale teď se mi do hlavy skočila ta myšlenka, jak jsme točili s Markem Ztraceným Vítr do plachet. A to jsme točili na tom kopci, který byl takový charakteristický pro to Gumpovo natáčení, že jo, kdy tam Gump z toho kopce promlouvá. A zrovna to bylo takový to období, kdy bylo snad jako před deštěm nebo tak a nějak v těch mracích svítilo to sluníčko. A bylo to opravdu tak specifický, že 99% lidí, kteří ten klip pak viděli, tak říkali, to jste si nějak jako trikově pomohli. A my jsme to opravdu takhle natočili. Bylo to, je to taková ta, takový ten úkaz té přírody, který je prostě jednou ho vidíte za měsíc, prostě, že se někde stane takový to boží oko a do toho prší prostě, tak tohle se nám stalo na natáčení.
0: A tohle bylo vlastně takový, jakoby k tomu filmu a k tomu celému příběhu, to, že to slunce se dere z těch mraků, tak to je, jak bych to tak řekla, úplně se člověku chce jako z toho trochu brečet. No, já tady mám teďko dotaz od zase Veroniky.
1: To píšete vy všechny ty otázky, to píš.
0: Veronika a Tereza se ptají, já bych taky chtěla pomáhat opuštěným zvířatům, jak začít?
1: Tak samozřejmě takový to nejjednodušší, jak se pomáhá, člověk to tak trošku jako začne vnímat, je tak, že může se dívat třeba na Facebook nebo na sociální sítě a pomáhat jenom tím, že třeba to pošle někam dál ten příběh toho zvířete, ať to není jenom pejsek a třeba se snaží někde sehnat, kdo by si ho vzal, ke kterému by se třeba ten pejsek hodil. No a pak taková ta klasická věc je, že jít se zeptat do nějaký organizace nebo do útulku, co by jim zrovna pomohlo, protože já třeba hodně často, když jezdím do škol, tak vysvětluju, protože s tou paní učitelkou vždycky komunikuju předem a oni mi říkají, že by chtěli vždycky pomáhat nějaký organizaci nebo útulku a že by chtěli nakoupit krmení. A já říkám, prosím vás, nekupujte krmení takhle předem. To není moc dobrá pomoc, protože většina těch pejsků, který jsou v útulcích nebo v organizacích, tak má nějaký problém a takový to klasický krmení, kde ho koupíte co nejvíc za co jako máte nějaký rozpočet a vy se snažíte toho krmení koupit co nejvíc, tak to je zrovna to nejméně kvalitní krmení, který prostě těm útulkům mnohdy ani nepomůže a v dnešní době ani není problém to krmení z různých firm dostávat zadarmo, takže většinou pomůžete tomu útulku něčím úplně jiným a to je potřeba opravdu tam mít a zeptat se.
0: Jasně. No, je to tedy samozřejmě pro vás taky určitá inspirace. Filip Rožek je dnes mým hostem, jak jsem řekla, tak vlastně on začal pomáhat pejskům taky jako hodně mladý, takže myslím si, že i vy se můžete do toho pustit. Děkujeme za vaše dotazy na radiojunior@rozhlas.cz. K těm dalším se vrátíme po písničce a já tedy připomínám, že mým hostem dnes je Filip Rožek a odpovídá i za svého pejska Gumpa.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty, pořad Rádia Junior o zvířatech a v tomto psím týdnu máme samozřejmě nejkrásnějšího, největšího a nejčtenějšího psa. Jmenuje se Gump. Já věřím, že ho všichni znáte a samozřejmě je tady i jeho psí táta Filip Rožek, spisovatel, scenárista, producent. No a je tady totiž vlastně ten dotaz, proto říkám nejčtenější, jak vznikla ve vaší hlavě ta knížka, ptá se Jonáš.
1: No tak to do části nebo do dost velký míry máte na svědomí i ve Veroniko, protože to já tady vždycky každý to mý povídání říkám, že my spolu máme organizaci, která se jmenuje Se psem mě baví svět. No a s Veronkou jsme zachraňovali a doufám, že budeme ještě dlouho zachraňovat pejsky. A Veronka zachránila jednu psí holčičku čivavu, která se jmenovala Lílie. A zachránila ji z jedné takové množírny, která byla kousek od Berouna. A Lílie byla strašně pomlácená životem, byla hrozně smutná, vystrašená. A vlastně od pana veterináře jsme se dozvěděli, že jí zbývá strašně málo času tady na tom světě. No a Veronka si ji vzala k sobě na chatu do Bechyně a ukázala jí, že jakoby pro život zvířátka tady není jenom hrůza, ale že jsou tady i krásné věci a že může být i to, o čem jsem mluvil v tom předchozím nebo předchozím vstupu, a to je ta láska. No a prodloužila týhle z té psí holčičce život o několik měsíců. Pejsek umřel Veronice v náručí jako milovaný. A mě to tenkrát tak zásadně ovlivnilo, že jsem si druhý den uvědomil, že takovýhle pejsků je tady na tom světě spousta, že takovýhle lidí, jako je Veronika, který zachraňují a jsou hodný, tak je taky spousta, a lidí, který jim ubližují, tak je taky spousta. A takhle vzniknul začátek myšlenky kolem Gumpa.
0: No, vy jste za tu knížku, Filipe, dostal cenu Magnesia Litera. Byla to cena vlastně čtenářů, čtenářská cena. A přitom tak se o té společnosti dneska říká, že je taková povrchní a že jí zajímají jenom peníze a hmotné statky. Tak jak vy vlastně to vnímáte, když taková společnost ocení knížku, která je vyloženě o vyhozeném, ztraceném a týraném psovi?
1: Vnímám to tak, že jsme tady v té zemi, je nás 10 milionů. A my jsme zemí extrému, bych řekl. My jsme ve všem takovým tom zvláštním, tak máme takový svý zvláštní prvenství. A já si myslím, že my jsme jak jeden z nejhodnějších národů v rámci přístupu ke zvířatům, tak jeden z takových těch nejmíň empatických, protože na jednu stranu v České republice jsme opravdu na vrcholu pomoci světu psů. Tady vlastně našlo svůj domov strašně pejsků ze Slovenska, z různých těch pobaltských států, a vlastně pomáháme vlastně nejenom v České republice, ale v půlce Evropy v rámci tohohle z toho. Na druhou stranu je samozřejmě Česká republika hlavní líhní množíren a vlastně toho biznisu špinavého kolem zvířat. Takže jsme v zemí paradoxů a tak jako tady, že je spousta hodných lidí, tak je i spousta zlejch.
0: No, je to pravda, že se říká, že u nás je těch množíren hodně, takže, milí junioři, kdybyste o nějaké věděli, tak si to rozhodně nenechávejte pro sebe. Určitě by se to dalo nějakým způsobem řešit za pomoci rodičů anebo nějaké organizace, protože my vlastně teda trošku tady musíme i mluvit o té pomoci zvířat. Ale máme tady dotaz.
1: A já bych ještě, když jsem mluvil takhle jako tvrdě o té zlobě, tak ona ta zloba má několik jako poloh, jo? Protože já si pamatuju do dneška, že jedna z takových nejhorších množíren, kterou jsme odhalili, tak to patřilo paní, která ale pro svoji vnučku by byla schopná udělat úplně všechno na světě. Takže vlastně ono to není úplný, jako ten člověk není úplně jenom černý ve všech úhlech pohledu. Jenom jsou věci, které v tomhle svém úhlu pohledu vůbec nechápe. zvířata vnímá jako věci, které má právo využívat a zneužívat a tak, takže jenom tohle k doplnění té zloby.
0: To je pravda. Jak já bych tenhle ten náš vstup před písničkou ještě vlastně převedla na takovou nějakou krásnější notu. Bude to písnička, protože to nevzdám, vy jste o ní už dneska mluvil, je to první písnička, která vznikla v projektu GAMP. Dokázal byste odhadnout, kolika verzí se tahle písnička dočkala? Já si pamatuju, že ji zpívali snad v každé škole, kam jste přišel na besedu. A že ji zpíval i jako táborský sbor dětský.
1: No to jo, a máte to spočítaný, nebo se mě jen tak
0: ptáte? Tak tam.
1: Já si myslím, že to bude možná třeba 100 verzí. Akorát já jsem samozřejmě úplně na začátku té písničky, tak já jsem ji skoro každodenně sledoval, čet jsem si ty komentáře, dělalo mi to úplně extrémní radost. To byla skoková písnička, protože to byl začátek jako GAMPa a já jsem každý den se díval a každý den to mělo třeba o 50 tisíc větší shlédnutí. A já jsem, nevím, myslím si, že kolem před rokem a půl třeba jsem to tak přestal sledovat. Myslím si, že to bylo 30 milionů shlédnutí tenkrát.
0: No a já jenom dodám, že část toho textu jste taky napsal vy, takže vy nejste jenom ten producent, scénárista a tak dále, spolurežisér, ale vy jste i textař.

0: se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky sitovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Mezi námi zvířaty si povídáme s Filipem Roškem a jeho psem Gumpem. A my jsme toho Gumpa teda moc asi ještě neviděli, že jo? Kde je vůbec Gump?
2: Tady mi leží u nohou a radíme, co mám říkat.
1: Gumpe, pojď vystrč nos a pojď se ukázat trošku.
3: Gumpe, pojď se ukázat.
1: Protože tady je totiž dotaz.
3: Jestli
1: to, že Gump je tak krásný, dopomohl k tomu, že přišel nápad udělat film.
2: No tak Gump je krásný, to moc děkujeme. Myslím si, že úplně zásadně, protože já když jsem prapůvodně úplně chystal knížku, tak jsem měl pocit, že tou knížkou to a písničkou, protože to nevzdám, takže celý ten projekt končí. A nebejt Františka Brabce, který videoklip, protože to nevzdám, režíroval a který mě pak oslovil, abych s ním ten film udělal, tak by možná film nevznikl. Takže všechno to bylo takový jako spontánní a všechno to bylo tak, že nás to začalo úplně extrémně bavit a všechno přicházelo vlastně tak jako jenom nějak z toho pocitu, že nás to hrozně ty lidi spojovalo a že jsme chtěli pořád něco spolu dělat. Takže takhle to bylo, takhle to byla i dvojka a z jedné písničky, která měla být ke knížce, tak jich dneska je 6.
1: Ahoj v rádiu, oba dva filmy od pana Roška jsem viděla, u prvního jsme s mamkou brečeli, v druhém díle jsme neměli rádi pana Kozuba. Moc pozdravujeme, bude třetí díl, Regina.
2: Tak třetí díl si myslím, že to opravdu můžu říct s určitostí nebude, protože takhle jsem teda říkal i o dvojce, že 100% nebude, určitě si to pamatujete, Veroniko. Ale u té trojky já nějak jako cítím, že je to jiný než u té dvojky, kdy jsem měl jako pocit, že ve mně zůstával ještě nějaký zbytek nějakých jako nápadů tohodle z toho tématu a nějaká jako taková radost to udělat. A já jsem jí teďko nějak sobě nezažehl tu radost udělat tu trojku. Nezažehl jsem sobě ten pocit, že by mě to vlastně nějak jako obohatilo život a už vůbec ne, že by ho obohatilo Gumpovi. Gumpovi bude letos 8 a myslím si, že už si ten svůj psí život tak jako naplnil v natáčení a ve všech těch službách tomu show businessu až po okraje a prostě myslím si, že už má klid na tohle. Já mám strašně sen udělat jiný projekt, jinou knížku a uvidíme, jestli se mi to podaří.
1: Je to pravda, Gump se ten odpočinek určitě zaslouží a taky si ho užívá. Myslím si, že je krásný psí život. A Nicole se ptá, co dělá Gumpova sestřička Kytička. A v závorce je, mluvíte o množírnách, tak u nás v okolní vesnici zabavili 38 psů a dali je do útulku v Olomouci a do Čech pod Košířem a naše město na to vyhradilo sbírku pro ten útulek. No samozřejmě to bude stát spoustu peněz, takováhle akce.
2: No ale tak to je potřeba tady opravdu ocenit to město a lidi v něm, že byli takhle hodný a vlastně se postavili tyhle věci čelem a vlastně za problém, který nespůsobili, tak se takhle všichni zabojovali a vlastně pomohli těm zvířatům. Tak to je vlastně to zásadní, co je vždycky hrozně důležitý při jakýkoliv pomoci, že ten člověk není netečný, že vlastně takový to, co vidí a vidí, že to je špatně, tak se k tomu dokáže postavit čelem. Prostě tak je to krásný a teď druhá nebo první část dotazu, co dělá Kytička, tak to by udělalo velkou radost mojí mamince. Kytička je v táboře, na chatě, připravuje se na prázdniny celoročně. Je tam u Lužnice, běhá tam v lese, dneska nám tam na chatě dělají střechu, takže ona to tam kontroluje. Je takový stavební dozor dneska.
1: Takže zdravíme Kytičku i maminku Klužnici, doufám, že maminka poslouchá.
2: A zdravíme i pana Roha, který tam dělá tu střechu a pěkně mu k tomu pršelo dneska.
1: A my si dáme další písničku.

0: Mezi námi zvířaty jsme s Filipem Roškem a Gumpem, jeho pejskem, dostali jsme spoustu dotazů od vás. Kolik má Gumpíček nyní let? Já myslím, Filipe, že jste to říkal, ale Milan se připojil asi až teď a píše. Myslím, že u nás je to biznis o psech, jak říkal pan Rožek, co si myslí o laboratorních psech, bíglech, kteří po dvou letech odcházejí z laboratoře do dočasných péčí a pak chovné stanice mají několik fenaty pořád rodištěňátka pro peníze. Tak.
1: No, tak myslím si, že je to hodně špatně a my s Veronikou tady, s vaší paní moderátorkou, jsme byli součástí spousty akcí takhle. Pamatuju si, že i laboratorní pejsky jsme řešili Sheltie u Českých Budějovic, kde byla taková skupina takových gangstrů téměř, který z toho měli extrémní biznis, vyhrožovali tam všem, dokonce nějakému pánovi tam zapálili traktor. Pamatujete si na to?
0: No, pamatuju si na to. Jak takže, tam našli toho mrtvého pejska, z toho se to řece. Rozjelo.
1: Jo. Hmm. No, takže i proti takovým lidem jsme se snažili něco dělat. Ne vždycky se to podařilo, spravedlnost někdy běží dlouho.
0: No samozřejmě, že prostě potřeba mít oči otevřené, tady ten pejsek utekl, ale přijelo ho auto, ale díky tomu se na to přišlo, že jo?
1: No nějak pak skončil, ty štěňata skončily v té řece, že jo, to nevím, jestli je úplně dobrý to tady v dětském vysílání vyprávět. Laboratorní pejsci je něco hroznýho, člověk má pocit, že má právo na spoustu věcí a v mém světě to právo nemá. Takže takhle to k tomu řečený. Já si myslím, že takovýhle ty hodně špatné věci toho člověka dřív nebo později někde doběhnou.
0: Kolik má Gumpíček let? Řekli jsme, že...
1: Bude mu letos 8.
0: Že mu bude letos 8. Bára se ptá, paní redaktorko, to jsem asi já, v prvním díle byla postava Veronika Rybička z Tetovy, film se mi líbil, ale bylo to smutné.
1: No a co, Veroniko, tak řekněte z Tetovy, přiznejte se.
0: No já musím říct, že já jsem vždycky říkala, že Filip prostě psal tu knihu, do které obsadil spoustu svých kamarádů a lidí, kteří pomáhali zvířatům a všichni tam byli sami za sebe, jenom já jsem tam byla za bezdomovkyni, která žije v autě bez kol.
1: Jo, tak k tomu si pamatuju ten příběh, já jsem to samozřejmě napsal. Jako takový poděkování Veronice za to, jaká je, za tu její pomoc pejskům a všem tomhle tom. A měl jsem pocit, jak extrémně ji potěším. Veronika přišla s tím, že tam všichni jsou tam jako krásný, bohatý, šikovný, jenom ono je bezdomovkyně, která tam žije u popelnic. Prostě.
0: No,
1: tak
0: no ale když mi volala
1: ne,
0: Eva Holubová.
1: Vždycky se zavděčíte. Je pravda, že Eva Holubová, tenkrát si pamatuju na takový příběh, že my jsme jí volali s Františkem a ona teda řekla, ať jí pošleme ten scénář a napsala tam, že se jí to strašně líbí, že týden už žije s Gumpem, má jednu jedinou podmínku, že nechce být Dáša nemocnice.
0: Jo.
1: Protože nevěděla, o jakou se postavu se jedná v té její roli.
0: No a byla teda Veronika Rybička a když jsme spolu mluvili, protože já jsem s tím na tom filmu spolupracovala, mluvila jsem, tak jsem jí řekla, že vlastně jsem to já a ona mi řekla, Ježišmarja, vy jste bezdomovkyně, nepotřebujete nějak pomoct nebo něco. A já jsem říkala, já toho Filipa zapiju.
1: Je pravda, že mě si teda asi taky myslela, že jsem bezdomovec, protože mi furt nabízala nějakou pomoc. Říkala, že ten film je drahý a že vlastně si mě na to nemá nějak přispět. Eva je asi úplně skvělý člověk v rámci toho.
0: Eva je dobrosrdečná. No, je tady teda dotaz, jestli měl Gump někdy blechy.
1: No blechy nevím, ale kloše má teda poměrně často. Kloše je lení, protože jsme kousek od toho tábora v lese a tam ty kloši, to je zřejmě jejich rezervace, tak prostě stává se hodně často, že Gump se začne drbat a jdeme chytat kloše do jeho těla.
0: To je fakt, že tohle to dokáže pejsky fakt jako hodně pozdobit. Utekl vám Gump někdy?
1: Vám utekl, mně ne.
0: Ježíš, to bylo na moje narozeniny a myslím si, že nikdy v životě jsem nebyla tak blízka infarktu, jako když mi tenkrát Gump utek, to je pravda. No tak prostě jsem ho hlídala a ještě jsme tehdy nevěděli, že on nemá rád prostě rány a bylo to těsně před Vánoci a někdo střelil petardu.
1: No, jen se pochlupte.
0: Na psí louce, takže to nebylo tak, že by ten pejsek prostě někde běhal po ulicích bez vodítka, no ale ale prostě utek. No. A Filip byl v Plzni, musel jet rychle z Plzně a naštěstí jsme ho ještě snad za Plzní zase vrátili, protože Filipova máma...
1: Nebo on se vrátil sám.
0: Gump, našla Gumpa
1: z Kavčích hor. No. Gump z Kavčích hor trefil do Michle, i když tu cestu moc prošláplou neměl, tak musel opravdu... podběhnout magistrálu a spousta poměrně dost dobrodružných věcí. Do dneška si to nedokážu dost, moc, jako dost představit, kudy všude moc musel běžet. Každopádně to asi pro něj bylo dost náročný a čekal před barákem.
0: Pro mě. Já musím říct, že od té doby má chudák Gump se mnou utrum. ten už si nezaběhá se mnou. Dáme si písničku.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme s Filipem Rožkem a s pejskem Gumpem, který teda bych řekla nás docela tak nějak jako vošidil, protože si lehnul Filipovi pod židli. Ale pozor, je tady dotaz od Denisy. Chci se zeptat, zda Naty Jahoda je jeho dcera. Asi vaše, Filipe? A když jo, co dělá? Chodí na základku? Navštěvuje nějaký útulek?
1: Naty je moje dcera, to bylo jedno z mých velkých splněných přání v rámci toho filmu Jedničky i dvojky, že tu svoji holčičku, která byla opravdu malá holčička, když natáčela Jedničku, dneska má Naty 16 let. Naty už je takováhle holka dospělá. Je hrozně šikovná, chodí na střední školu, na jazykové gymnázium Amazon, možná to můžu říct, tak už jsem to řekl. dneska má 16. narozeniny, takže budeme slavit.
0: A
1: je to úžasná holka, je to opravdu ta Naty Jahoda, jak jsem jí napsal, tak vlastně celý život mi dělá takový krásný jako věci do života, mi přinesla, hrozně mě toho naučila a je to jako jeden z mých strašně důležitých, ne-li nejdůležitější bytost v mém životě.
0: Určitě. A já teda připojím, protože táta to zase úplně nechce tolik vychvalovat, že ano, Natálka navštěvovala útulek, chodila na brigádu, pomáhala pejskům a od začátku toho projektu Gump a ještě předtím vlastně byla vždycky po tátově ruce pravé a všechno pomáhala. Neštítila se nikdy žádné práce, která nebyla zrovna třeba úplně taková ta nejvoňavější. No a my musíme ještě dneska vybrat človíčka, který nám tady z těch, co nám napsali, aby dostal tady tu krásnou audioknihu. Takže je tady 11 e-mailů. Prosím vás, Filipe, řekněte nějaký číslo od 1 do 11.
1: 11.
0: 11. 11 je Nikol, která se ptala na Gumpovu sestřičku a sbírají tam peníze v tom jejich městečku na pejsky, takže já myslím, že se to hodí, že dostane dáreček. Tak a my tady máme ještě teda jednu důležitou věc. Já jsem se chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že mi dneska přišlo z ČSOP, z Českého svazu ochranců přírody, takový dopis, že teď spousta mláďat potřebuje pomoc, ale že vlastně není vždycky nutno s nima jezdit někam do útulku, že jich spoustu zachrání i po telefonu pražská zvířecí záchranka, případně ostatní záchranné stanice, které jsou po celé naší republice, abyste si uvědomili, že jsou to různé situace, kdy jsou třeba kachňata ve vnitrobloku, kačenka vylíhá, kachňátka na místě, ze kterého se nemohli dostat k vodě například, jo. Takže tam potom třeba musí přijet nějaká záchranka nebo síkorky, nebo jak jsou mláďátka ohrožená a tak dále. Takže chci, aby junioři věděli o této možnosti, že si tohleto mají zjistit, kam jí zavolat a kde se poradit. A vás se chci zeptat, jestli jste někdy zachraňoval jiná zvířata než psy?
1: No, zachraňoval samozřejmě mnoho, ale k tomuhle máme hrozně hezký příběh i s Naty Jahodou. My jsme našli potrhanýho holuba pod Černým mostem a věděl jsem, že na Radlický je ten útulek pro volně žijící zvířata v Praze. Takže jsme holuba potrhanýho dali do krabice a vezli jsme ho od toho Černého mostu na tu Radlickou přes celou Prahu, přes zácpy, přes celou Prahu, jeli jsme opravdu snad přes hodinu. Přijeli jsme do Radlický, tam jsme se dozvěděli, že útulek se rekonstruuje a že nová záchranná stanice je kousek od Černého mostu, takže jsme se s milým holoubkem zase vraceli tam, odkud jsme vyjeli, kousek od toho. Takže dneska můžu říct, že na Radlický je krásný útulek pro ty volně žijící zvířata. Opravdu krásný, mají tam skoro zoologickou. A je to opravdu, Praha dokázala velkou věc v tomhle v tom případě, takže když uvidíte něco, co nějaký zvířátko, který by potřebovalo z volně žijících zvířat pomoc, tak na Radlický je nádherný útulek pro tyhle ty zvířátka.
0: Filipe, já vám moc děkuju za návštěvu zde dnes. Ať už to bylo psí povídání nebo povídání o zachraňování zvířat. Děkuju, přeju, ať se všechno daří. Hodně štěstí vám i Gumpovi.
1: Já můžu říct ještě jeden příběh? Nemůžu. Ne, tak jo, tak příště. Budete mě muset ještě pozvat.
0: Já jsem zrovna chtěla říct, Těším se na setkání příště.
1: Tak jo, tak děkuju. Já vám řeknu teďka mimo mikrofon.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Zvu vás k poslechu dalšího dílu ze seriálu Kačka a Mops. Dnešní, šestá část, má název Nuda. Když se kačka nudí, je to těžká věc. Pomoct jí nedokáže ani věrný pejsek Mops. Najde kaččina maminka nějaké rozumné řešení? To se ukáže za chvíli. Honem do postýlek a poslouchejte.

Dobrý večer, děti. Ahoj, Deníčku. Vůbec nevím, co ti dneska psát. Proč? Protože mě nic nebaví a nudím se. Strašně a neskutečně. Není to jen tak obyčejná nuda, kdy člověk neví, do čeho píchnout. Není to ani lenost. Tohle je daleko horší. Nejhorší. Úplně nejhorší nuda na světě. Kdybych mohla, nebudu ani dejchat. Ach jo. Víš, co ti dospěláci odpoví, když jim oznámíš, že se nudíš? Řeknou, tak se nějak zabav. Je to stejně přelomová rada, jako když si postěžuješ, že něco neumíš a uslyšíš, tak se to nauč. Myslím, že když lidi vyrostou, zapomenou, co to nuda je. Třeba můj táta. Když zrovna není v práci přes čas, obíhá úřady kvůli zahrádce, kterou kupujeme, jezdí přes půl republiky strejdovi Pepíkovi pomáhat na stavbu jeho domečku nebo v naší garáži spravuje opadávající strop. Pak přijde domů, padne na gauč, koukne na zprávy v telce a jde spát. Občas si posteskne, že už ani nemá čas si zajít zahrát tenis, vyrazit na kolo nebo si zabrnkat na kytaru. Nikdy jsem ho neslyšela nadávat na nudu. To se tak někdo má, co? Jak by mi vůbec mohl rozumět? Mamka má zase mylnou představu, že nuda znamená, že nevím, co dělat. A tak mi pořád navrhuje aktivity, kterýma bych se měla zabavit. Ale já mám spoustu věcí, které bych mohla dělat. Jenže se mi nechce. To ona asi nedokáže pochopit, stejně jako teď. Mamka pracuje z domu. Vyrábí oblečky na panenky pro jednu hračkářskou firmu. Pořád se hrbí nad šicím strojem, i o víkendu. Když jsem za ní dnes asi po páté přišla, že se vážně, závažně nudím, zamumlala, ať si o tom popovídám s tebou. No chápeš to, Deníčku? Jak ti mám psát o tom, že se mi absolutně zoufale nic neděje? Ale mělo mě to napadnout, že nemá cenu se jí svěřovat. Už za ní nepůjdu. Vím, co by mi řekla. Pokaždé to tak skončí. Když po několikáté odmítnu její nápad, s čím bych si mohla hrát, koukne na mě a prohlásí, tak takovou náladu je nejlepší zaspat. Další geniální rada. Dospěláci by totiž všechno nejradši řešili spánkem. Jsou jim přímo posedlí. Jakmile jen trochu můžou, usnou. V neděli po obědě, večer u filmu, dokonce i na lehátku u moře o dovolené. Aby to nebylo tak trapné, často předstírají, že si jdou číst a jakmile otevřou knížku, už jsou v limbu. A to se už vůbec nezmiňuju o ránech. O víkendu jsou zalezlí v posteli i do 10. Já jsem vzhůru už v 6 a koukám v telce na pohádky. Spaní je zkrátka jejich největší hobby. Určitě jen kvůli tomu vymysleli, že chodíme do školy už od 8 ráno. Protože když oni musí vstávat do práce a nemůžou se válet v peřinách, tak se chtějí pomstit aspoň na dětech. Spaní se od nich naučil i mops. Právě teď zařezává v pelíšku a kdyby bylo na něm, vydrží tam i půl dne. Nemysli si, milý Deníčku, že jsem to taky neskusila. Jenže jak mám usnout, když jsem tak moc otrávená. Jak já se nudím. A nikdo mi nepomůže. Nuda, kam se podívám. Nuda, nuda, nuda. I jen to slovo je nesnesitelné a nedá se ho zbavit. Pořád se mi vrací na jazyk. Nuda. Pospátku je to adun. Víš, že když to začneš dokola opakovat rychle za sebou, stane se z toho zase nuda? Hele. Adun, adun, adun, adun, adun, adun, adun, adun, nuda, nuda, nuda, nuda, nuda. V rádiu nedávno říkali, že existují i nuda pláže. Nevím, jak to tam vypadá, ale představ si to, Deníčku. Dospěláci mají pláže, kam se chodí nudit. A nebo že by tam posílali děti, které se nudí? Co když mě tam mamka taky strčí? Před chvílí jsem viděla, jak mi skládá mikinu do batůšku.
Uznávám, že někdy dokážu být hrozně mrzutá. A dneska jsem se opravdu nechovala moc pěkně. Možná jsem taky mohla mamce pomoct s těma šatičkama, místo toho, abych si furt stěžovala, že mě nic nebaví. Když já si nemůžu pomoct. Naši mi vždycky opakují, že jim mám říkat, jak se cítím. Podle nich má každý občas právo na to mít mizernou náladu. Ale nic se asi nemá přehánět. Víš ty co, Deníčku? Chvilku na mě počkej, skočím se omluvit mamce, že jsem byla taková ufňukaná. A poprosím ji, ať mě neposílá na nudnou pláž. Tak už jsem zpět. Žádná nuda pláž nebude. Mamča mi se smíchem vysvětlila, že to není místo, kde by se lidi nudili, ale místo, kde se koupou bez plavek. Teď jsem ještě radši, že tam nepojedu. Za to se zítra celá rodina vypravíme na výlet. Proto mi máma balila batoh. Rodiče uznali, že je divný víkend a ani oni se nijak extra nebaví. Tak všeho necháme a vyrazíme na jednu zříceninu, okolo které jel taťka kdysi na kole. Uděláme si tam piknik. Budeme obědvat na dece, upíjet limonádu a válet se. U toho se nemůže snad nikdo nudit. Už jen z toho důvodu, že budeme muset odrážet mopslíkovi pokusy všechno sežrat, protože bude mít celou hostinu na dosah čumáku. Maminka zrovna připravuje piknikový košík a vzdychá, že už je přetažená a potřebuje oddych. Když nad tím tak přemýšlím, napadá mě, co když by se dospělí taky někdy docela rádi nudili? Místo toho, aby běhali po úřadech, uklízeli, vařili, starali se o nás a chodili do práce. Jen si to nemůžou dovolit, protože jsou velký a protože se od nich čeká, že se ani na chvilku nezastaví. A když se zastaví, musí se věnovat dospěláckým koníčkům. Nemůžou jen tak bloumat sem a tam a vykřikovat, že se nuděj. Jak já se na ten výlet těším, už abychom vyrazili. Čeká mě teď spousta práce, tak už ti nemůžu jen tak psát. Nemám čas se takhle poflakovat a už vůbec nemám čas na nudu. Musím se navečeřet, vykoupat, vyčistit zuby a rychle jít spát.

Žije Jan Berger, účinkují Martin Zahálka, Ilona Vaňková, René Přibyl, Monika Švábová a další. Natočeno v roce 1987.

0: Poslyšte příběh o tovariši Řemesla Cínařského, který ve svém vandrovnickém uzlíku roznášel světem pohádku ke slávě cínových pohárů a konvic. Bylo to dávno, pradávno, tenkrát, když se ještě pro moudrost nechodilo do škol, ale vandrem do světa.
1: Hleďme, pytel pod stromem. Komu patří, nebude daleko. Hej, zloději! Teď jsem tě dopadl při činu, zloději medu mých včel. Slez se stromu, nebo tě sestřelím jako škodnou.
2: Nejsem poberta, však jsou to jen divoké lesní včely.
1: Za to les je můj. Medas mi odvádí daň z medu.
2: Sli ty sám, Zeman. A pán toho lesa, vyslechni mne. Bloudím už dlouho bez chleba. Med lesních včel mi dal naději, že doputuju do královského města živ.
1: To pověz až medovému soudu.
2: Já? Soudu? Všemu svému cechu k ostudě?
1: Hej, paní Markytko, ženo moje, vedu zloděje medu.
3: Ty jsi nejel pro kmotry? Honíš po lesích zloděje medu a nejel pozvat pány kmotry ke křtu našeho prvorozeného?
1: Ale Markytko, vždyť bychom neměli ani pro kmotry medovinu. Ani med na prosnou kaši sudičkám, kdybychom nestavili zloděje medu před medový soud.
3: Ach, medový soud, než ten bude zasedat v královském městě. Tam teď mají starost s princezninou svatbou. Z turnaj pro ženichy hostina stíhá hostinu.
2: Však tam právě pospíchám, nabídnout své cínové konvice.
3: Cín je kuchyňské zboží, nehodí se pro královskou tabuli.
2: Cínařské umění dokáže pozvednout i cín mezi stříbro. Dovol, urozená paní, abych směl rozvázat svůj pytel.
3: Jsem věru zvědavá na cínový pohár pro hodovní síň.
1: Rozvaž pytel.
2: Tu se rád tak učiním už proto, abych nejprve vyňal list a tím se prokázal. Reč číst, urozený pane. Tuto je potvrzeno, že ukazatel toho listu je...
1: Je rodu poctivého Ondřej Konvička, mistra cínaře Jáchyma Konvičky, syn, kterýžto se konvářskému řemeslu v otcovské dílně vyučil a povolení obdržel, aby vandrem dále zkušeností nabýval.
2: V odlévání cínu a jeho zdobení se zdokonalil, naučil se zhotoviti zboží prosté i zdobné, konvice hubaté, puklaté, baňaté i hranaté, mísy, číše, poháry, lavatoře k rukou umývání i kotlíky ložničí.
3: Mluví pravdu. Pohleď, muži, z tak skvostného poháru by i princezna mohla připít vítězi.
2: Když jsem vandroval, nabíral jsem vzory. Přeješ si kropenku, mísu nebo svícen k ozdobě svého domu, urozená paní?
3: Přišel spod naši střechu ve šťastný den, Ondřeji. První jitřní hodina nám dala zdravého synka. Podáme-li o půlnoční hodině sudičkám prosnou kaši s medem na tak skvostné míse, jistě přisoudí našemu prvorozenému příznivý los.
4: Za krádež medu ukládá medový soud pokutu 5 hřiven stříbra a 4 vědra piva. Má tvé zboží takovou cenu, cínaři?
2: Nesl jsem své dílo do královského města, abych tam našel důvěru cechmistra a starších cechů, ale rád nechám ty věci k ozdobě stolu při křtinách tvého syna. Sklonili se nad jeho kolebkou sudičky. Nechť mu přikouzlí osud sladší než prosná kaše s medem z mé cínové mísy.
5: Pospěšme, sestry, přichází naše hodina. Zemanův pastýř

0: Jen pastýř a jen na volský roh v královském městě mají ponocného s onočejší troubou.
1: Ale tabuli prostřeli i u Zemana po Pansku. To je všelijakého nádobí přeskvostného.
2: Kropenka je jistě k poctě pro mne, pro první sudičku Přadlenu, která načíná nit života. Zmaně vzdávání k za to, že jsem mu dala dědice.
0: Postavili na stůl konvici na víno a mísu pro koláčky, jak o svatebním veselí. To jistě k poctě sudičce Přadleně, která spřádá osud jejich synku. Zeman i Zemanka si chtějí u mne vyprosit, abych k niti jejich prvorozence připřadlanit hodné nevěsty.
1: Svícen je zas poctou pro mne, abych přestřihla nit života v tichou a důstojnou chvíli. Zeman mne prosí, abych dopřála jeho dětici spočinout v půdě dětků.
2: Věruvaně na královském hradě mi nepřipravili ke kolebce princezny tak zdobenou kropenku.
0: To mě dali dary dva konvici i mísu. Však také já spřádám nit osudu po celou délku života. Vlákno krásy k vláknu zdraví, vlákno citu k vláknu rozumu, vlákno lásky k vláknu slávy.
1: Co je všecka světská sláva? Však vědí Zeman i Zemanka, proč mne přeskvostným svícnem žádají o klidný svit Voskovice pro chvíli, kdy se skládají účty za všechny prošlé hodiny.
2: Mýlíš se, sestro, dřív jsem já musela načít přádlo, aby ty jsi měla co stříhat.
0: Ale jaký to bude život, to spřádám přece já.
1: Tiše, sestry. Hádkou vzbudíme dítě a jeho pláč za matku a protrhne se závoj spánku, který má zahalit lidskému oku i uchu naši sudbu.
3: Ach.
2: Co to bylo?
1: Lidský vzdech.
2: Ozval se člověk.
0: Člověk naslouchá naší sudbě.
1: Zhasni své světlo, Luno. Pohleď temnoto noční naše úřady. Prchněme sestry z tohoto domu.
2: Dříve však strestejme smělce, který chtěl vyslechnout, co má člověku zůstat skryto. Vyjdi z úkrytu, neblahý člověče, a řekni, co jsi slyšel.
0: Ty jsi otec dítěte, že tě hnala touha zvědět, jaký los chystáme tvému synu?
4: Ne, vzácné kmotry sudičky. Z mých rukou vzešly jen mísy a nádoby na stole. Nevím, jestli se i vy, Přadleny lidských osudů, díváte na své dílo, ale my lidé to děláme. Odpusťte, že jsem chtěl vědět, jak se vám líbí práce mých rukou.
2: Ne, člověče, my se neohlížíme po přádli, jaké jsme napřadli. Spěcháme dál a dál.
0: Nestaráme se válně, zda nám vy lidé za naše přádlo děkujete.
1: Všude nás uctí stejnou miskou prosné kaše. Až tady nám zdali hold prostřeným stolem. Nevíme jen, který kus cínového nádobí je větší poctou. Snad bys to věděl ty.
0: Hleď, odpustíme ti, že jsi narušil naše dílo. Povíš-li, které z nás tří sudiček si nejvíc považují?
2: Pověz, cínaři, který kus cínového nádobí je nejvzácnější? Snad tato kropenka?
0: Či konvice na víno a mísa na koláčky?
1: Nebo je to svícen?
4: Ptáte se, kterého svého díla si cením nad ostatní. Kdybyste se ptali mého otce, kterého z pěti synů miluje větším dílem otcovské lásky, odpovím vám, pět synů je pět prstů na jedné ruce. Řez do každého z nich stejně zabolí. Neodbil jsem žádné své dílo ledabile.
2: Položíme svou otázku jinak. Která z nás, tří Přadlen vlákna lidského života, si zaslouží větší dík člověka? Já, která jsem načala nit?
0: Já, která snovám vlákno od první hodiny k poslední?
1: Či já, která střihem svých nůžek přináším člověku klid a mír?
4: No, kdybych měřil metrem své práce, a jinak ani nedovedu, soudil bych, že prvá z vás odlévá cín do formy, druhá pak dílo obrábí, aby se stalo třeba korbelem.
2: Co pleteš do naší rozepře korbel?
4: Chtěl jsem jen říct, že jako se korbel neodlije najednou, tak ani člověk se nerodí rázem. I tovaryš se vyučí a musí nabírat zkušenosti, než je z něho mistr. Soudil bych, že je na přádle stejně práce jako na korbelu.
0: Přisoudil jsi mi největší díl lidského vděku a máš za to mít mou odměnu. Připřadu k niti tvého života nit té nejkrásnější mezi nevěstami, dívku s tváří nejbělejší, ústy nejsladšími.
4: Kdybych směl poprosit, tak s ohništěm, ponkem, s několika litinovými kotlíky na tavení cínu, s železnou licí lžící...
0: Já ti nerozumím, cínaři. Čeho si na své nevěstě žádáš?
4: Nechci se ti zdát neskromný, vzácná předleno. Ale nevěsta, kterou připřadeš k mému osudu, nemusí mít nejbělejší líce. Nahraď ve své sudbě bílé líce litinovým kotlíkem. A kdyby měla moje nevěsta ve své výbavě i rydla, pilníky, brusné papíry a kopita.
0: Kopita? Kopita? Kopita?
4: Kopita a pěstě na vyrovnávání cínu. Stává se, že trefí vandrovní tovaryš na dílnu, kde vede práci vdova a po mistru cínaří zbyly formy. Cínové formy jsou vzácné zboží. Ty se předávají dědictvím. Půjčují se či kupují za drahý peníz.
0: Chceš říct, že si ceníš litinový kotlík či formu na odlévání cínu nad sladkost nevěstinných úst?
4: A říkám jen, že nechci být neomalený a žádat mnoho vážené přadleny. Jako mladší tovaryš bych sladké hubičky bral, ale jako starší tovaryš vám říkám popravdě, že hledám dílnu, kde bych se usadil.
0: Ty tedy kladeš cínovou konvici nad vlákno lásky?
4: Chtěl bych dělat dobrou práci.
0: Soudíš-li, že ke zrodu dobrého díla není vlákna citu zapotřebí, pak si mě zle urazil, člověče.
1: Zvaž, člověče, co to je. Pohněvat si, sudičku.
4: Já nechci urazit. Říkám jen, že teď potřebuju nejdřív ze všeho...
0: Rozvaž a vyber svou odměnu, tovarši Ondřeji.
4: Teď potřebuju dílnu a nářadí.
0: Měj tedy dílnu a nářadí, kotlíky, formy, licí lžíce a kopita.
2: A k tomu, babu popelavou?
0: S jazykem ostrým, jak brusný papír.
1: Kyselou, jak na ocet skysané víno.
0: Pastýř odtroubil naši hodinu. Tvoje štěstí, tovaryši Ondřeji. Hlas pastýřova rohu přestřihl nit našeho hněvu.
2: Minula naše hodina a my jsme nestačili pro novorozeného pacholíka upříst sudbu.
0: To cínař zavinil.
1: Tak ať se cínař postará.
0: Cínaři, přisuzujeme ti pachole, které se narodilo pod touto střechou. Až bude nejhůř, postarej se o jeho vlákno.
2: Přisuzujeme péči o Zemanova pacholíka zde tomu, jakže se jmenuje. Tvé jméno, cínaři.
4: Konvička. Ondřej Konvička.
0: Ondřej Konvičkovi.
5: Vandroval tovaryš ze dne na den, vykoukla panenka

Mariachi. Po řeči, po mravu, po kabátu, zvážíme, kam tě vzít do vestatu.

0: nového tovaryše.
1: Přišel drah poctivý s vedlem příše, vítáme nového tovaryše.
0: Vítám tě, Ondřej Konvičko, za cech konvářů v šenkovním domě královského města. Cínaře tu potřebujeme. Však se už chystají parády ke královské svatbě a bude potřeba konvic a pohárů v každém domě. Vypsali jsme na tabuli všenku, že osvěřila dílna po konváři Jakubovi z Podvěže. Úřad cechmistra mi ukládá potvrditi, že jest to dílna vybavená vším potřebným k cínařské práci. Poctivost vůči bratru stejného řemesla však nabádá...
2: Jen mu, cechmistře, nalej čistého vína.
0: Hledám slova, jak nepoškodit pověst našeho cechu a přeci popravdě povědět, proč tu ta tabule s vypsanou dílnou po měsíce marně visí. Veštat je i znamenitými formami vybavený.
3: Jenže s vybavenou dílnou budeš mít na krku i kordulu.
0: Mistr Jakub dělal dobrou práci. Co přivedl kordulu, začal dělat konvice. Baňate jak ta baba.
4: Hubkami podobné na kordulin pisk. Když dá dobrý jítro, přibrousí si jazyk šmirgl papírem.
3: Víno z těch konvic kysne na ocet.
0: Tovaryši Ondřeji, po rodovém jménu, po mravu i oděvu tvém soudíme, že spoctivý. Zaplatíme ti v šenkovním domě nocleh, tak je to po dobrém obyčeji a ráno povandruješ dál.
5: Ale je tu přece osiřelá dílna.
0: Zvaž dobře své rozhodnutí. Je to zlopověstné a zavinčované místo. Na cínové konvice tam sedl cínový mor. Konvice nejsou lesklé, ale popelavé, jak ta baba.
5: Cínový mor nepřivodí babské kouknutí, ale špatná příprava slitiny. A s kordulou si poradím.
0: Ani Jakub si neporadil. A v královském městě špatné dílo neprodáš. Jakub naložil svůj morovatý cín na kárku a zmizel kdes v tom světa jarmarku. Dílna je volná, za to s kordulou.
5: Zařízená dílna, ušlechtilé formy, cínu zásoba. Dovol, cechmistře, dovolte, páni bratři, abych připil sudičce za tak štědrý los.
0: Měl by ti šenkýř nalít pohár kořeněný pepřem, zázvorem i šafránem, aby strávil, co ti kordula navaří.
6: Ty jsi tedy nový mistr konvář. Usadili tě sem, tak dělej, co dovedeš. Kaši jsem dnes připálila. Jestli ti poleze do krku pomalu, pošťouchni ji otýpkou z borovice.
5: Poslyš, paní kordulo. Chceš-li tu zůstat jako hospodyně, budeš mi vařit, jak pro mistra náleží.
6: No. Tebe nějak zmlsali na herberkách pro vandrovníky. Co pak strojili vandrovním tovaryšům k večeři, a? V ránu pečenou v zouváku, nebo ježka na divoko?
5: Tebe tam taky hostili, že se vyznáš?
6: To jsou hodl. A ještě mi tam potulnej šlejfíř přibrousil jazyk na brusu, kdyby podávali ve verčí pečení tuhou. Hostinu ti strojit nebudu. Za to se vyznám v onačejším díle.
5: Potřebuju hospodyni, a ne babu čarodějnou. Zame dílnu, vyper čistě mou košili, připrav dobrou krmi a já budu dělat dobrý cín.
6: Cín je měkké zboží. Kdyby to hořelo, rozleje se cínová konvice na loužičku. Podívej se oknem ven na hnojiště, kde hrabou slepice. Ten kohout s červeným hřebínkem umí vysoko vzlétnout. Kam ten se posadí na střechu?
5: Zítra mi z toho kohouta uvaříš polévku. Teď přines dříví a zatop v dílně.
6: Já se nemusím tejrát se štípáním dříví na zátop. Já nepotřebuju na podpal křesadlo. Stačí, když poručím. Už rozumíš, mistře Ondřeji, že mám zkroceného ohnivého kohouta?
5: Aha. Ten, co hrabe na dvoře v kukle z kohoutího peří?
6: Je můj zkrocený fajrmón. Sám vidíš, že mu hřebínek nabíhá do ruda až jiskří.
7: Kikriki, plápolám, kam svůj plamen poslat má?
6: Musím ho zaměstnat, aby nepodpálil, co nemá. Kázal jsi zatopit v dílně. Chystáš se slévat cín?
5: Odtud tedy sedl mor na Jakubovo cínařské dílo. Ne, pod mým cínem nebude roztápět oheň pekelný skřítek. V dílně si zatopím sám.
6: Ale můj fajrmon si říká o práci.
7: Už nepálí hřebínek, kam mám pustit plamínek?
5: Budu slévat cín na poctivém ohni.
6: Šplíchnu mu na hřebínek putínku vody, aby ochladl, než si to rozvážíš. Cínaři. Hej, ohýnku z hřebínku, liju na tě putínku, vodu ze tří střech kapanou, ať se dá oheň tou stranou, odkud ty deště kapaly, než je k nám větry přivály.
8: A ty se koukej rozmyslet, cínaři Ondřeji. Mnoho vody ze tří střech kapané mi v putince nezbylo, protože už dlouho nepršelo. A nemysli si, i kdybys mne vyhnal, fajrmón ti tu zůstane. Je z vejcete od černé slepice. Z kořápku jsem na prach roztloukla a prach v devíti kornoutech zavrtala v devatero děr pod devatero prahů v tomhle domě.
7: Nebudu se třikrát ptát, kam mám jiskry vysypat.
5: Nuže dobrá, na nos vody do kotle a poruč svému fajrmónovi, ať ohřeje vodu. Umyješ podlahu a vypereš si sukni.
6: Cože? Já, že si mám vyprat sukni? I samu sebe snad vymáchat?
5: Řekla se, že si chudák dělá svůj osud sám. Udělej pro sebe aspoň to, že si vypereš sukni a jubku.
6: A to po mně nechtěl nikdo za všechny roky, co chodím světem.
5: Podíváš se pak do zrcadla a usměješ se sama na sebe.
6: Proč bych se měla sama na sebe šklebit?
5: Kdyby můj cín teď nabral vzory z tvého kukuče, budu dělat škaredé chrliče na kašny místo poháru pro ozdobu královského stolu.
6: Cín je zboží pro kuchyň, ne pro hodovní síně.
5: Proč by nemohlo umění cínaře povýšit cínové poháry mezi stříbrné?
6: To jako bys sám sebe posadil na křesla mezi urozené ženichy, co se v turnajích perou o princeznu. Čert nám byl dlužen, ty pány, z Brunčvejku, Hunsmerku a sakra špejku. Hej, fajrmone! Poručil mistr, ať mi ohřeješ necky vody.

0: Nastává naše hodina. Proč asi trubači sídelního města neodtroubili půlnoc?
1: Královské město spí jak zakleté.
2: Je vůbec někde nějaké světelko?
0: Podvěží bliká, jaká zbludička zbloudila. Hej, bludičko, postůj! Pověz, bdí vůbec někdo v tomto městě?
3: Vyspávají po včerejším turnaji a hodokvasu. A neříkej mi, bludičko, jsem Fajrmon.
0: Věr mohou pokojně vyspávat. Tvůj ochablý hřebínek ohnivče nikdy nic nepodpálí.
2: Hledáme cestu do královského zámku. Posvítíš nám?
3: Nemusíte pospíchat, tetky sudičky. Ještě ani svatba nebyla, pořád se jen zápolí o princeznu. A já nejsem ochablý, jenom utejraný. Kordula.
2: Jaká kordula?
3: No, hospodině konváře z podvěže.
0: Pojďme, sestry, pojďme, sudička se neohlíží po svém přádle.
2: Nejde mi o přádlo. Mám s konvářem Ondřejem spor. Postavil dílo vlastních rukou nad moje předení. Cínařskou dílnu nad vlákno lásky. Mohl mít nejkrásnější princeznu, o jakou zápolí urození pánové z Brunšvejku, Hunsperku a kdo ví odkud, ale on volil dílnu a kordulu.
3: Jestli někdo někoho s tou kordulou vytrestal, tak cínař ne. Dala se kvůli němu na pořádek a musím jí pořád ohřívat vodu. Vodu na podlahu, vodu na pánové a kutany. Sukni mákala v sedmeré lázni a drdol si prala v kotli kopřiv. Ostatní ohnivý kohouti svobodně skáčou ze střechy na střechu. A já pořád mám hřebínek pod kotlem a ohřívám vodu. Kmotry sudičky, která z vás přisoudila tu kordulu do cínařova domu, zle mi zavařila.
2: Ohnivče, pověz, co víš o cínaři?
3: Tomu je hej. Předělává cín na stříbro a kordulu na paní měšťanku. Za to já jsem chudák. Či viděl kdy kdo ohnivého kohouta, aby na pekelném ohinku svého hřebínku vařil škrob a šmolku?
2: Nevídáno, neslýcháno, aby člověk převrátil sudbu sudiček.
0: Přisoudila jsi mu kordulu a to má.
2: Ale trápí se Fajrmon. Fajrmone. Ohnivče,
3: no.
2: Ty nám pomůžeš.
3: A jak? Zatrápená kordula. Tak rád bych jí připálil kaši a přejel jazykem buchty v troubě, až by zčernali. Ale nemůžu. Pro cínaře peče na poctivém ohni. Mně káže jen topit v černé kuchyni pod kotlem vody k mytí. Tak jí přejinačil.
2: Zjinačil dílo mé pomsty. Měl mít babu popelavou? Bude mít popelavý cín. Olízneš ohnivým jazykem každou konvici, každý pohár.
3: Kde by to cínař dopustil? Nevpustím mne do dílny.
2: Vpustí tě kordula, když se bude zamorovatý cín víc platit.
4: Hej, konváři.
5: Koho to k nám kozly nesou?
4: Hospodyně, zavolej cínaře Ondřeje.
5: Ondřej spí jako jezevec. Nebudu mu kokrát do ucha předčasné ráno.
6: Přicházím jako cichmistr a potřebuju se domluvit s cínařem v naléhavé věci.
7: Co se děje? Cechmistře, ty zvítán v mé dílně v každou hodinu. Paní Kordula přinese na stůl konvici vína.
6: Děkuji za poctu, jako by se stalo.
5: Ale když jsi přišel, usedni, okus vína. Okem i jazykem se přesvědčíš, že z dílny mistra Ondřeje není cín morovatý a víno v konvici nekysne v ocet.
6: Cín není morovatý a víno nekysne a zjedbábí je paní Kordula. Jenže popravdě bych teď potřebovala, aby věci zůstaly, jak byly za Jakuba.
7: Cože?
5: Jak co?
6: Ač jsem jako cechmistru příčí vyřizovat ono poselství, věc je taková. Přišel jsem nakoupit v dílně pod věží. Morovatý cín.
7: Dílna pod věží značkuje cínové zboží znakem Ondřeje Konvičky. Cín tím znakem značený nenese stopy cínového moru.
6: Inu vím, všichni to vědí. Jenže teď by se hodilo mít poháry, v jakých kysne víno. Zápolení o princeznu se vleče. Turnaj stíhá turnaj a za hodokvasu nám notně splaskly měšce. Nejspíš pánům ženichům zachutnalo naše víno. V morovatých pohárech by pili kyselé. Hleď, Ondřeji, ty nejsi rodem zdejší a nejde ti o čest značky jako nám. Zaplatíme a rád prodáš. Měšec máš tenčí než my usedlíci. Paní Kordule taky přijde vhod truhlice plátna, šňůra granátu a zlacený čepec.
8: Potřebujeme zkrátka prašivé zboží.
5: Já nevím, cechmistře, jestli a jak mnoho si vandroval. Ondřej zaplatil, co umí, těžkým vandrem. Jeho dílo si nezaslouží pečeť prašiviny. A já zlacenej čepec nepotřebuju. Ani by se nehodil k ježibabímu pometlu. Jakým tě, cechmistře, s takovou nabídkou poženu ze dveří.
7: Děkuju, Kordulo. A ty, cechmistře, odpusť. Paní Kordula chce jenom říct, že cín Ondřeje z podvěže nese značku dobrého cínu. Jeho pověst chci hájit stejně jako pověst města, které mi dalo důvěru. Je-li třeba hájit i hradby královského města, připojím svůj meč.
5: Meč? Ještě to tak. Postaví tě do první řady a já přijdu o jediného člověka, který mi kdy řekl: paní Kordulo, dal jsi mi okusit, co to je. Nosit se v čepci měšťanky. Jenže teď se líp hodí, abych zůstala ježibaba. Ondřeji, já ty ženichovské hodokvasy rozpráším.
7: Jak bys to dokázala?
6: Nevídáno, neslýcháno, že by ženská osoba vysvobodila město?
5: Cechmistře, vyřiď končelům, ať si ku slávě města zapíší do kroniky, že město zahnalo nezvané ženichy střelbou z hromobitných kusů.
6: Střelbou? Střelba, aby rozbila naše dílny a krámy? Jsme lidé dělní, pilní, pokojní.
5: Střelbu obstarám já. Jsem přece jedubába, která má skrocenýho Fajrmóna. Stačí, aby Fajrmón usedl na střechu magazínu, kde má město připraveny ohňostroje a rachejtle ke královské svatbě. Můj Fajrmón s tím stropí poplach a zmatek, že budou ženichové ujíždět a nezastaví se až v tom, jakže se ta jejich města jmenují, až v tom Brunčvejku, Sakrašpejchu a Hacaperku.
7: Kordulo, nepouštěj se do čarodějného díla. Nechci, já nedopustím, aby se o tobě znovu vzkřísily zlopověstné řeči.
5: A já nedopustím mor na tvém cínu. Hej, Fajrmóne!
9: Kikiriki, plápolám, kam svůj plamen poslat mám? Ptám se svojí paničky, kam mám poslat jiskřičky?
5: Jiskřičky nám nepomůžou, což pak se nevzmůžeš na pořádný oheň? Potřebuju, abys usedl na střechu magazínu, kde jsou přichystány ohňostroje a rachejtle na parádu.
9: Což pak tam vyletím? Vězněný Fajrmón se nezmůže na dílo ohnivého kohouta. Tak dlouho už ohřívám vodu na všelijaké tvé mytí, hospodyně, že mém tlé světýlko měli sužičky za bludičku.
5: A kdybych ti popustila uzdu, vyletěl bys na střechu toho magazínu? Rozpálíš za noci naráz všechny svatební ohňostroje. Stropíš zmatek.
9: Napřed mi vrať svobodu. Vykopej z kořápku vejce té, z kterého jsem vyletěl, seber spod devíti prahů 9 kornoutů s roztručenou z kořápkou, prach vysyp do větru a já s tím větrem vyletím přes trojí střechu a poletím až do Brunšvejku, Sakrašpejchu a Hunsperku.
5: To je ono. Tady uděláš zmatek a tam u nich zapálíš. Budou ujíždět hasit domů. Ondřeji, dej sem motiku. Helc. Pelce, pelce, háky, kliky, ententýny, kikirky.
9: Už mi hoří v řebínku 3x7 plavínků.
7: Kordulo, co to tropíš? Ohnivý kohout letí, kdo ví, kde usedne? Což pak skrotíš živel? Ohnivý kohout na střeše roztopí moje poháry, moje konvice.
5: Sleješ je znovu. Mistr Ondřej své umění nezapomene. A já taky nezapomenu, jak se nosí čistej naškrobenej čepec. Hudry budry kani můra.
9: Letím vzhůru, letím, hurá!
5: Prachsec, mazec, kozelec.
9: Kolmr, metr, pekelec.
5: Nad radnicí, zatoč vlevo. Podle šenkovného domu k zbrojnici. Za zbrojnicí k magazínu. Ondřej už usedá. První rachejtle vyletěla, druhá. Nebe plné světla, jako by měly nebeské komety bál. Fajrmone, dost! A teď to vezmi na brunčvej. Přes sedmery hory a sedmero řek na sakrašpej. A potom doprava přes černý les na... Ondřeji, já v tom rachotu nevzpomenu, no je, kam to má ještě letět? Jak se to tam u toho třetího ženicha jmenuje? Hunc, Hurc? Ondřeji, pomoz mi vzpomenout.
9: Než si vzpomeneš, Kordulo, já si poskáču ze střechy na střechu, z komína na komín, plápolám, jiskřím a letím si po svobodě.
7: Kordulo, co jsi to udělala?

0: dítě.
1: Tady jsme s tebou, sestřičko.
0: Málem nás lehonký jako sen rozvál ten zmatek nad královským městem. Každou na jinou stranu.
2: Rodím a kouř nevidět, kde je nahoře a kde dole.
1: Dole je tam, odkud se nese křik a ryk.
0: Nahoře je tam, co letíme my a rachejtle. Nebesa jsou plná hvězd k jakési parádě.
1: Ale královská svatba to není. Ženichové ve zmatku ujíždějí pryč.
3: Letím, nevím kam. Svítím, hořím, plápolám. Šlehá z mého hřebíku 300 živých plavíků.
2: Nevidím Ondřeje. Cínař Ondřej není nahoře ani dole.
1: Tedy se nedívej. Sudička se neohlíží po svém přátelé.
2: Ale já musím. Mám s tím člověkem spor. A vítězí. Ondřej běží po niti mé sudby. Běží k Zemanské tvrzi z města B.
0: Nevítězíš, sestro. Na Zemanskou tvrz usedl ohnivý kohout a Ondřej nechal pod hořící střechou toho domu své mistrovské dílo. Běží zachraňovat svůj cíl.
2: Ne! Ondřej nevynáší z domu cín, vynáší z podhořící střechy dítě, sestry. Mé přádlo je silnější než ono, jaké si spřádají lidé. Vlákno citu, jež váže živáčka k živáčku, je silnější nad vlákno, jakým opřádají lidé dílo svých rukou. Ondřej nezachraňuje cínové nádoby, vynáší z domu Zemanova pancholíčka.
4: Nevím, jak ti poděkovat, mistře cínaři. Zachránil jsi mi dítě.
5: Který dobrý vítr tě přivál k našemu domu, když se tu za noci z nenadání rozhořel oheň. Čeleď ve zmatku vyváděla dobytek, já hledal postavení svou ženu a hořící trám mi zavřel cestu.
6: Běžel jsem, kudy letěl oheň. Nechtěl jsem, aby lidé kordule zlořečili. Oheň přeletěl hradby a tady usedl na střechu jako pták na strom. Běžel jsem, než si kordula vzpomene.

0: Hleďme, Kordula. Běží ke tvrzi za Ondřejem.
1: I to je po mé sudbě. Já přisoudila Ondřeji popelavou babu.
2: V skutku, Kordula je celá od popela. Ale nevynášící nové nádobí. Ondřejovo mistrovské dílo nechala být a vyvádí z chlívka živou kozu.
0: A co nám potom, jestli Kordula zachraňuje cínové nádobí nebo kozu? Sudička se po svém díle neohlíží. Co jsme viděli, stačí. Ondřej pozdvihl svým uměním cín na rovný stříbro a z Korduly vandračky udělal paní měšťanku. Nakonec přinutil i nás, sudičky, abychom se ohlédli po svém díle, abychom se zastavili na své pouti a ohlédli se zpátky.
2: Což to není možné, sestro, vzpamatuj se. Spřádáš vlákno citu a připřádáš je k lidským osudům. Sama sobě je ale přidat nemůžeš. Neunesla bys je. Ztratíš lehkost prostupovat stěnami a vznášet se nad svým dílem. Vznášet se nad tím vším dole.
3: Ale dluh taky váže a tíží. Sestry, zůstali jsme dlužni sudbu Zemanovu pacholíčku. Dejme mu do vínku aspoň živou kozu. Bez ochrany dobrých sudiček jít lidé vším nastalým zmatkem do bezpečí městských hradeb nedovedou. A lidské dítě potřebuje mléko.
0: Přisoudili jsme pacholíčkovi ochranu mistra Ondřeje. Živou kozu, Ondřejovi Kordulu, babu popelavou. A dál už se sudička nesmí meškat. Naším údělem je příst a příst, načínat nit.
3: Příst a příst,
2: stříhat nit.
0: Brát se dál a dál a už se neohlíží.
3: Ale ti lidé zůstali na spáleništi.
0: To už je jejich starost, jak s přádlem naloží. Pojďme, sestry.
4: Postavím dům znovu. Postavím znovu domov rodině.
5: A já uleju ti pro tvůj dům novou kropenku, pohár, mísu i svícen, až opět sudičky navštíví jizbu a stanou u kolébky tvých dětí. Než ale svůj dům postavíš, dovol mi, abych se postaral o tvého synka.
6: Pojď, paní, i s tím dítětem. Přijdeš pod střechu s dobrou pověstí. Neboj se přijmout pohostinství. I já jsem hospodyně poctivá. Vždyť vidíš, nevedu na provaze skrocenýho fajrmona, ale živou kozu. Kozu. Jak mě ta koza trkla? Já jsem si vzpomněla. Hunsberg se to jmenuje. Hunsberg. Hej, fajrmone! Pojď do Hunsbergu! Ondřeji, já jsem si vzpomněla! Lidičky, za hradbami města je už bezpečno! Ženichové odtáhli a fajrmon letí do Hunsbergu!
4: Jak zakončit pohádku, kterou jsme vytáhli z pytle vandrovního tovaryše? Jak jinak než chválou řemesla? Připijme z cínového poháru na slávu mistra cínaře, který pozdvihl svým uměním cín na hodovní tabuli vedle stříbra. Ochutnejme z cínové mísy bílé v medu máčené koláčky a postavme ke kolébce jeho prvorozeného synka k poctě sudiček mísu s prosnou kaší.
7: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
8: Chceš si poslechnout další příběhy?
7: Jdi na web radiojunior.cz.
9: Pane vedoucí, můžu...
10: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
11: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
10: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
12: Můžeš tvoji těchovi dostanu.
10: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nenes ke kravám přes ohradu.
13: Můžu jít na ping-pong.

0: 65, ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50, jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas a dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz a taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně, tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání,

Péřobance se od toho dne, kdy pan Známka začal na poště prodávat losy, dveře neustále otevíraly a zase zavíraly. A některé dny zůstaly rovnou otevřené do kořán, protože dovnitř i ven neustále proudily davy lidí. Každý obyvatel městečka Lážo-Plážo doufal, že právě na jeho losu se po setření objeví kouzelné slovo přání, které ho zavede až ke zlaté velrybě, jež mu splní cokoliv ho jen napadne. Bylo zajímavé přes prosklené okénko poštovní přepážky pozorovat, jak se lidé po zakoupení losu chovali. Někteří třeba chvatně upustili prázdné igelitové tašky z péřobanky na zem a pospíchali k nejbližšímu volnému stolečku, aby si mohli los setřít. A protože nikdo z místních obyvatel po kapsách mince nenosí, lidé rychle hledali něco, čím by los setřeli. Třeba paní Cukrlatá, která zvyšovala průměr prodaných losů na jednoho obyvatele, protože si los koupila už 20krát, i když se na ní zatím štěstí neusmálo, sebou v kabelce nosila malý pilník na nehty ve tvaru sachrdortu, kterým si los rychlými pohyby svých otylých prstíků setřela. A když zase neměla štěstí, tak se alespoň rozhlédla kolem a občas někomu svůj pilníček půjčila. A protože už jste poznali nejednoho obyvatele Lážo-Pláža, je čas představit vám i černou ovci městečka, pana Zloundra.

Pan Zloundr bydlel v malém domku na kraji města a vždy, když potřeboval uvést svou adresu, napsal tam, kde končí všechny ulice. A nezapomněl ještě doplnit, já odmítám bydlet v ulici, která se jmenuje po někom jiném. Pan Zloundr. Pan Zloundr se do Lážopláža přistěhoval až v dospělosti a neměl tak bohužel možnost si při velké oslavě pátých narozenin vybrat svou vlastní ulici. Toho trápilo nejspíš víc, než si byl ochotný přiznat. Domek pana Zloundra byl tak malý, že byste ho možná i přehlédli, kdybyste šli kolem. Tradovalo se, že v přízemí měl jen rohošku na boty a stolek na počítač a v patře velkou tajnou truhlu. Postel prý neměl, protože spal ve stoje. Pravdou však je, že u něj nikdo z obyvatel nikdy nebyl a nikdo to tedy nedokázal tvrdit s jistotou. Pan Zloundr už dlouhá léta nepracoval, protože v žádné práci nevydržel. Urazil vždy všechny své kolegy tak, že buď utíkali s pláčem domů, nebo za sebou hlasitě práskli dveřmi a s nikým nepromluvili. To, co jim pan Zloundr řekl, nechtěl nikdo prozradit. Bylo to prý tak strašné, že se to nedalo opakovat. Nakonec i bubliny odmítali létat k jeho malému domku na kraji města a pan Bublinka je nebyl schopen nijak přemluvit. Bubliny mu pouze svěřili, že je urazil a že s ním už nikdy nikam nepoletí. A tak byl pan Zloundr oficiálně odříznut od všeho a od všech. Doma prý celé dny seděl u počítače a psal urážlivé komentáře pod různé články. Pan Zloundr měl vzteku na rozdávání a tak jej také rozdával, kde mohl. Druhý den poté, co zlatá velryba splnila fíkusovi přání a v Lážoplážu začal vesele běhat usměvavý pes Blejza, se na poště objevil pan Zloundr. Celá pošta náhle stichla a na všech přepážkách se okamžitě stáhly rolety a poštovní úředníci vyvěsili cedulky. Obědová pauza, přijdu hned, vánoční prázdniny, odjíždím na dovolenou a nikdy už se nevrátím. Jediný, kdo rychle nestáhl roletu u své přepážky, byl pan Známka. Na chvilku mu to sice blesklo hlavou, ale potom si řekl, že je přece profesionál. Pana Zloundra uctivě pozdravil a, i když se žádné odpovědi nedočkal, pořád se hezky usmíval. Pan Zloundr potom začal z boty vytahovat peříčka a pan Známka počítal. Nakonec se musel pan Zloundr i vyzout, protože mu jedno fialové peříčko chybělo. Pan Známka mezerou v proskleném okénku panu Zloundrovi podal jeden los, pan Zloundr něco nezřetelně poznamenal, na pana Známku se ani nepodíval a byl z pošty na to tata pryč. Ještě než však odešel úplně, stačil urazit jednu paní snad kvůli jejímu účesu, ale proč přesně, se už nikdy nedozvíme, protože paní s pláčem ihned utekla. Pan Zloundr přišel zpátky domů, tam si sedl ke svému počítačovému stolku a mincí, kterou se platilo ve městě, kde žil dřív, los setřel. Na losu stálo přání.

Pan z Loundr rozhodně nepatřil mezi radovací typ lidí, to už jste ale jistě poznali. V klidu prostřel svůj počítačový stolek a na oběd si udělal dvě vajíčka, která mu na malém dvorku, o kterém nikdo nevěděl, snášel jeho tukan Ferda. Pan z Loundr měl vytříbené chutě a v Lážoplážu zatím neobjevil restauraci ani jídelnu, která by splňovala jeho očekávání. Vařil si proto sám a vajíčka tukana Ferdy patřila k jeho nejoblíbenějším jídlům. K ním zakusoval vlastní chleba, který připravoval ze směsi přesní dávky, nadrobno nakrájených řízků, boloňské omáčky a mouky. Té tedy nešetřil. Když vše dojedl, nádobí vyhodil. Pan z Loundr nikdy nádobí neumýval, byla to podle něj ztráta času, vzhledem k představě, že mezitím mohl někoho krásně urazit. Na svém dvorku měl velkou skříň a v ní plitké i hluboké talíře, hrnečky a sklenice a také hrnce, pánve a zapékací mísy. Od všeho tak akorát a když mu něco došlo, zasedl k počítačovému stolku a zásoby nádobí doobjednal v kuchyňských potřebách s názvem poškrábaný teflon. Poté se vydal za zlatou velrybou. To, že pan z Loundr vyhrál, se jako první dozvěděla paní Ouřadová, která měla to odpoledne službu v přepínání fénů. Jakmile pana z Loundra uviděla, dala se do běhu. A jak tak běžela, začala plakat. Pan z Loundr ji sice nestihl urazit, ale paní Ouřadová byla přecitlivělé povahy a i rychlejší běh ji přivedl k slzám.

0: Zlatá velryba tušila, že ji jednou čeká setkání s pověstným panem Zloundrem. Když ho viděla k moři přicházet, vzala pod jednu ploutev katalog bazénů, aut a domů. Pan Zloundr přišel až k velkému obličeji zlaté velryby a bez jediného slova si ji bedlivě prohlížel. Velryba se usmívala. Pan Zloundr však nehnul ani brvou. A tak velryba nehnutě čekala, než jí pan Zloundr před pravým okem zamával výherním losem a ona mu na písčitou pláž hodila katalog. Pan Zloundr v něm chvíli listoval, potom však zavrtěl hlavou a řekl: chci mít vlastní ulici. Velryba se jeho přání velmi podivila. Každý lážo plážu přece svou vlastní ulici dávno má.
1: Ale já ne. A teď ji chci,
0: namítal hned pan Zloundr. Zlatá velryba se bála tohle přání splnit, protože se nechtěla plést do věcí radnice města. Na chvíli se tedy ponořila do hlubin moře a po chvilce se objevila s telefonním kobercem pod ploutví. Hodila jej hned vedle katalogu bazénů, aut a domů a pan Zloundr neochotně zavolal na radnici a požádal pana starostu, ať přijde k moři.

Pan starosta přišel překvapivě sám, ačkoliv se to hned rozneslo po celém městě. Obyvatelé se však báli, že je pan Zlounder urazí, a tak celou situaci sledovali z oken svých domů a několik odvážlivců naskočilo do bublin a doletělo až nad zlaté tělo velryby, aby to měli takzvaně z první ruky. Jedině turisté se nebáli přijít blíž a ačkoliv je pan Zlounder i hned jednoho po druhém urazil, s nimi to ani nehnulo, protože mu nerozuměli. A to pana Zloundra přivedlo do rozpaků. Pan starosta přišel v plavkách a s velkou mapou města. Tu položil na písek a doplaval k velrybě, které něco dlouho šeptal, a ta přikyvovala, až se začala mořská hladina pravidelně pohupovat. Pan starosta potom doplaval zpátky na břeh a panu Zloundrovi ukázal mapu. A ten bez zaváhání ukázal prstem na zelenou, nepříliš dlouhou užovku, která ihned ztratila svou zelenou barvu a neviditelná ruka k ní připsala jeho jméno. Pan Zloundr byl tak dojatý, že ani nestihl pana starostu urazit a zlaté velrybě řekl: "Naschledanou." Velrybu to natolik rozhodilo, že pana Zloundra nehnutě vyprovázela pohledem, až dokud úplně nezmizel z dohledu. Turisté tak měli příležitost pořídit nerozmazané fotografie zlaté velryby, které hned následující týden vyšly ve všech zahraničních magazínech, v některých i na titulní stránce. Když si pan Zloundr ten večer na poškrábaném teflonu objednával novou sadu hlubokých talířů, do adresy uvedl Zloundrova ulice.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Já zvedám level, já jdu nahoru a ty jdeš středem. Už baby nebudu ti říkat nic předem. Co budeš dělat s tím svým anonymním jedem? No tak pojď.

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

fikej. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i zkusem.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

Někdy do hráčí kráčet brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

štěstí. Tak to jede rychlík, tak rychle, že všechny předhoní.

0: la vína nějakou pobudu.
1: Milý koníku,
0: promiň koníku,
1: víš co koníku,
0: já se ti omlouvám.
1: Milý koníku,
0: promiň koníku,
1: víš co koníku,
0: já se

0: koníku.
1: Promiň koníku.
0: Píš do koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že ten hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku.
1: Promiň koníku.
0: Píš do koníku.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít jak na Havaji žít.

Zni se tu skutkem, stávaj, Havaj, jo, Havaj, tam se jak v

do koní. Co pak se to děje? Budík ječí, nezbývá než stát bez dlouhej řečí. Žádná Havaj nebyla a není, pondělí na mne zuby cení. Zase další všední den, tak honem vstaň a jdem. Co pak se to děje? Budík zvolí, se mizí dál jak stádo koní. Co pak se to děje? Budík je